0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takovej nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnalo a vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty ceny ještě zvrat nebudete teda.
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam jako od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takový kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě, teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět, i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem mi vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
3: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art dekem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
2: A třeba i s konkrétním umělcem?
3: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
2: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
3: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, ale je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
2: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
3: Aha, právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
2: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Je krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
3: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásleduje jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.

každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel. A já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
2: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
1: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
2: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem. Jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako zdovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem, třeba tedy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
1: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
2: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako

0: kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že půjdeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě a potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec, a tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
1: Ale vy podvědomě budete stále pracovat. Protože
0: no já
1: budete...
0: doufám, že ne právě.
1: Ale stále budete sbírat inspirace, která
0: jo, takhle,
1: vás
0: no,
1: potom...
0: To asi jo, já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czech Designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
1: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
0: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
3: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
2: A byl designový?
3: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici. A takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli, byla vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama, tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
2: A byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
3: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
2: A co jste pak studoval?
3: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba, já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takovýto kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
2: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
3: No ten design, s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě, jako toho, kam jít jako studovat.
2: A váš první designový kousek, co to bylo?
3: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takový hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měli udělat jakoby produkt a to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
4: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Má Smith, Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City, Self-Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě. Jak vypadá top 5? Místo, tedy Swims, Mr. Know-It-All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS

0: vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
2: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně jak přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavý a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
1: Takže když je klient tvrdohlavý,
2: jako
1: tak
2: znamení.
1: Dostane něco z kamene.
2: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
1: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
2: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
1: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
2: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
1: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
2: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba, a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
1: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
2: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupujou vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhle tu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout. Co všechno vlastně navrhujete? Protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhart vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku Irim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny. No. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná, a to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takový jako vzácný jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance, nebo nějaké omezení jako technologický, nebo technický, nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých, a přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnujou.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu, v podvědomí, je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Kdy si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
1: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
1: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí. No. Takže
0: budete studovat nebo pracovat?
1: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
0: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
1: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
0: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
1: Ne.
0: Vůbec?
1: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika, Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu, že?
0: Vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
1: Mám nějaký čtvrti, který by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
0: Jak jste na tom s angličtinou?
1: Dobře.
0: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
1: No jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusy se mu prostě přešaltujou úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
0: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
1: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
0: sledujete seriály a filmy v angličtině?
1: Jasně. To jo. Jako většina obsahu vlastně v mém životě je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, které jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: fajn.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
2: na Rádiu Praha.
3: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. Hmm. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá i pro naše diváky a posluchače byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pán. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
4: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Jirském národním divadle. Velký režisér.
3: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
4: Anglicky.
3: Takže režíroval
4: v anglicky, režíroval v angličtině a tak.
3: Příprava na Londýn.
4: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spadnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola. Nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Melíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový
3: říká
4: jako náhradní tety. Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
3: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
4: Jirka Havelka mě oslovil, no.
3: Ale vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
4: Mm-hmm.
3: Zažil jste je všechny?
4: Mm. Jirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, tak vlastně já jsem zažil čtyři.
3: Čtyři?
4: No, Mirek Krobot pak byl nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
3: Na dva roky, myslím. Mm.
4: A pak byl Martin Myšička, Vajdíčka Myšička a teď máme Jirku Havelku.
3: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
4: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
1: Radio Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
1: Takhle.
0: Přesně takhle, teď nemůžu.
1: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
0: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
1: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli se pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teďko někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovouhle jako takovýhle výlet na 5 měsíců rodina, nějaký jiný závazky jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
0: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
1: Jo. Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
0: Ale zase šetříte na Londýn.
1: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
0: A kdy řeknete ne?
1: No když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
0: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
1: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo. Takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
0: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
1: Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale
0: takže zpětně nelitujete?
1: Ne, nelituju a musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
3: Mám udělat takové jako, že tak jako wikipedický jako úvod, protože...
2: Šla bych víc do hloubky.
3: Tak já nevím vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
2: Krasobruslař? Tak to, fenomenální.
3: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
2: Jasně.
3: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
2: Ale trošičku potlačila.
3: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně jasně. Udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
2: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. Uhum. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
3: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý, neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou, no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s těmi lidmi dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
2: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
3: Nepracoval,
2: takže to potlačoval.
3: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin, už to nebylo v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo takdy nemohl být otevřeně, opravdu otevřeně jako homosexuál.
2: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
3: Do toho bych se hrozně nerad
2: pouštěl. Dobře.
3: Já vlastně nevím.
2: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
3: Jo.
2: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit.
3: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl být jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak, no.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo.
1: Nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal.
2: To jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to se dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako to jako jo, no, takže... Takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný, strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho. Ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už
2: jsem.
1: V pohodě, tak to už
2: jo,
1: v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France.
2: Mm-hmm.
1: Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A že? Toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano. Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako na blízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho románům a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani nevím. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako, jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako, jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou, takže ona to teď vlastně říkala a těch důvodů bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti. Hluboký. Zároveň to, že tady studovala, tak jí vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, tak jí velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jako, že jí opravdu byl jako tak na blízku skrze ty knihy. Radio Praha 107,1

0: Lenky Váhalové.
1: Se mnou je stále herec Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat.
1: Prostě tak to
2: zásadně,
1: je.
2: Prostě
1: tak to je. A úplně poslední otázka musím mi položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
2: Já jsem pracoval už no, hodně, tak,
1: tak
2: jsem byl
1: jste
2: v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak, nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
2: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, už to už je věc, to bych se k tomu znova vracel a vracel. No, prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: ne, je to v pořádku, dělal. Já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
2: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, který bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
2: Tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
2: Taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.
4: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Anička Hašková, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné pondělní ráno.
1: Pěkné ráno. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží. Při silných bouřkách se v Česku pravděpodobně vyskytlo malé tornádo. Předseda Senátu Vystrčil cestou na Tajvan podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Dnes čekejte zataženo až oblačno a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha-Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti ROPID Filip Drápal.
3: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
1: Praha 3 chce opravit část základní školy Žrotínova. Dělníci by měli za více než 8,5 milionu korun opravit čtvrté patro a vybudovat tam moderní třídy pro výuky odborných předmětů. Podle radního městské části Roberta Pecky z TOP 09 by práce mohly být hotové do poloviny letošního srpna, tak aby neovlivnili výuku.
4: Součástí rekonstrukce bude také výměna podlahových krytin v učebnách i na chodbě, renovace vnitřních dveří, vybavení učeben vnitřními roletami a příprava na instalaci interaktivních tabulí. Vznikne také nová jazyková učebna a počítačová učebna.
1: Při včerejších bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jiv se dá rozpoznat podle specifických škod.
5: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
1: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tajvan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasahl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území. To vláda v Tajpeji odmítá. Tenista Jakub Menčík je ve čtvrtfinále Roland Garros. Ve osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusla Rubljova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později srážek i oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dáme si dopravní informace s Katkou Jelenovou.
6: Já přeji dobré ráno. Na příjezdu do metropole od Kolína popojíždí už teď brzy ráno kolona v Českobrodské. Zhruba 15 minut zabere cesta z újezdu nad lesy do Běchovic. Za odbočkou na Horní Počernice se poté pokračuje plynule. Na zmíněné trase na Horní Počernice, tedy v ulici Mladých Běchovic, zbystřete za odbočkou do komerční zóny. Řeší tam kolizi osobního a nákladního vozidla. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most houstne provoz zatím v kratším úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou. A ve Kbelské z Letňa do Hloubětína, tradičně mezi Novopatskou a Poděbradskou.
0: Katko, já ti moc děkuju a přeju krásné ráno.
6: Nápodobně, hezký den.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. I'm just right here
0: dancing around to the rhythm. 3,5 minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 1. června. Mimochodem máme dneska nejen svátek Laury a Lory, ale taky Mezinárodní den dětí, tak to oslavíme. Co nás čeká? Topi K7S a Breaking Me. Taky je Číre na Castle on the Hill, ale hodinu začneme s Ravin Lanay a její Love Minute.

0: Čiren a Castle on the Hill. Mimochodem na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer v 9. Budou to Pink Floyd a deska a Monetary Lapse of Reason nebo geniální britští Queeni a The Game. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Máte na to čas až do dnešního poledne.
1: Praha je nej. Uvidíš ho z Letné, z Karlína i z dálnice. To je Žižkovský vysílač, naše nejvyšší stavba v Praze. Měří totiž 216 metrů. Dílo architekta Václava Aulického vzniklo na přelomu 80. a 90. let a jeho stavba se neubešla bez komplikací. Část tehdejší společnosti byla totiž proti. Věděli jste, že vysílač

0: Startující vesmírnou raketu je dnes dominantou Prahy a my jsme rádi, že ji máme. Díky ní totiž můžete poslouchat Rádio Praha v DABu.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima mezi 20 a 22 stupni, teď jsme na 15 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Katka Jelenová.
3: V Liberecké do centra čekejte pomale jedoucí frontu zhruba z úrovně Střížkova k Bulovce. Ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína se brzdí v klesání za Novopatskou k Poděbradské, je to na 5 až 10 minut. Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce housne provoz mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. V Českobrodské do centra čekejte 10-minutovou frontu na příjezdu do Běchovic směrem z Újezdu. Na západě Prahy v Karlovarské do centra se sune kolona už ve sjezdu z okruhu, k Vypichu pojedete 10 až 15 minut. A v ulici k Barandovu směrem do centra naberete zatím kratší zdržení před omezením u teras. Zpomaluje se u křižovatky Slamačovou. Do místa zúžení se jede okolo 10 minut.
2: Díky moc, Katko, měj se.
3: I ty.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Hit týdne.
2: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
2: Jak vypadá top 5? 5. místo, tedy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop.

vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasů.

0: The Weeknd, Take My Breath, 6:30 na Rádiu Praha, dáme si zprávy a s nimi ve studiu je Anna Hašková.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil koncernu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat nazpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Ten reagoval na dopis od Evropské komise, která žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Babiš ho považuje za vyřešený od února letošního roku, kdy vložil akcie Agrofertu do zvěřenského fondu RSVP Trust. Autobusy MHD ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu se místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově, provoz tam řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. V městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny. Ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst. V Paříži oslavili desítky tisíc lidí titul fotbalového klubu PSG v Lize mistrů. Fanoušci se pod Eiffelovou věží sešli s hráči vítězného klubu. Oslavy byly klidnější než ty noční. Při nich fanoušci zadrželi po celé zemi přes 780 lidí. Pařížský celek včera porazil anglický Arsenal a získal druhé prvenství v řadě. Dnes čekejte zataženo až oblačno, objevit se může občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Katkou Jelenovou.
3: Pěkné ráno přeji. V Liberecké do centra už se fronta natáhla až na konec Cínovecké. K Blance se teď popojíždí více než 20 minut. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína se brzdí v klesání za Novopatskou k Poděbradské. Je to na 10 až 15 minut. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce stále velmi hustý provoz mezi hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. Trasa teď aktuálně na více než půl hodiny. V Českobrodské do centra čekejte stále okolo 10 minut po pojíždění na příjezdu do Běchovic ve směru z Újezdu. A na Smíchově pozor ve Vltavské ulici směr centrum, kousek před hořejším nábřežím blokují pravý pruh následky nehody osobního auta. Na místě zasahuje i asistenční služba.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Měj se, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v raní Praze Rita Ora, Let You Love Me. A taky Michal Šulta a jeho 5 AM.

0: to Martvého a I Have No Inspiration je 7:15. Další 4 koně Převalského z pražské zoo už míří do Kazachstánu. Včera odpoledne odletěli armádním letounem Kasa. Čeká je 15-hodinový let a pak ještě cesta po zemi. Na Kládku na letišti sledovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: 10 měsíců náročných příprav, včetně výběru nejvhodnějšího adepta na cestu zpět do divoké přírody. To je jen jeden ze střípků toho, co všechno zahrnují náročné přípravy na samotný transport.
2: Ty koně musí projít sérií náročných veterinárních vyšetření, které vyžaduje ta importní strana a celkově ta příprava je opravdu intenzivní.
1: Říká kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově doprovázel posádku policejní konvoj. Několika set kilové přepravní boxy pak chovatelé naložili z nákladního auta přímo do armádního speciálu Kasa. Letos do Kazachstánu zamíří vůbec poprvé čtveřice samců.
3: Ty slavné transporty do Mongolska, to bylo spíš o tom, že se dotovali už existující populace, takže vlastně stačily klisny, ale tady v Kazachstánu se zakládá úplně nová populace. Ty koně tam vyhynuli před nějakými 200-300 lety a my tam teď zakládáme nové genetické linie. A právě proto jsou potřeba hřebci, aby utvořili harémy, aby od začátku vlastně tam hned se šířilo víc těch genofondů a ta populace tam v důsledku pak byla životaschopná.
1: Filip Mašek, mluvčí pražské zoologické zahrady. Filipe, my už tady vlastně teď čekáme v té odletové hale. Na runway už naložili koně do letadla, tak vyletíte s nimi?
3: Ano, my letíme s nimi. Tento rok letím přímo s koňmi právě já, protože jsme se s kolegou rozhodli oslovit mladší publiku. Budeme natáčet spoustu videí na sociální sítě spíš pro mladé lidi. Chceme jim ukázat smysl moderních zoologických zahrad. Chceme jim ukázat, že zoologické zahrady nejsou jenom o tom jít a podívat se na zvířata v nějakém areálu, ale o tom, že by měly ty zahrady pomáhat i v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A ideálně, a to je ta nejvyšší meta podle mě, vracet ty ohrožené nebo vyhynulé druhy zpátky do volnosti.
1: Posádku teď čeká zhruba 15-hodinový let, a to se dvěma mezi přistáními. Na stejné místo ale zamíří už za pár dní čtveřice klisen, a to z berlínského Tierparku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 15. A foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Katka Jelenová?
4: V Liberecké směrem do centra se brzdí na úrovni Letňan, k Blance se popojíždí zhruba 20 minut. Ucpává se tradičně i okolí Kobylského náměstí, hlavně trasa od Zdib, tedy Horňátecká, poté Zenklova k Bulovce. Povltavská směr Blanka, ta se zaplnila od Čuprovy k Bulovce, ve Kbelské z Letňan do Hloubětína zůstává fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou a dál na Hostivař už hodně plná i průmyslová mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka směr Lanový most a půlhodinové zdržení v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. A na příjezdu do Uhříněvsi směrem z Říčan dnes velmi dlouhá kolona už před hřbitovem. K Novému náměstí se sune hodně přes 20 minut. Plné je celkově okolí kruhového objezdu u Peny, tedy i trasa od Netluk i Královic. A před Novým náměstím nabíráte zdržení i v ulici ke kříži směrem od Vitkovic.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: I tobě, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách.

0: New Order, True Fate, v 7 hodin na Rádiu Praha, dáme si zprávy, s nimi ve studiu Anička Hašková, no a přejeme vám krásné pondělní ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. U metra Strašnická v Praze 10 budou až do příští středy zástupci radnice debatovat s místními. Spojené státy usilují o nový plán na příměří mezi Libanonem a Izraelem. Dnes čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy, navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Šarlota Dětková.
2: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
0: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace pomáhající tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou. Klienty by ale odmítat neměli. Chtějí je navíc informovat o tom, co by podle nich změny přinesly. Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude také infostánek, a to ode dneška do příští středy 5. června, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
3: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
0: Lidé z Prahy 6 můžou ode dneška darovat nepoužívané školní aktovky a další pomůcky. Přinést je lze na radnici v ulici Československé armády. Akce Pošli aktovku dál pořádá městská část po 8. Pomoc má podpořit sociálně slabší rodiny, říká mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
4: V loňském 7. ročníku se podařilo vybrat a rozdat celkem 221 aktovek a velké množství dalších školních pomůcek. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin.
0: Spojené státy se snaží domluvit diplomatická jednání mezi Izraelem a Libanonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil jak s libanonským prezidentem Josefem Aounem, tak i s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. Spojené státy navrhly, že jako první krok militantní hnutí Hizballah zastaví všechny útoky na Izrael a na oplátku se Izrael zdrží eskalace situace v libanonském Bejrutu. Prezident Aoun se podle Reuters pokusil tento návrh prosadit, ale předseda libanonského parlamentu Nabih Berri uvedl, že by měl Izrael přestat střílet jako první. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christof Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Landrou. Během dneška bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později čekejte obývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 20 až 22 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace ty má Katka Jelenová.
6: Dobré ráno, v Liberecké do centra přetrvává kolona od konce Cínovecké k Bulovce. Hned u nájezdu od Kobylis navíc blokují pravý pruh následky nehody dvou osobních aut. Ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína narostla kolona až ke sjezdu na Prosek. Těsně před sjezdem do Novopatské teď navíc další nehoda. Na začátku odbočovacího pruhu právě do Novopatské stojí dodávka s nákladním vozidlem. Před Barandovským mostem popojíždí kolony jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické už v celé délce téměř už od sjezdu z okruhu. Plnější je i celý most, následně pak i Dobřížská až Mrázovce.
5: Díky moc, Katko, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělka s datem 1. června 2026. Máme 5 minut po 7. a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Alex Warren, Ordinary. A bude Cyril a Stan Lenin.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha. Je pondělí 1. června a právě tohle datum nás teď bude zajímat.
1: První den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
5: Ahoj.
4: Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Bootia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
6: Welcome home, Endeavour.
4: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Pondělí bude zatažené až oblačné s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 15. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Katka Jelenová.
7: Příjezd do metropole od severu jako obvykle dost komplikovaný. V Liberecké do centra popojíždí 20-minutová kolona od Cínovecké k Bulovce. Těsně za nájezdem od Kobylis, navíc stále v pravém pruhu dvě havarovaná osobní auta. Dál k Blance už se pokračuje v celku plynulé, volná je i cesta do centra po Argentinské i magistrále. Na ní naberete zdržení až v úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. A zpět na sever. Od sjezdu z Cínovecké se sune fronta i k Belskou směrem do Hloubětína. Ve sjezdu do Novopacka také navíc blokují provoz následky nehody dodávky a nákladního vozidla. A pokud jedete dál na Hostivář, čekejte další část kolony v Průmyslové, a to mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. V Českobrodské do centra zpomalíte hned ve dvou úsecích, nejprve na příjezdu do Běchovic z újezdu, poté před Dolními Počernicemi. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. Kolona začíná kousek za Jesenicí na prvním kilometru.
0: Díky moc, Katko, hezké ráno.
7: Pěkné ráno i tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss v 7:30 na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to Finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle Finanční správy vybralo na daně z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. Vláda by měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. Pražské Valštejnské zahradě je dnes velké finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petera Maďara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit a společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, později srážek i oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: Liberecká z konce Cínovecké k Blance je na 40 minut těsně za nájezdem od Kobylic, navíc stále v pravém pruhu kolize dvou osobních vozidel. Plné zůstává okolí Kobylického náměstí, Povltavská od Čuprovy, oblast Balabenky i Libeňského zámku. Prosecká do centra je plná od Letňanského metra k Bobové dráze. Vysočanská od Bylina proseku až dolů do Vysočan. Kbelská směr Hloubětín a nesouvislá kolona od sjezdu z Cínovecké až dolů k Poděbradské. V odbočovacím pruhu do Novopatské navíc zůstávají dvě havarovaná vozidla. A ještě pohled na okolí Barandovského mostu. Jižní spojkou se sune dlouhá fronta od sjezdu na Pankrác, Strakonickou od sjezdu z okruhu v ulici k Barandovu. Tam tradičně brzdí provoz omezení u teras.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: 3:15. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna ode dneška nejezdí na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začínají s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu končí na nádraží Praha Bubny. Tam je i náš reportér Petr Kastner. Zdravím tě, Petře.
1: Hezký den. Vlaky od Kralup a od Kladna sem přijíždí zhruba po 10 až 20 minutách. Všichni lidé vždy vystoupí a vypadá to, že nemají problém najít směr na metro a tramvaje. Ti, se kterými jsem mluvil, říkali, že jim výluka komplikace nespůsobí, ale potkal jsem i cestující, kteří se o ní dozvěděli až tady na místě. Pokud chtějí lidé dál do centra města, musí jít na nedalekou stanici metra C Vltavská. Jako náhradní dopravu můžou využít taky tramvajové linky číslo 3 a 34. Spěšné vlaky a rychlíky od Kladna taky zastavují navíc na zastávce Praha Výstaviště, kde lidé můžou přestoupit na tramvajové linky směr centrum.
0: Jak dlouho ta výloka potrvá?
1: Podle mluvčího společnosti ROPID, která hromadnou dopravu v Praze a okolí organizuje, Filipa Drápala, budou všechny vlaky od Kladna a od Kralup zkráceny sem do Bubnu až do podzimu příštího roku. Část spojů, konkrétně rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, by mohly na Masarykovo nádraží znovu jezdit od letošního prosince.
0: Petře, co přesně se na Masarykově nádraží opravuje?
1: Teď tam dělníci začínají s opravou další části kolejí a nástupišť v původní části nádraží. Doteď pracovali hlavně na výstavbě nových nástupišť, která budou v budoucnu obsluhovat spoje na pražské letiště a do Kladna. A kvůli pracem v původní části nádraží jsou na místě i archeologové, kteří zkoumají pozůstatky pražského opevnění.
0: O tom, že vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna ode dneška nejezdí na pražské Masarykovo nádraží, ale končí na nádraží Praha Bubny, jsme mluvili s reportérem Petrem Kastnerem. Moc díky a hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Oslavte Den dětí a to v pražské zóně.
0: Tak to tam být nemělo. Nevadí, dáme si samozřejmě to, co má být teď, a to je počasí. Jdeme na něj. Dneska bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme ale na 15 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vypadá na silnicích, teď doplní Katka Jelenová.
3: V Cínovecké směr centrum se brzdí už u sjezdu na Čakovice. Kolony se sunou jak Libereckou směr Blanka, tak i Kbelskou do Hloubětína. V obou navíc stále počítejte s nehodami. V Liberecké u nájezdu od Kobylis, v pravém pruhu následky kolize dvou osobních aut, ve Kbelské pak v odbočovacím pruhu do Novopatské dodávka s nákladním vozidlem. Na západě Prahy naberete velmi dlouhé zdržení v Karlovarské. Kolona na bezmála půl hodiny popojíždí od sjezdu s okruhu přes Bělohorskou až na Vypich. V Bělohorské čekejte frontu i ve směru z centra. Plno je i v Bucharově, následně Kukulově ze spod od Plzeňské. V Evropské do centra kolona mezi Dědinou a Veleslavínem na 20 minut. V Horoměřické do centra se popojíždí z Šáreckého údolí. Brzdí se dlouho před kruhovým objezdem u Generálky. Radlická do centra je ucpaná od Valtrovky a Plzeňská. V ní nesouvislá kolona z úrovně Poštovky.
0: Katko, já ti moc děkuju, zatím se měj.
3: Taky se měj hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: out. A It's My Life na Rádiu Praha v 8 hodin. Dáme si zprávy, s nimi ve studiu už je Anička Hašková. Přejeme vám krásné pondělní ráno.
1: Pěkné ráno.

0: čeká večer další pravidelné jednání. Majitelé bytů v Říčanech by příští rok měli zaplatit nižší daň z nemovitosti, město jim tak chce kompenzovat svou chybu. Spojené státy a Irán hlásí nové vzájemné útoky. Dnes bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jak řešit sněmovní obstrukce, i o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přesto, že ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti dnes budou dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. Dvouhodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zajišťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje její ředitel Matěj Holan.
2: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
0: Zavírat ale nebudou všechny organizace pomáhající závislým. Například pražské Sananim a Drop-in budou mít otevřeno, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Vedení Říčan chce na příští rok výrazně snížit daň z nemovitosti pro majitele bytů. Začalo připravovat potřebnou vyhlášku. Radnice tak hodlá napravit svou chybu. Poplatek pro letošní rok omylem zvýšila, vysvětluje mluvčí Říčan Helena Vinařová.
3: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
0: Pro rok 2027 proto Říčany chtějí koeficient pro majitele bytů na hodnotu 1 nebo i nižší. Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Keshm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Iránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich Spojené státy využívají k útokům na iránské území. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení, rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu žádný zápas.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
0: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Dnes čekejte zataženo až oblačno, objevit se může občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách a my si dáme dopravní informace s Katkou Jelenovou.
6: V Cínovecké narůstá kolona, aktuálně se brzdí už za sjezdem na Březiněves a krokem se pokračuje jak ucpanou Libereckou k Bulovce, tak Belskou do Hloubětína. V Hlašovičkách u nájezdu od Kobylis už se opět jede všemi pruhy, následky nehody odklidily, ovšem ve Kbelské zůstává stále blokovaný odbočovací pruh do Novopatské, v něm řeší kolizi dodávky a nákladního vozidla. Východní část okruhu ucpaná z úrovně Černého mostu, kolona pokračuje i dál Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové. Z druhé strany tedy od Barandovského mostu. mostu se jede pomalu na jižní spojce od Spořilova. Průmyslovou z Loubětína na Hostivař se sune fronta mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Jedete-li v opačném směru, tedy na Hloubětín, zastavíte v Průmyslové před Poděbradskou.
5: Díky moc, Katko, a hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Probouzíte se do pondělka s datem 1. června a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně, to jsem já, zdravím. Máme 5 minut, respektive 6 minut po 8. Za chvilku Nico Santos, All Time High. A budou taky Sophie and the Giants a Loser.

0: Je čtvrt na devět, posloucháte Rádio Praha v pondělí 1. června. A ten den bude zatažený až oblačný, s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, ale pořád jsme na 15. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích, teď doplní Katka Jelenová.
1: Na příjezdu do Prahy brněnskou D1 se vleče dlouhá kolona už od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Téměř 50 minut zabere trasa k jižní spojce. Pokud na 10. kilometru chystáte sjet na okruh směr letiště, i tam se připravte na dlouhé zdržení. Kolona kvůli regulaci vjezdu do tunelu začíná u Jesenice na 82. kilometru. Strakonická do centra plná od okruhu, jižní spojka od sjezdu na Pankrác. Dálnice D7, trasa Praha Slaný, tam vznikají kolony před omezením u letiště, po pojíždí v obou směrech od Prahy se brzdí u odbočky na Horoměřice, od Slaného u odbočky na Tuchoměřice na 3. kilometru. A ještě se podíváme na sever metropole, Cínovecká dlouhá kolona, stále se brzdí za sjezdem na Březiněves a velmi pomalu se pokračuje jak Libereckou k Bulovce, tak k Belskou do Hloubětína. Co se k Belské týče, tak ve sjezdu do Novopatské stále překáží následky kolize, dodávky a nákladního vozidla.
0: Díky moc, zatím ahoj.
1: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Hit týdne. Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me In The Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
3: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? 5. místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo,

0: vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In The Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Jeleni a ještě jednu noc. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Dnes je Mezinárodní den dětí, má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu. Autobusy městské hromadné dopravy ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu se místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově a provoz tam řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajzii ode dneška muset ověřit.

0: ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtů dětem mladším 16 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, zatím ale neupřesnil její délku. Během dneška bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 20 až 22 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá na silnicích, to je otázka, se kterou se obracíme na Katku Jelenovou.
3: Na jižní spojce před Barandovským mostem popojíždí kolona už od podjezdu magistrály. K Mrázovce pojedete hodně přes půl hodiny. Na spojce na úrovni Orlenu navíc v levém pruhu překáží porouchaná dodávka. Před mostem přetrvává dlouhá fronta i ve Strakonické od Lahovic. Zdržení čekejte i v Modřanské od Belárie, i v ulici k Barandovu. Od Štěpařské k omezení u teras je to na čtvrt hodiny. Ulice k Barandovu se teď plní i před okruhem. Od první odbočky na Slivenec ztratíte 10 minut. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v tunelech. Kolonu tak čekejte už před Jesenicí. Na konci Radotínského mostu před vjezdem do Lochkovského tunelu teď navíc v pravém pruhu zastavila nepojízdná dodávka. A ještě v rychlosti sever metropole od Cínovecké, od sjezdu na Čakovice trvá dlouhé zdržení jak v Liberecké směr Blanka, tak ve Kbelské do Hloubětína.
2: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Robin Schulz a Isle Headlights, je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Oslavte Den dětí, a to v pražské zoo. Připravili si tam pro vás celodenní program plný her. Děti tam budou skákat v pytli, vyzkouší si opičí dráhu a nebude chybět ani skákací hrad. Na místě bude i fotokoutek, malování na obličej a taky další kreativní dílničky. Vyrobit si tam můžete i papír ze sloního trusu. Navíc děti do 15 let budou mít v pondělí vstup do zoo za symbolickou 1 korunu. A britský velvyslanec Matfield představí veřejnosti svoji novou knihu Sem tu novej. Vychází z vlastních zkušeností z různých zemí i kultur a ukazuje, že adaptace na nové prostředí není jen otázkou jazyka, ale především přístupu, zvědavosti a ochoty učit se. Na besedu a následnou autogramiádu se vedejte v pondělí do Paláce knih na Václavském náměstí, a to od 17 hodin. A příjemný start do nového týdne plného nejen kulturních zážitků přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A v Praze bude dnes zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima mezi 20 a 22 stupni Celsia, pořád jsme na 15, foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Katka Jelenová?
2: Na výjezdu z Prahy směr D1 naberete zdržení za Chodovem zhruba ze 3. kilometru. Kolona se sune okolo 10 minut k nehodě před průhonicemi. Na 5. kilometru u čerpací stanice Orlen je neprůjezdný pravý pruh. D1 je dnes hodně plná i na příjezdu do Prahy. První část nesouvislé fronty začíná už u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. K průhonicím zabere přes půl hodiny, pak už dál do metropole se pokračuje celkem plynule. Pokud pokračujete na okruh směr letiště, čekejte zdržení od Jesenice, jedete-li do centra po magistrále, zastavíte na úrovni budovy soudu a do Legerovy k prvním semaforům pojedete dalších zhruba 25 minut. Na jižní spojce před Barandovským mostem popojíždí kolona od nájezdu z Vídeňské k Mrázovce, je to na půl hodiny, na spojce na úrovni Orlenu stále v levém pruhu porouchaná dodávka.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: I tobě, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží. Jihočeští hasiče měli kvůli bouřkám 300 výjezdů, bez energie jsou stále stovky odběratelů. Epidemie eboli v Kongu už má 42 potvrzených obětí. Dnes čekejte zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha-Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti ROPID Filip Drápal.
2: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
0: V pražské Valštejnské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského. Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie, podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka je na 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případů. Pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
3: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálů a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
0: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší situace byla na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ. Počet potvrzených případů eboli se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboli zvané Bundy Bugio zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevě dvojka bezkormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli druhé loni ve Švýcarsku. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, později srážek i oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže potřebujeme ještě dopravní informace a s těmi je připravená Katka Jelenová.
5: Sever Prahy zůstává ucpaný z Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Kolony se sunou desítky minut jak Libereckou k Bulovce, tak k Belskou do Hloubětína až ke křížení s Poděbradskou. Hodně se teď zaplnila i Novopatská směrem z Černého mostu. Fronta popojíždí ke sjezdu do Kbelské i tou pak dál až do Cínovecké. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce přetrvává dlouhá kolona v celém úseku mezi Černým mostem a Europarkem. I dál na trase k Barandovskému mostu zůstává hodně plno na jižní spojce, a to od sjezdu na Pankrác. Na úrovni Orlenu už se alespoň podařilo odtáhnout nepojízdnou dodávku. Před vypichem v Bělohorské ve směru do centra těsně před křižovatkou s Kukulovou překáží v pravém pruhu porouchané osobní auto. Kolona od Bílé hory je bezmála na půl hodiny. V Bělohorské se zdržíte i ve směru z centra tradičně od Kláštera zhruba 10 minut. A pokud se chystáte ven z hlavního města po D7 na Slaný, čekejte zdržení kvůli omezení u letiště. Kolona od sjezdu do Evropské zabere 20 minut.
4: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Jsem Praha, Honzou Chlaněm stáváte do pondělí s datem 1. června. Máme 5 minut po 9. Hezké ráno přeju. Za chvilku Panic at the Disco a Hi Ho. Budou taky ale Farbna Kiddo. Baby Goodbye.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM. a DAB+.
6: DAB+.

0: Farbna Kido, Baby Goodbye, je čtvrt na deset, posloucháte Radio Praha. V pondělí 1. června, no a právě 1. červen je to, co nás teď bude zajímat.
1: První den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Bootia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let, až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude v Praze zatažené až oblačné s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme ale na 15 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vidí Katka Jelenová?
4: Z konce Cínovecké se sunou půlhodinové kolony jak Libereckou i Holešovečkami k Blance, tak k Belskou až k Poděbradské. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směr Lanový most strávíte také půl hodiny, a to mezi Černým mostem a Průmyslovou. Před Vypichem trvá hustý provoz v Bělohorské v obou směrech, kolony popojíždí z jedné strany od Kláštera, z druhé od Bílé hory. Před Barandovským mostem čekejte kolonu na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, sune se i Ucpaným mostem dál i do Břížskou až k Mrázovce. Ve Strakonické do centra už jen nesouvislá fronta od Lahoviček, situace se lepší i v Radlické i Plzeňské do centra, v obou vás zdrží také už jen nesouvislé kolony. A na cestě z Říčan do Uhříněv si teď velmi opatrně na úrovni kolovrat, po srážce dvou osobních aut tam zasahují záchranáři, místo je velmi obtížně průjezdné a v obou směrech se tvoří kolony.
0: Katko, já ti moc děkuju, zatím ahoj.
4: Měj se krásně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Prince a Cream v 9:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil koncernu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Ten reagoval na dopis od Evropské komise, která žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Babiš ho považuje za vyřešený od února letošního roku, kdy vložil akcie Agrofertu do zvěřenského fondu RSVP Trust. Autobusy MHD ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově a provoz řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července.

0: městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo zpracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny. Ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst. V Paříži oslavili desítky tisíc lidí fotbalový titul klubu PSG v Lize mistrů. Fanoušci se pod Eiffelovou věží sešli s hráči vítězného klubu. Oslavy byly klidnější než ty noční. Při nich francouzští policisté zadrželi po celé zemi 780 lidí. Pařížský celek včera porazil anglický Arsenal a získal druhé prvenství v řadě. Dnes čekejte zataženo až oblačno, objevit se může občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 22 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Ještě si dáme dopravní informace, s těmi přichází Katka Jelenová.
3: V Praze už provoz citelně zeslábl, dnešní ranní špička pomalu spěje ke svému zdárnému konci, zdržení ale ještě stále nabíráte v Liberecké na trase z Letňan k Bulovce, počítejte zhruba s 20 minutami navíc. K Belskou v obou směrech po pojíždí už spíše nesouvislé fronty mezi Hloubětínem a Prosekem. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce už se jede o něco málo svižněji, zdržení však ale pořád vzniká frontu, čekejte mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Na D5 se směrem z Plzně do Prahy trvá silnější provoz od Rudné z 5. kilometru, pomalej se pak pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v obou tunelech. Kamiony aktuálně brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta u sjezdu na Vestec okolo 3. kilometru.
2: Díky moc, Katko, měj se.
3: Krásný den.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vela a All My Love ve 9:15 na Rádiu Praha. V Lobkovickém paláci na Pražském hradě teď návštěvníky překvapí něco opravdu netradičního. Místo slavného obrazu od Canaletta tam totiž visí obří obrazovka. Proč? To nám řekne naše létající redaktorka Monika. Já tě zdravím.
1: Dobré ráno, ten originální obraz s názvem Londýn primátorská slavnost na Temži totiž momentálně v Praze není. Vyrazil na cestu do muzea ve Vídni, kde je součástí velké výstavy věnované Canalettovi a Bellottovi. A právě tahle velkoformátová obrazovka teď návštěvníkům obraz nahrazuje. Jedná se o největší obrazovku, kterou v Praze v galerii najdete. A navíc nejde jen o obyčejnou reprodukci, díky animacím doslova ožívají detaily obrazu a lidé si mohou všimnout věcí, které by jim normálně na tom originále unikly.
0: Moniko, pokud vím, tak ten obraz má za sebou skutečně neuvěřitelný příběh.
1: Jo, má. Vlastně cestuje Evropou už skoro 300 let. Canaletto ho namalovalo v polovině 18. století poté, co utekl z Benátek do Londýna. Tam se potkal s českým knížetem Ferdinandem Filipem z Lobkovic, který tehdy projížděl Evropou na takzvané kavalírské cestě. No a právě on si obraz objednal jako vzpomínku na Londýn, který tehdy patřil k nejmodernějším městům světa. Pak se obraz stěhoval mezi Anglií, Českem a Vídní. Přežil samozřejmě války, konfiskace nacistů i komunistů a nakonec se znovu vrátil do rukou rodiny Lobkoviců a dnes patří mezi největší lákadla Lobkovického paláce.
0: A dokonce ho obdivovala i britská královna.
1: Přesně tak, v roce 2012 se obraz po více než 250 letech vrátil zpátky do Londýna. Národní námořní muzeum si ho půjčilo při příležitosti diamantového jubilea královny Alžběty II. A právě tehdy ho mohla obdivovat i sama královna. Je vlastně fascinující, kolik významných osobností historických okamžiků tenhle jediný obraz zažil.
0: Říká naše létající redaktorka Monika. Moc díky a měj se.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů a konečně jsme se posunuli, jsme na 16 stupních. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. No a ještě Katka Jelenová a dopravní informace.
2: A před Barandovským mostem sledujeme silnější provoz na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Chvílemi se popojíždí i do Břížskou k Mrázovce. Před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské v obou směrech, o něco delší pak z centra. Ze spod od Plzeňské budete popojíždět v Kukulově k nemocnici. Na magistrále směrem z Pankráce se sune fronta od soudu k Legerově, z druhé strany od Holešovic pak mezi Florencí a muzeem. V Liberecké do centra se kolona zkrátila na úroveň Střížkova, odtud k Blance pojedete do 20 minut. Ve Kbelské přetrvávají nesouvislé fronty v obou směrech, v celé délce od Hloubětína až k Cínovecké, plnější teď i Novopatská před Kbelskou, přibrzdíte před sjezdem na Satalice. A ještě se podíváme na výjezd z metropole směr D7 na Slaný, provoz tam vázne kvůli omezení u letiště, fronta od Evropské je na čtvrt hodiny.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké pondělí i celý týden. Měj se, ahoj.
2: Napodobně, Honzo, měj se krásně, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Pondělí 1. června Rádio Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Pražské Satalice promění vyhlídkové místo, vysadí tam rostliny za 165 tisíc korun. Francie zadržela v Atlantiku tanker Togar z takzvané ruské stínové flotily. Dnes čekejte zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé jiné neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy a navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odboru Šarlota Dětková.
3: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
1: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace pomáhající tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou. Klienty by ale odmítat neměli. Chtějí je navíc informovat o tom, co by podle nich změny přinesly. Vyhlídkové místo v ulici Za školkou v pražských Satalicích bude mít novou podobu. Městská část nechá vysazet trvalky, trávy, keře a stromy. Podle radnice mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci se zadržováním vody v krajině a s druhovou rozmanitostí. Magistrát na projekt poskytl dotaci, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
4: Dojde k revitalizaci zelené plochy zhruba v hodnotě 165 tisíc korun. V místě, kde jsme evidovali žádosti občanů o zvelebení tohoto prostoru.
1: Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejnerů před stanicí metra Strašnická. V místě bude také infostánek, a to od dneška do příští středy 5. června, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
5: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
1: Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem skončili druzí na ostravském turnaji Pro Tour kategorie Elite. Švédům Omanovi a Helvigovi podlehli ve finále ve dvou setech. Během dneška bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 20 až 22 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na silnice. Situaci na nich sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne, Vojto. V Liberecké do centra se rozjíždí kolona, provoz slábne, brzdí se u sjezdu na Kobylisi, Holešovečkami k Blance, už se pak pokračuje celkem plynule. Ve Kbelské nabíráte zdržení už jen v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou v obou směrech. Plněji stále i v Novopatské mezi Černým mostem a Kbelskou, stejně tak i na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce. Na hlavní části okruhu směrem zde jedna k letišti stále výrazně regulují provoz v obou tunelech. První část kolony začíná u Jesenice na 82. kilometru. O kus dál na výjezdu z metropole směr dálnice D7 a Slaný budete brzdit u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. A na trase z Říčan do Uhříněvsi na úrovni Kolovrat odklízejí následky po vážnější nehodě dvou osobních aut. Komunikaci i dle potřeby uzavírali. Řada řidičů tak místo objížděla přes centrum. centrum Kolovrat. Na příjezdu do Uhříněvsi v ulici v Kuťatech se proto vytvořila velmi dlouhá kolona, sune se až půl hodiny. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4:15 minuty po 10. hodině. Trávíte první červnové dopoledne s Rádiem Praha. Děkujeme za to. I na Den dětí se vám staráme nejen o to, abyste věděli vše potřebné, ale také, abyste slyšeli skvělou muziku. Zazní třeba Purple Disco Machine. Taky Zara Larsson. Více než 8 milionů turistů loni navštívilo Prahu. Nejčastěji šlo o Čechy a Němce, vzrostl ale i zájem Izraelců. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Teď ale Vance Joy a Riptide. Hezký poslech. Přeju Vojtěch přívětivý.

0: Ve čtvrt na 11 na Rádiu Praha dozněli Chad Kruger a Josie Scott. Pokud vám přišlo, že loni Prahu navštívilo opravdu obrovské množství turistů, tak je váš dojem naprosto správný. Loni jich totiž naše hlavní město navštívilo více než 8 milionů. Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byly Němci a třetími Američané a další nejpočetnější skupinou jsou Britové, kterých loni přijalo zhruba 500 000. Vysoký počet turistů přijíždí také z Polska, Itálie, ze Španělska a z Francie. Výrazně ale vzrostl i počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Vyplývá to z dat městské firmy Prague City Tourism. Detaily a další čísla najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž

0: Ve Strakonické na úrovni Barandovského mostu směrem k Mnázovce řeší drobnější nehodu v pravém pruhu, vzniká tam kratší fronta, nesouvislám se sune i jižní spojkou, brzdí se za sjezdem na Pankrác. Ve Kbelské čekejte zdržení už jen v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou, v obou směrech o něco hustší provoz panuje stále i v Novopatské mezi Černým mostem a Kbelskou, stejně tak i na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce. Z druhé strany od Barandovského mostu potom čekejte nesouvislou frontu na jižní spojce, a to mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se

0: půl jedenácté posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to Finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle Finanční správy vybralo na daně z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos daně připadá obcím. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. V pražské Valštinské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petera Maďara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. Odpoledne bude zataženo až oblačno s přehánkami. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teplo

0: 21 až 23 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Tolik zprávy a počasí, situace na silnicích, sleduje Katka Jelenová.
3: Hezké dopoledne. V pražských ulicích už výrazně zeslábl provoz, pár míst ale ještě stále stojí za zmínku, mimo jiné ulice pod Krejcárkem. Před omezením na ohradě popojíždí kolona z odbočky na Palmovku. V Hartegově zpomalíte na úrovni Žižkovské vozovny, v ulici Jana Želivského pak u nákladového nádraží. Před Vypichem se sune fronta v Bělohorské směrem z centra. Na hlavní části okruhu zde jedna na letiště, tam nabírají zdržení hlavně kamiony, popojíždí od sjezdu z dálnice. Navíc stále pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. A na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný a Chomutov před omezením u letiště se kolona naopak krátí. Z odbočky na Horoměřice zabere už jen pár minut. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobrý den, 4 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Švýcarští hokejisté po třetí za sebou nedali ve finále světového šampionátu gól a titul mistrů světa tak slaví Finsko. Finále si připomeneme v našem vysílání už za chvíli. Do té doby ale třeba Zara, Larsen a nebo Lord.

0: Kennedy, chvilku před 10:45 ve vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Sen švýcarských hokejistů o zisku prvního titulu mistrů světa, a to před domácím publikem, se rozplynul. V Curychu nedali ve finále světového šampionátu, stejně jako v předchozích dvou letech, ani gól. A Finsku tak podlehli 0-1 v prodloužení.
1: Je v dobré střelecké pozice, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa gólem v 71. minutě a Finové slaví titul mistra světa.
2: S medailí se cítím nádherně. Ani nevím, jak je těžká. Jo, vlastně celkem těžká je. Je to neuvěřitelné.
3: Radoval se Mikko Lehtonen. Finsko, přemožitel českého týmu ve čtvrtfinále, tak získalo už pátý titul v historii. Pohár převzal a jako první ho z finského týmu zvedl nad hlavu kapitán Alexander Barkov, který přitom neodehrál v sezóně NHL ani jeden zápas.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
3: Říkal se zlatou medailí na krku Alexander Barkov. I on pomohl ve finále eliminovat švýcarské střelce. Ti tak ani ve třetím finálovém zápase za sebou nedokázali dát gól a stále na historicky první zlato čekají.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
3: Smutnil Nino Niederreiter. Další šanci bude mít on i celý švýcarský celek za rok, kdy bude jubilejní 90. světový šampionát hostit Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Z ledu teď na pražské silnice v Troji ještě dle potřeby regulují vjezd do Blanky. Fronta tak popojíždí Holešovečkami od Bulovky, je hodně plná, je i nová Povltavská před tunely. Před omezením na Ohradě popojíždí kolona v ulici pod Krejcárkem z odbočky na Palmovku, v Hartegově zpomalíte na úrovni Žižkovské vozovny, v ulici Jana Želivského paku nákladového nádraží. A před Vypichem se sune fronta v Bělohorské směrem z centra na magistrále směrem z Holešovic pak v úseku mezi Florencí a muzeem. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Byt. Činásky nás na Rádiu Praha dovedle k dalším aktuálním zprávám. Připravila je Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Je 11 hodin.
1: Cestující vlakem z Kladna a Kralup nad Vltavou musí ode dneška počítat s výlukou mezi pražskými Bubny a Masarykovým nádražím. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů. Tajvan vyslal loď ke sledování dvou čínských plavidel u svého pobřeží. Odpoledne bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Některé vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou nezajíždějí ode dneška na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci totiž pokračují v jeho rekonstrukci. Spoje kvůli tomu končí ve stanici Praha Bubny.
3: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na Bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
4: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
3: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
5: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
3: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Vedení Říčan chce na příští rok výrazně snížit daň z nemovitosti pro majitele bytů. Začalo připravovat potřebnou vyhlášku. Radnice tak hodlá napravit svou chybu. Poplatek pro letošní rok omylem zvýšila, vysvětluje mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
6: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
1: Pro rok 2027 proto Říčany chtějí snížit koeficient pro majitele bytů na hodnotu 1 nebo i nižší. Policie při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce také daň z přidané hodnoty. Tajvanská pobřežní stráž vyslala loď ke sledování dvou čínských plavidel pohybujících se na jihovýchodě ostrova. Čínská pobřežní stráž už dříve oznámila posílení pobřežních hlídek kolem Tajvanu. Jde podle ní o nezbytnou reakci na jednání mezi Japonskem a Filipínami o vymezení námořních hranic. Ty se podle Číny překrývají s oblastmi, které si sama nárokuje. Jednání označuje za ilegální a neplatná. Štěpař Jakub Vadlej skončil na atletickém mítingu diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters. Odpoledne čekejte zataženo až oblačno. Objevit se můžou přeháňky, k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál sleduje Katka Jelenová. Jak to vypadá, Katko? Pakliže se nám tady s Katkou povede spojit, jestliže ne, tak vám moc rád řeknu, jak to na těch silnicích vypadá. Na východní části okruhu trvá silný provoz v obou směrech, kde 10 se brzdí už na začátku Hradecké D11 a pomalu se pokračuje okolo Černého mostu až k Novopatské, plno je i ve směru na Štěrboholy. Pakliže se nepletu, tak ke sjezdu na Běchovice, Vekbelské se popojíždí v obou směrech a v kratším úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Novopatská se plní před Kbelskou od sjezdu na Satalice, na magistrále se zdržíte v obou směrech, od Pankráce zůstává ucpaný Nuselský most, od Holešovic se popojíždí mezi Florencí a Muzem a ještě vypich Bělohorská ve směru z centra a kolona od Kláštera na cirka 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin na 5 minut, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině další muzika, zazní Sombr. Taky The Script a Will I Am. Už za chvíli se ve vysílání budeme věnovat třeba nočnímu alkoholovému klidu ve Varšavě, v polské metropoli totiž začal platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů. Tak na podrobnosti si počkejte. Hezký poslech, přeju i těch přívětivý.
8: Hey yo, big wave.

0: Refugees a Killing Me Softly v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Dokázali byste si představit, že si v Praze v noci nekoupíte alkohol? Dnes o půlnoci začal platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů ve Varšavě. Místní opatření označují jako noční alkoholový klid. Zákaz dosud fungoval v pilotním programu a osvědčil se, tvrdí varšavská městská stráž a policie. Část poslanců a radních ale usiluje o další zpřísnění. V Polsku zavedlo noční zákaz prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí, buď zcela, jako třeba Krakov, Wroclaw nebo Gdaňsk, anebo částečně, jako Poznaň a Katovice. Většinou se to týká turisticky nejnavštěvovanějších čtvrtí, kde byl také největší problém s rušením nočního klidu. Zákaz se stále vztahuje na obchody, na čerpací stanice a trafiky, nevztahuje se ale na bezcelní zónu, letiště Frederika Chopina, bary a restaurace a jejich zahrádky. Platí vždy od 22 hodin do 6 ráno, a to na celém území polského hlavního města. Víc najdete na webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na východní části okruhu směrem na Štěrboholy trvá silný provoz už jen v úseku mezi hradeckou dálnicí D11 a Běchovicemi. O kus dál na štěrboholské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku. Nuselský most směrem do centra je plný už jen z poloviny. Magistrálou směrem z Holešovic se sune fronta mezi Bulharem a Muzeem. Ječnou se popojíždí od Karlova náměstí k Legerově, Vinohradskou do centra od Italské, Anglickou od náměstí Míru. A pokud míříte ven z Prahy směrem na Slaný, tak čekejte 10 minut navíc v koloně před omezením u letiště, brzdí se u odbočky na Horoměřice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Posloucháte dopolední vysílání Radia Praha, je 11:30 a nabízíme krátké zprávy, připravila je Anna Hašková.
1: Vedení ČEZu by dnes mělo na valné hromadě oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Je Mezinárodní den dětí, má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu. Autobusy městské hromadné dopravy ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlovy a provoz tam řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajsii ode dneška muset ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtu dětem mladším 18 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, ale zatím neupřesnil jejich délku. Během odpoledne bude v Praze a okolí zataženo. Přijít můžou i přeháňky, později pak srážek i oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme také na pražské silnice. Situaci na nich sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Před Europarkem trvá o něco silnější provoz na obou spojkách, na Štěrboholské od Běchovic, na jižní od Lanového mostu. Zdržení jsou ale krátká, jen v řádech minut. Před omezením na Ohradě stále nabíráte zpoždění v ulici pod Krejcárkem, zastavíte za odbočkou na Palmovku a ztratíte tam 5 až 10 minut. V Bubenči se chvílemi tvoří fronta v Korunovační, následně i v Letenském tunelu směrem k nábřeží. Jedete-li dál do centra, čekejte frontu i na magistrále z úrovně Florence. Posouvá se až k omezení u muzea a směrem od Pankráce zůstává zhruba z poloviny plný Nuselský most. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

den, v 11 hodin a 32 minut pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Legendární Little Finger, neboli malíček ze seriálu Hra o trůny, dorazil do Zlína. Na dětském filmovém festivalu irský herec Aidan Gillen uvedl nový snímek Tret. Byli jsme nejen u toho, ale i u dražby filmových klapek. Do Zlína se společně vypravíme už za chvíli. Do té doby ale třeba Adele nebo Michael Schulte. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: necelou minutu před 11:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to. Z hlavního města se teď vydáme na výlet na Moravu. Motivy Zlína, českých pohádek i herců. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony 300 tisíc korun. Nadační fond Film Talent Zlín z výtěžku podpoří studenty filmových škol a začínající tvůrce. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl.
1: My máme zastoupeny opravdu tvůrce z různých oblastí, kteří třeba tvoří malbu nebo na sklo nebo keramiku.
2: Kateřina Martikánová, mluvčí Zlínského filmového festivalu, ukazuje víc než 100 klapek. Na spoustě z nich vidím motivy zlínské baťovské architektury.
1: Ano, letos je to třeba klapka Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka.
2: Máme tu i výrazné filmové motivy, třeba i pohádkové. Tady přede mnou vidím Libuši Šafránkovou, co by Popelku.
1: Výtvarníci rádi stvárňují jednak filmové postavy, ať už je to tady ta klapka zmiňovaná Popelky, nebo vzdávají hold některým třeba zesnulým umělcům. Letos tady můžeme například vidět klapku s Teodorem Pištěkem.
2: Nejúspěšnější položkou v letošní dražbě se stala klapka Zdeňka Vrby, která zobrazuje Čtyřlístek i jeho autora Jaroslava Němečka. Dosáhla na částku 180 tisíc korun.
1: Ano, to je ta klapka a letos je to klapka s motivem Cesta ke hvězdám.
2: Na Zlínském festivalu dnes budou moci diváci potkat irského herce Aidana Gillena, hvězdu seriálu Hra o trůny. Přiznal, že rád vyhledává právě menší filmové festivaly, jako je ten zlínský.
3: Na velké světové festivaly nejezdím. Nikdy jsem nebyl v Cannes, nepotrpím si na Hollywood. Nikdy jsem v Americe nežil, pořád bydlím na irském venkově. Vyhovují mi takové festivaly, jako je právě zlínský, proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v mezinárodní premiéře snímek Tret. Tato zkratka má odkazovat ke slovu tradice. Ve snímku o mladé houslistce hraje dominantní roli irská hudba.
3: Hudba ve filmu funguje sama o sobě jako jazyk. Je to univerzální věc, zejména v Evropě. Kde jinde se udržuje taková tradice, aby de facto každé dítě umělo hrát na nějaký hudební nástroj? Reakce zlínského publika byly velmi příznivé. Dokonce se stalo, že si lidé začali podupávat. To je něco, co jsme nikde jinde nezažili. Z toho usuzuju, že film skutečně funguje mezinárodně.
2: Říká herec, který se do Česka vrátil potřetí. Poprvé v Praze v roce 2002 natáčel snímek Rytíři ze Šanghaje. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A ze Zlína zpátky do Prahy, v Jeremiášově ulici kousek za křížením s Plzeňskou směrem na Studulky. Vyšetřují nehodu nákladního s osobním vozidlem, projíždí se pouze jedním pruhem, čekejte kratší zdržení. Před vypichem vznikají kratší fronty hlavně v Bělohorské v obou směrech, zpomaluje se i v Kukulově od Plzeňské. Nesouvislá fronta popojíždí v okolí Motolské nemocnice, pak i těsně před křižovatkou s Bělohorskou. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, kamion se sunou už těsně za sjezdem z dálnice. Osobní auta brzdí u sjezdu na Písnici na 5. kilometru. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hit týdne. 3 novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum Mobile na 7. místě.
6: Hit týdne.
5: Jak vypadá top 5? 5. místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS

Kula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na

0: 12 hodin Imagine Dragons nás ve vysílání Rádia Praha dovedli k poledním zprávám, připravila je kolegyně Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým, ze systému by se ale museli odhlásit sami. Středočeští hasiči vyjížděli kvůli počasí od včerejšího odpoledne více než 60krát. Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva. Odpoledne čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a také seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
3: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
1: Od včerejšího odpoledne vyjeli středočeští hasiči kvůli počasí k 63 případům. Nejčastěji šlo o popadané stromy a překážky na silnicích. Nejvíce případů měli na Kladensku a Příbramsku, říká mluvčí hasičů středočeského kraje Tereza Sýkora-Flígrová.
4: U Drásova na Příbramsku na D4 uvízlo auto ve vodní laguně, takže jsme mu tam pomáhali otlačit do odstavního pruhu s tím, že tam vlastně se povolávala správa údržba dálnice. Bylo tam velké množství vody na té dálnici, tak potřebovali vlastně nějakou dobu, než to odteče.
1: Hasiči vyjížděli hlavně mezi 13. a 14. hodinou odpoledne a potom v noci po 2. a 22. hodině. Vedení Prahy 10 chce zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude také infostánek. A to ode dneška do příští středy 5. června, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
5: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
1: Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tadžikistánu a Uzbekistánu. Země už dříve omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinérie, informovala o tom agentura Reuters. Tenista Jakub Menčík je ve čtvrtfinále Roland Garros. Ve osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusal Rubliova. Rozhodující sadu získal český reprezentant výsledkem 6-3. Odpoledne bude zataženo až oblačno s přeháňkami. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme taky na silnice, situace na nich sleduje Katka Jelenová.
6: Hezké poledne. Štěrboholská spojka směrem z Černého na Barandovský most zůstává plnější v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. K Belskou se popojíždí v obou směrech mezi Poděbradskou a Novopatskou. Před omezením na ohradě naberete zdržení v řádech minut v ulici pod Krejcárkem, v Hartigově i v ulici Jana Želivského. Na magistrále směrem z Pankráce se brzdí v půlce Nuselského mostu z druhé strany od Holešovic mezi hlavním nádražím a muzeem. Ječná plnější od Karlova náměstí k Legerově, Bělohorská před Vypichem ve směru z centra od Kláštera. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 12 hodin a 4,5 minuty, to je aktuální čas a taky nejvyšší čas ve vysílání Rádia Praha přivítat dalšího speciálního hosta. Online terapie, well-being ve firmách i budoucnost péče o duševní zdraví, to jsou témata, která už za chvíli probereme se zakladatelem online terapeutické platformy Hedepy Lukášem Krčilem. Počkejte se na to, hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. A Vojtěch Přívětivý.

0: posloucháte vysílání Rádia Praha. Technologie zásadně změnily způsob, jakým nakupujeme, jak pracujeme nebo komunikujeme a mění také způsob, jakým pečujeme o své duševní zdraví. O online terapii, o umělé inteligenci i o proměně společnosti si budeme povídat se zakladatelem online terapeutické platformy HDPI Lukášem Krčilem. Lukáši, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Lukáši, ještě před 10-15 lety byla návštěva terapeuta pro spoustu lidí něco, o čem se moc nemluvilo. Myslím se, že to bylo trošku tabu. Dnes se o duševním zdraví ale mluví v práci, ve školách, na sociálních sítích. Firmy dávají terapie do benefitů. Když se na ten posun podíváte zblízka, co se podle vás v té společnosti, je to taková trošku odvážná začátka na začátek, ale nejvíc změnilo?
1: Vy jste začal teda pěkně těžkou otázkou, musím říct, ale myslím si, že obecně žijem v jedný z nejnáročnějších dob za posledních desítky let. Hmm. Vidíte to ať už pandemii, kterou jsme zažili, nebo teďka tou geopolitickou nestabilitou, tak to ovlivňuje strašně moc to, že lidé řeší duševní zdraví. Ale taky za to může vlastně spoustu kampaní, které vlastně o duševním zdraví poslední roky mluví. A taky za to může mladá generace, která vlastně mnohem víc než třeba boomři nebo mileniálová je ochotná vlastně sdílet to, co se v nich děje a taky proto něco udělat.
0: Možná vám teďka nahraju, ale nahrává tomu třeba i vznik online terapeutických platform, protože lidé už vlastně díky těm technologiím, díky té internetové době nemusí nutně k terapeutovi docházet, ale mohou vyhledat terapii i vlastně v tom prostředí toho internetu.
1: Určitě jo. My jsme udělali vlastně velký výzkum s Ipsosem někdy v dubnu tohoto roku a vidíme, že přibližně 2/3 Čechů mají pořád trošku bariéru mluvit o svém duševním zdraví anebo si říct o pomoc. A právě platformy jako třeba HDPI tohle strašně usnadňují, protože ze svého obyváku můžete úplně anonymně najít terapeuta, který vám sedne. Tím pádem jakákoliv výmluva, kterou byste měl mít sám pro sebe, vám vlastně může krásně odpadnout. A vy opravdu se můžete zítra spojit s někým, kdo je třeba úplně na druhé straně republiky a začít řešit svoje duševní zdraví.
0: Co vás během posledních let v datech nebo chování lidí nejvíc překvapilo?
1: Já si myslím, že pořád vidíme, že přibližně 8 z 10 Čechů nějakým způsobem zažívá duševní nepohodu. To je prostě obrovský jakoby číslo, jo. To si vemte, že to je vlastně skoro úplně každý. A dneska vidíme, že třeba přibližně 10% lidí se vůbec nemá komu vlastně svěřit a jsou na to úplně sami. Takže myslím si, že co mě nejvíc překvapuje, že i když třeba v médiích duševní zdraví dneska dostává obrovský prostor, tak pořád je to prostě obrovský téma, který se řeší nedostatečně, ať už kapacitou terapeutů, nebo i tím, že vlastně se bojíme tu pomoc vyhledat.
0: A bojíme se ji vyhledat kvůli tomu, že to je třeba místy v některých generacích pořád tabu, nebo co jsou ty důvody?
1: To je jako dobrá otázka, protože to mě třeba taky překvapilo. A nejčastější důvod je, že mám pocit, že budu někomu na obtíž, že vlastně budu někoho otravovat. A velmi častý důvod, co my vidíme na HDPI, když k nám vlastně přijde člověk úplně poprvé, což je opravdu většina lidí, kteří k nám přijdou, tak je to, že neumí správně popsat své pocity a co se v něm děje. Vlastně nikdy jsme v životě v takové situaci nebyli, nebo jsme terapeuta nevyhledali a je to pro nás prostě něco, čím si musíme projít, ale v momentě, kdy to vlastně zažijeme a s tím terapeutem se setkáme, tak opravdu 90% lidí to cítí jako obrovskou úlevu a ten jejich pohled na život se diametrálně mění.
0: A je to zajímavé třeba v tom, že když jdeme k lékaři, tak nemáme pocit, že ho budeme obtěžovat.
1: Je to určitě daný i generačně, jak jste vlastně říkal, jo, že vlastně o zdraví fyzické jsme zvyklí pečovat, chodíme třeba jednou za 2 roky na pravidelnou prohlídku. Je to něco, co máme ve své vesnici, městě, ulici, ale s tou terapií je to něco, co se teprve jako národ učíme, i když si myslím, že se to opravdu významně mění. A my jsme třeba minulý týden dělali ten výzkumy na Slovensku a ty data o Česku nemám, ale Slováci za posledních 5 let vlastně trojnásobně víc začali hledat odborníky. A já si myslím, že v tom Česku je to velmi, velmi podobný.
0: Říká zakladatel a CEO platformy HDPI Lukáš Krčil. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Hej.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Štěrboholská spojka směrem z Černého na Barandovský most zůstává plnější v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. K Belskou se popojíždí v obou směrech mezi Poděbradskou a Novopatskou. Před omezením na Ohradě naberete zdržení v řádech minut v ulici pod Krejcárkem, v Hertigově i v ulici Jana Želivského. Na magistrále směrem z Pankráce se brzdí v půlce Nuselského mostu, z druhé strany od Holešovic mezi hlavním nádražím a muzeem, a Ječná je plnější od Karlova náměstí k Legerově, Bělohorská před Vypichem ve směru z centra od Kláštera. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je spoluzakladatel a CEO online terapeutické platformy HDP Lukáš Krčil. Lukáši, my jsme v tom předchozím vstupu nakousli ten rozdíl mezi starší a mladou generací. O té mladé generaci se často říká, že o psychickém zdraví mluví otevřeněji než jejich rodiče, a se to potvrzují i ta data, předpokládám.
1: Určitě jo. Ty mladí lidé jednak mnohem častěji chodí na terapii, ale taky mnohem častěji využívají AI pro terapii, že si povídají o svých vztazích a jsou ochotní vlastně i sdílet svoje vlastně pocity třeba na sociálních sítích. Takže je to úplně, řekl bych, jiný kafe než ta starší generace.
0: No, já si totiž vybavuju vlastně velmi hezký generační rozdíl mezi mnou a mými rodiči. Mm-hmm. Mně je 25, rodičům je vlastně 50 a vybavuju se, že když jsem svojí mámě řekl, že jdu na terapii, tak jsem vlastně viděl v těch očích trošku hrůzu, že se lekla, představila si to jako, že dostanu tu bílou svěrací kazajku, připoutají mě někam k posteli. Ale tak to vlastně vůbec není, protože ta terapie přece není psychiatrie. Daří se obecně ve společnosti toto povědomí podle vás šířit, že ta terapie opravdu není nic tak drastického?
1: Určitě čím dál tím víc, protože ta generace, dejme tomu našich rodičů, to vnímala jako znak slabosti, že jdete na terapii. Je to něco, o čem se v té rodině tolik nemluvilo, ale dneska ta mladší generace to naopak vnímá jako něco, já na sobě pracuju, já to nevzdávám a vlastně snažím se žít lepší život. A ta terapie jako taková určitě není psychiatrie, je to takový, bych trochu řekl, jako i trochu wellness pro tu duši, i když samozřejmě tam chodí i případy, které jsou víc klinický, tak určitě tam můžete zajít i v momentě, kdy se prostě zkrátka necítíte dobře, cítíte se dlouho smutný, tak určitě to je ten moment, kdy zajít k terapeutovi je velmi dobrý, protože jdete třeba ještě víc v té preventivní fázi, než jí třeba v momentě, kdy už je to pro vás extrémně náročný.
0: Což mě přivádí ostatně k otázce, co dnešní mladí lidé většinou od psychologické nebo potažmo psychoterapeutické pomoci očekávají jinak než generace našich rodičů nebo jejich rodičů?
1: Já si myslím, že určitě rychlost. Jo. A všichni žijeme s telefonem v ruce a máme pocit jako nějaký instantnosti. A já na HDP vidím, že pro mladý lidi je určitě důležitý mít to v aplikaci a potkat se s certifikovaným terapeutem třeba do druhého dne. Takže jako ta rychlost je určitě důležitá. Spoustu z nich vlastně řeší vztahy a nějaký pocit sebeuvědomění a toho, kdo vlastně jsem. Takže i najít vlastně odborníka, který mi s tímhle dokáže pomoci, je velmi důležitý. A co bych zmínil z výzkumu, který jsme vlastně dělali v celé České republice, tak je to i nějaký pocit jako osamělosti. Vlastně alarmující číslo pro mě určitě je, že 46% mladých lidí, a myslím si, že to bylo do 30 let, vlastně dneska se cítí osaměle nebo úplně samo. A to je vlastně strašně moc, když to porovnáte s těmi jejich rodiči, jak se pohybujeme třeba okolo 30%. Je to jako dramatický skok a může to třeba daný být i nějakou desocializací, kterou oni zažili vlastně v covidu, kdy byli takzvaně úplně vykořeněný z toho svého sociálního kruhu a najednou byli na spoustu věcí úplně sami.
0: Já ani vy nejsme psychologové, ale
1: je to tak.
0: Říkám si, jestli to teoreticky nemůže být právě těmi mobilními telefony, paradoxně, které teď využívají tedy k vyhledávání té psychologické pomoci, ale vlastně možná tím, jak žijeme v tom virtuálním světě více než v tom reálném, jestli to nemůže být jeden z těch důvodů, proč se ti mladí lidé cítí tak osamělí.
1: Určitě jako dobrý sluha, ale zlý pán. A ta desocializace probíhá a určitě díky mobilnímu telefonu taky proto, že najednou je pro vás mnohem jednodušší se s někým psát, než jít s někým ven. A zároveň na sociálních sítích vidíte spoustu těch skvělých, svalnatých, šikovných lidí, kteří mají vlastně život v pořádku. A najednou je tam ten velký pocit jako FOMO, Fear of missing out.
0: Ano, kdy strach, vlastně že o něco přijdu.
1: Máte pocit, že o něco přicházíte, nebo že jste vlastně trochu loser. A samozřejmě ten algoritmus sociálních sítí vám ukazuje tyhle věci, protože vám dávají takovýhle pocit. No.
0: Vidíte nějaké změny v poptávce u HDP třeba i během maturit, přijímaček nebo začátku školního roku?
1: Jo, určitě pozorujeme tady tohleto, třeba ty přijímačky na střední školu, to je opravdu obrovský pík u terapeutů, kteří se věnují teenagerům a mladým lidem, ale taky vidíme ten velký pík, kdy musíme se starat o jejich rodiče, kteří vlastně, pro ně je to taky extrémně stresující situace.
0: Dobře, říká zakladatel a CEO platformy HDP Lukáš Krčel, můj dnešní host. Za chvíli pokračujeme. Ask yourself.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je Lukáš Krčel, člověk, který založil online terapeutickou platformu Hdeby, její aktuální CEO. Lukáši, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobré poledne.
0: Trošku ostřejší otázka, ale kde má online terapie svoje limity?
1: To je ostřejší otázka, protože si myslím, že je neustále nějakým způsobem vlastně zkoumáme. Když jsme před 6 lety Hdeby založili, tak to určitě nebylo tak, že by každý terapeut vám řekl, online terapie je skvělá věc, ale my jsme vycházeli z řady globálních výzkumů, které vznikaly už před 15 lety v Americe, kde se ukazovalo, že ta pomoc, která přijde vlastně včas a preventivně, a i to, že se někdo vlastně odhodlá, je vlastně mnohem důležitější, než když někdo přijde třeba takzvaně v tváří tvář k terapeutovi. Řekl bych, že ty bariéry nebo ty limity nějaký jsou určitě v tom, že vidíte toho člověka jenom v nějakém čtverečku a nedokážete hnedka nacítit celou třeba jeho postavu nebo způsob, jak jim přijde, jak nonverbálně vlastně komunikuje, což je strašně velká část. Ale taky to, že občas k nám někdo přijde s tím opravdu klinickým stavem a my ho musíme správně odkázat třeba právě na psychiatrii nebo na klinickou psychologii. Ale to už každý terapeut vlastně dneska dobře zná po těch 6 letech a máme na to i speciální metodiky, jak s tím dál pracovat.
0: Na druhou stranu asi existují lidé, kterým ta online terapie prostě vyhovuje víc.
1: Určitě velké řadě lidí, protože je to vlastně možnost, jak jít třeba na terapii v 10 večer, když uspíte svoje děti. Nebo když zrovna nikdo není doma a vy máte opravdu prostor se věnovat sami sobě. A to je tak důležitý kritérium, abyste to vůbec dostali do svého života, že to pro spoustu lidí je prostě velký benefit. Ale abych i trošku šel proti, tak čím víc my vlastně dneska vidíme digitalizace a AI, tak nově třeba od vlastně prosince můžete na Hdeby chodit i offline, sezení tváří tvář, protože ti lidé zkrátka začali vyžadovat třeba takzvaný jakoby hybrid, kdy občas se potkáte online a občas se potkáte offline a ukazuje to, že to vlastně může těm lidem pomoci ten terapeutický vztah držet delší dobu, protože občas jsou flexibilní, ale třeba jednou za měsíc zajít se potkat se svým terapeutem tváří v tvář je vlastně strašně super.
0: Myslíte, že oba ty přístupy můžou dlouhodobě fungovat vedle sebe?
1: Já si myslím, že se krásně jakoby doplňují, ale samozřejmě pokud žijete v Jeseníku, kde je třeba velký nedostatek terapeutů a máte terapeuta z Karlových Varů, tak ano, vidíme, že vlastně v těch vyčleněných lokalitách, tak těch terapeutů je zkrátka na počet obyvatel o něco méně než třeba tady v Praze.
0: Kolik těch terapeutů vlastně na Hdeby máte? Protože je jedna věc vybrat si terapeuta, druhá věc je vybrat si terapeuta, který třeba praktikuje ten správný směr, který mě bude vyhovovat, protože je tady gestalt terapie, je tady kognitivně behaviorální terapie, je tady psychoanalýza. Kolik těch terapeutů máte dohromady na Hdeby a jestli třeba znáte i procentuálně, kolik jich je v každém tom směru?
1: Dneska je na Hdeby přibližně 1300 certifikovaných terapeutů a s tím, že Hdeby je v 9 zemích, takže v Česku to bude třeba 400 přibližně. A neřeknu vám dneska procento rozdělení mezi jednotlivými přístupy terapeutů, ale je nutný říct, že každému člověku sedne něco úplně jiného a většina lidí, který k nám přijde, tak jdou opravdu poprvé v životě na terapii. A my pro ně máme velmi dobrý párovací vlastně dotazník, který se vás lidsky ptá na to, co třeba v životě hledáte, co

0: vás trápí a tak dále. Nutno říct, že spoustu lidí třeba vůbec opravdu neví, ale my už těch dat a těch párů úspěšných jsme měli tolik, že dokážeme vám velmi rychle doporučit třeba 3 a říct, tady to pro vás může být třeba správný směr, zkuste to. A když náhodou vám to na to první sezení nesedne, což se opravdu děje, tak my vám nabídneme jinýho terapeuta a je to úplně normální a je to v pořádku tady tohle.
1: Říká Lukáš Krčel, šéf platformy HDP. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: No a pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je spíše klidnější, pomalu se jede po magistrále po Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy, je to od kongresového centra asi na 10 minut, kolona asi na 10 minut je pak také v Bělohorské směrem z centra, to před křižovatkou Vypich, kromě toho ale nejsou zaznamenány žádné zásadnější kolony. Na pražském okruhu pak čekejte silnější transitní provoz směrem z D1 na letiště, kamiony postávají už od Modletic, od sjezdu z D1 pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, osobní auta ale levým pruhem projíždí výrazně rychleji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rozvod?
5: Rozvod.
4: Dobře, bez rukavic.
5: Ano, bez rukavic.
6: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Založil platformu HDP, dnes je její CEO Lukáš Krčil, dnes hostem Rádia Praha. Lukáši, pojďme probrat téma, kolem kterého už trošku kroužíme od začátku toho rozhovoru. Umělá inteligence. Ještě před pár lety se řešilo, jestli lidé přijmou online formu terapie, jestli lidé přijmou terapii vůbec, a dnes řešíme lidi, kteří vlastně řeší své problémy s umělou inteligencí, s těmi textovými nástroji umělé inteligence. Jak moc zásadní změna to pro vás je?
1: Máte úplnou pravdu, ten obor duševního zdraví za posledních 10 let udělal tak velký pokrok, co za 100 let neudělal.
0: Právě.
1: A je to, myslím si, změna pro ty pracovníky, ale zároveň i pro lidi. Co se týče AI, tak je to změna naprosto zásadní, protože my vidíme, že přibližně 25% Čechů to využívá. A pro duševní zdraví. A v mladé generaci je to 49%. To je jako obrovský vlastně číslo. A zase bych se vrátil k tomu dobrý sluha, ale zlý pán, protože je vlastně naprosto skvělý, že s AI můžete řešit svoje vztahy ve 3 ráno, když se probudíte. Na druhou stranu AI dneska není žádný zdravotní prostředek, aby s váma dokázal navázat terapeutický vztah. Chvíli třeba i mlčet, když je to potřeba, správně se ptát a nepodporovat vás v některých věcech, které by třeba mohly způsobit i to, že si šáhnete na život.
0: Což ostatně takové případy už se staly.
1: Ano, to bylo určitě na začátku před třeba 5-6 lety, kdy jsme tohle v zahraničí pozorovali. Takže AI je určitě velmi zajímavý a my třeba v HDP dneska děláme velkou studii s Karlovou univerzitou, kdy vlastně porovnáváme terapeuta s AI a AI samotné, a vlastně snažíme se podívat na to, jak vlastně tuhle skvělou technologii postavit dohromady s odborníkem, aby tam mohl být ten kurátor toho, jak to funguje, a třeba vám říct i dost, teď už vlastně byste si měli dát trochu odstup od toho povídání s AI.
0: No, není ale přece jenom velkým handicapem té umělé inteligence, že prostě nemá empatii?
1: Určitě zatím ano. A myslím si, že ten terapeut je dneska a v současné chvíli, a samozřejmě za 2 roky to může být úplně jinak, naprosto jako nenahraditelný, a určitě by měl být tím odborným garantem a terapeutem. To ale, že dostupnost terapie a to, že terapie je dneska pořád něco, co stojí peníze a není dostupná díky tomu pro všechny, tak ta AI i v té free verzi dneska může být pro kohokoliv, a to je opravdu její obrovská výhoda, a je potřeba se dívat na to, jak ji upravit a certifikovat zdravotně pro to, aby mohla pomáhat regulovaně.
0: My jsme na to narazili, když jsme se o tom bavili mimo mikrofony, ale nemůže právě rozvoj umělé inteligence způsobit větší nedostupnost toho lidského kontaktu se živým terapeutem? Nemůže to být potom mnohem dražší?
1: Možná, že ano. Na druhou stranu, já když vidím jaký je zájem pojišťoven dneska o HDP, tak já pevně věřím, že pojišťovny vlastně budou chtít investovat do té preventivní fáze, kdy ta péče o toho pacienta je zásadně levnější, a že to AI v dalších měsících udělá takový skok a bude se certifikovat i pro zdravotní účely.
0: Dobře, a ať jsme tedy k umělé inteligenci, nebo ať jsem já k umělé inteligenci, tak je fér. Tak vy jste zmiňoval třeba to, že ve 3 ráno mě něco trápí, můžu té umělé inteligenci napsat, probrat to s ní. Tak v čem může AI naopak lidem skutečně tedy pomoci?
1: V čem může pomoci? Myslím si, že je skvělý, že tam je někdo, kdo vás opravdu poslouchá a dá vám pocit toho, že je tam pro vás. To je strašně důležitý. A my vidíme, že dneska lidé AI jsou často víc otevření se svěřit, což je obrovský paradox z mýho pohledu.
0: No přitom je to parasociální vztah.
1: Přesně tak, než třeba tomu živému člověku, protože najednou cítí, že se nikdo prostě na ně nedívá a můžou být otevřený. To je určitě skvělá věc. Taky to, že je to opravdu zadarmo, je strašně důležitý, a já bych to znova zopakoval, protože pro spoustu lidí některé zdravotní věci jsou prostě pořád ještě drahé. Takže to je skvělá věc, ale musí tam být ten odborník a nějaká ta kombinace, který vás dokáže zastavit. A terapie, jak je velmi dobře známo podle spousty studií, pomáhá právě tím kvalitním terapeutickým vztahem. A tím, že je i třeba limitovaná, prostě terapie dneska trvá 50 minut, není to 24/7, a je to dobře.
0: Nicméně, ještě bych rád na závěr tohoto vstupu zmínil, že v případě opravdu vážných problémů je vždy potřeba vyhledat pomoc odborníka. Mým dnešním hostem je Lukáš Krčil z platformy HDP. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě společně podívat taky na pražské silnice. V Praze spíše klidnější provoz aktuálně, pomalu se jede po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra, je to asi na 10 minut. Kolona asi na 10 minut je i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a na pražském okruhu vázne provoz směrem z dálnice D1 na letiště. Kamiony dostávají a postávají už od Modletic od sjezdu z D1 a pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Osobní auta ovšem projíždí rychlej. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Odpoledním hostem Rádia Praha je dnes Lukáš Krčel, zakladatel a CEO a terapeutické online platformy HDP. Lukáš, ještě jsme se nedostali k jednomu tématu, které bych rád probral. Duševní zdraví nebo téma duševního zdraví se dostalo už i do firem. A co se podle vás změnilo v tom přístupu zaměstnavatelů, že to začíná být mnohem častější? A to, že se to vůbec řeší, nějaký well-being, a work-life balance a tak podobně.
1: Tohle určitě hodně odstartoval COVID, kdy vlastně většina lidí najednou musela být uzavřená doma a museli takzvaný na remote pracovat vzdáleně. Mm-hmm. A ty vlastně HR pracovníci a ředitelé řešili, jak ten svůj tým podpořit. A tenhle benefit v tom vlastně hodně zůstal, protože se ukázalo, že jednak vám sníží fluktuaci v té firmě, protože mnohem víc lidí je v pohodě, ale taky vlastně snižuje nějakou toxicitu na pracovišti, že vlastně tím i pozitivně ovlivňujete to, když jste v pohodě, tak ovlivňujete ostatní kolegy.
0: Ano, to jsme ostatní, teďka jsme to řešili, že vlastně když chodím na terapii, tak tím nepomáhám jenom sobě, ale i svému okolí.
1: Přesně tak, ať už doma, ale i v té práci, a určitě to zvyšuje produktivitu, protože dneska relativně hodně lidí přijde do práce a i když tam třeba těch 8 hodin stráví, tak to neznamená, že se 8 hodin fakt soustředí a není třeba kvůli něčemu ve stresu. No a do toho je ta AI, o kterými jsme se bavili, která vlastně razantně mění to, jakým způsobem firmy přemýšlejí o svých pracovnících, takže to vytváří jako obrovský tlak, být rychlejší a tak dále. Tak s tím vším ten well-being může pomoci.
0: Jaké problémy ti zaměstnanci řeší nejčastěji?
1: Určitě stres, přepracovanost a taky to, jestli vlastně se uplatní v dnešní době změn technologií, AI a tak dále. To je to nejčastější. Samozřejmě lídři řeší, jakým způsobem dávat feedback a jakým ho dostávat a tak dále. No, tohle jsou asi nejčastější témata.
0: A je podle vás něco, co firmy, byť tady vidíme ten posun, tak stále podceňují?
1: Já si myslím, že pořád spoustu těch firm podceňuje well-being jako takový, že pořád v některých firmách...
0: I když vidíme ten posun, tak i přesto.
1: Že se třeba bojí, no ale my bychom nechtěli, aby ty zaměstnanci si mysleli, že jsou blázni, když jim takový benefit třeba nabídneme a tak. A samozřejmě ryba vždycky trochu smrdí od hlavy, takže je to velmi o tom, jak to vedení vlastně se staví k duševnímu zdraví jako takovému. A je strašně fajn, že vlastně ty firmy dneska suplují trochu pojišťovny v tom, jo? Že vlastně v momentě, kdy vy třeba proplácíte svýmu zaměstnanci tohle a on to může poskytnout i svému 13-letému synovi nebo svojí ženě, tak je to opravdu pro ně jako hodně důležitý.
0: Poslední otázka. Vy se na společnost v HDP díváte skrze velmi specifickou optiku, skrze to, s čím lidé přicházejí, co řeší a jak se mění jejich potřeby. A když se dnes podíváte na Česko jako na celek, dává vám to větší důvod k optimismu, ten pohled, anebo k obavám?
1: Určitě k optimismu a myslím, že je dobře to říct takhle do médií, protože já vidím, že lidi se o svoje duševní zdraví starají více a více a o co víc jsou odvážnější o tom mluvit a to si myslím, že je hrozně důležitý.
0: Říká Lukáš Krčel, který založil a vede online terapeutickou platformu HDP. Lukáši, moc děkuju, že jste byl dnes mým hostem a děkuju za rozhovor.
1: Děkuju.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 13. hodině. Jsou tady zprávy a s nimi Anna Hašková.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek. Odbory agentury pro sociální začleňování zahájily jednodenní stávku, nesouhlasí s reorganizací ve státní správě. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Odpoledne bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Středočeští hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek a vydatného deště, uklízejí hlavně popadané stromy. Nejhorší situace byla na Kladensku a Příbramsku. Kvůli počasí vyjížděli i pražští hasiči. Od včerejšího odpoledne měli zhruba 20 zásahů. Většinou řešili nalomené stromy, spadlé větve nebo odčerpávali vodu. Počet výjezdů je podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče vyšší, ale žádné vážné případy řešit nemuseli.
3: V 5 případech jsme byli čerpat vodu. Ve 2 tady těch čerpáních se jednalo o v podstatě zatopené sklepy nebo vnikající vodu do sklepů nebo do domů. A ve 3 případech se jednalo o nějaké laguny, které byly vytvářeny na silnici.
2: Vyhlídkové místo v ulici Za školkou v pražských Satalicích bude mít novou podobu. Městská část nechá vysázet trvalky, trávy, keře a stromy. Podle radnice mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci v zadržování vody v krajině a druhové rozmanitosti. Magistrát na projekt poskytl dotaci, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z Hnutí STAN.
4: Dojde k revitalizaci zelené plochy zhruba v hodnotě 165 tisíc korun. V místě, kde jsme evidovali žádosti občanů o zvelebení tohoto prostoru.
2: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě, řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků a dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky vedoucí k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
5: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
6: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
5: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní expert Rady Evropy. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Ladrou. Odpoledne čekejte zataženo až oblačno, objevit se můžou přehánky, k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller pro nás bude mít aktuální dopravu a na úvod hned dobrá zpráva. Vítej, Lukáši.
7: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je teď po 13. spíše klidnější provoz, bez zásadních komplikací, kolony pouze na obvyklých místech, třeba na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra je to na 10 minut, 10 minut naberete také ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Plní se i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, čekejte 5 až 10 minut navíc. Spíše nárazové kolony pak čekejte na jižní spojice od Lanového mostu k Průmyslové nebo i Vekbelské do Letňan. A na pražském okruhu je silný transitní provoz směrem z D1 na letiště, kamiony postávají od Modletic, od sjezdu z dálnice D1 přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Osobní auta ale projíždí po okruhu výrazně rychleji. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
8: Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 13. hodině, hlavně 1. června, takže všechno nejlepší všem dětem a ať mají báječný den dneska, žádné zkoušení ve škole a podobné laskominy, které mohou přijít k Mezinárodnímu dni dětí. My pro ně budeme mít zase skvělou muziku. Tu přinesou Miles Smith. Bude s námi taky Martin Solveig. Fenomenální Ed Sheeran. I'm thinking about how people fall in love in mysterious. A právě teď je 21 Pilots, ať se vám líbí.
1: Radio Praha

0: Martin Solveig, hello, s vámi je Rádio Praha, 13 hodin a 14 minut, my jsme se vrátili do roku 2010, kdy vyšel tenhle ten jedinečný hit a královal hit parádám nejen v Evropě, ale i za oceánem, přestože Martin Solveig je francouzský DJ a producent, dokonce v tanečních billboardech byl na prvním místě. My se ale přesuneme sem do Prahy na nádraží, a to sice Masarykovo nádraží, protože vlaky z Kralup a Kladna nejezdí už na Masarykovo nádraží. Končit budou v bubnech, a to až do podzimu 2027. Co se tam děje, to přesně se dozvíte na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. No a pokud jedete autem, pak vás bude zajímat, jak to vypadá na silnicích. V Praze už je klidnější provoz, pomalu se jede po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od kongresového centra. Vás to zdrží asi 10 minut. Stejný čas vám to zabere i ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Plná ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, tam je to 5 až 10 minut. Silný provoz a nárazové kolony jsou na jižní spojce v okolí Průmyslové i Vekbelské z Hloubětí na Doletňan. Na okruhu vázne provoz směrem z D1 na letiště, kamion postávají už od Modletic od sjezdu z D1 a pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Osobní auta projíždí rychleji. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti.
2: To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 13.30. Máme tu zprávy a s nimi je tu Anna Hašková.
1: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to Finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle Finanční správy vydělalo na dani z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu to je o 0,1% bodu méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% bodu větší. Podle statistiky zůstává český trh práce stabilní. Bez práce je více žen než mužů. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8%, u žen byla 3,7%. Lidé cestující z Kladna do Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Syrský prezident Ahmad Shara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i nadále směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Během odpoledne bude v Praze a okolí zataženo, přijít můžou i přeháňky, později srážek i oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme tady také Lukáše Millera s aktuální pražskou dopravou.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze zůstává spíše poklidnější provoz. Pozor ale na nehodu v Průmyslové ulici směr Hostivář. Před křižovatkou s Černokosteleckou se srazilo osobní auto s nákladním, blokují levý pruh, pomalu se kvůli tomu jede od Fashion Areny. Zdržení je pak také na Nuselském mostě do centra, zdržení na příjezdu do Legerově je asi 10 minut, plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, čekejte 5 až 10 minut navíc. Kolony asi na 10 minut jsou v Bělohorské z centra od Kláštera k Vypichu nebo také v Radlické směrem k tunelům od Motorletu. Silný provoz a nárazové kolony pak čekejte i na jižní spojice v okolí Průmyslové nebo také ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. A na Pražském okruhu je silný transitní provoz z D1 na letiště, jede po víkendu hodně kamionů a postávají tak od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Pro osobní auto je pak zdržení hlavně okolo sjezdu na Barrandov. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava.

Krásné odpoledne a dobrý den. 13.34 aktuální stav hodin na Rádiu Praha. No a my se podíváme už za chviličku do městské knihovny, protože ta otevřela svoji novou pobočku na Černém mostě. Najdete ji přímo u stanice metra a byl se tam podívat i náš kolega Ondřej Mikušek. Řekne nám o tom víc za 10 minut.

0: Things Nelly Furtado nás bavila na rádiu Praha 13 hodin 45 minut. Svou 46. pobočku otevřela Městská knihovna v Praze. Je v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Na dnešní slavnostní otevření se byl podívat i kolega Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu s podrobnostmi. Ondro, vítej.
1: Hezký den. Pobočka má dvě patra o celkové ploše 1000 metrů čtverečních. Kromě regálu s knihami jsou po celém prostoru také různé kouty pro klidné čtení. V nich nechybí křesla, lavičky nebo stoly s židlemi. Ty u sebe navíc vždy mají elektrické zásuvky, takže není problém pracovat třeba na notebooku klidně celý den. Prostor dále popisuje hlavní architektka Jana Mastíková.
2: Cílem bylo udělat svěží a trošku netradiční prostor knihovny, a proto jsme tady použili hodně světlé barvy. A máme tady jednu barvu, to je tady ta mentolová, peppermintová, aby, víte co, jakože když jdete do knihovny, tak jdeme do té prostě do té mentolový, zelený, svěží a tak.
1: V obou patrech jsou k dispozici také informační pulty a toalety. Vstup do budovy je bezbariérový.
0: No a co všechno tahleta knihovna svým návštěvníkům nabídne?
1: Kromě knih půjčuje také třeba mapy nebo deskové hry. Pobočka na Černém mostě má i dětský koutek s herní konzolí. K dispozici je také kuchyňka nebo tři klubovny pro setkávání. Knihovna bude pořádat i různé kulturní akce, které může organizovat i veřejnost. Důležité je říct, že vstup do městské knihovny je zdarma. Pokud tam lidé chtějí studovat, pracovat nebo si přímo na místě číst nějakou knihu z regálu, nepotřebují na to ani členství.
0: Jak to teď vůbec vypadá se zájmem o půjčování knih v Praze, víme?
1: Podle ředitele městské knihovny v Praze Tomáše Řeháka má aktuálně členství asi 170 tisíc lidí, což se v průběhu let příliš nemění.
3: Obecně klesá počet výpůjček, zejména se na tom podílí naučná literatura, protože prostě vědomosti dneska jsou velmi dostupné online. U krásné literatury to tak významné není, ta beletrie se pořád půjčuje hodně.
1: Řehák dále říká, že stále více lidí využívá prostory knihoven po celé Praze především ke studiu, práci nebo setkávání. Takoví lidé ale nejsou nikde evidovaní, takže se jejich počet nedá vyčíslit. Vysoký zájem ale podle něj potvrzuje třeba to, že pobočka na Černém mostě je 46., kterou městská knihovna v Praze má. A na závěr dodám, že otevřeno je tam každý pracovní den od 9 do 19 hodin.
0: Kolega Ondra Mikušek, který byl v nové městské knihovně na Černém mostě. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my už jsme s vámi také aktuálně na silnicích. Začneme tím, že je klidnější provoz, ale pozor na nehodu v Průmyslové, směr Hostivař před křižovatkou s Černokostaleckou. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a pomalu pojedete od Fashion Areny. Zdržení je na Nuselském mostě do centra na příjezdu do Legerovy 10 minut, plná ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova a zdrží vás to 5 až 10 minut. Kolony na 10 minut jsou také v Bělohorské z centra od Kláštera k Vypichu i v Radlické k tunelům od Motorletu. Silný provoz a nárazové kolony jsou taky na jižní spojce, v Průmyslové i ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. Na Pražském okruhu vázne provoz směrem z D1 na letiště, jede po víkendu hodně kamionů a ty postávají od Jesenice před tunely Lochkov a Cholupice až ke sjezdu na Barrandov. Pro osobní auta je zdržení hlavně u sjezdu na Barrandov. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: In the Stars a nový Stounin s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a taky Mirek Kasan, který přišel se zprávami. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška končí už v pražských Bubnech. Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci. V lednu je nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku tanker z takzvané ruské stínové flotily. A bude zataženo až oblačno, místy zaprší a naměříme nejvýš 23 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Zítra jí má být méně než dnes a teploty vystoupí až k 26 stupňům.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Některé vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou od dneška nezajíždějí na pražské Masarykovo nádraží. Důvodem je jeho pokračující rekonstrukce. Spoje kvůli tomu končí už ve stanici Praha Bubny.
3: Praha Bubny.
4: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na Bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
5: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
4: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
6: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
4: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Vyhlídkové místo v ulici Za Školkou v pražských Satelicích bude mít novou podobu. Radnice to nechá vysázet trvalky, trávy, keře a stromy, které mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci v zadržování vody v krajině a druhové rozmanitosti. Pokračuje starostka Prahy Satelic Milada Voborská z Hnutí STAN.
7: Dojde k revitalizaci zelené plochy zhruba v hodnotě 165 tisíc korun. V místě, kde jsme evidovali žádosti občanů o zvelebení tohoto prostoru.
1: Na projekt poskytl dotaci pražský magistrát. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na Ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Jak sama řekla Českému rozhlasu, definitivně se tak rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouštějí ústavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podíleli se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. V uplynulých měsících Francie přispěla k zadržení několika lodí z takzvané ruské stínové flotily v severním i středozemním moři. Rusko tyto lodě využívá k obcházení mezinárodních sankcí a financování války na Ukrajině. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros po vítězství nad Rusem Andrejem Rublevem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík tak zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas.
8: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
1: V boji o semifinále se Jakub Menšík utká zítra s Brazilcem Joaem Fonsecou. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, které budou k večeru ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. K večeru bude oblačnosti přibývat, naměříme až mezi 24 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a teď se pojďme podívat také na silnice, jak je to po 14. hodině, monitoruje Lukáš Miller.
9: Hezké odpoledne, tak stále to vypadá poměrně dobře. V Praze zůstává provoz bez zásadních komplikací, stále ale opatrně. V Průmyslové ulici směr Hostivář před křižovatkou s Černokosteleckou řeší nehodu osobního auta s nákladním. Pomalu se kvůli tomu jede od Fashion Areny a silný provoz a nárazové kolony. Pak čekejte i na jižní a Štěrboholské spojice, právě obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Zdržení je také na magistrále na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra je to na 10 minut. 10 minut se jede i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony pak jsou také Bělohorské z centra od Kláštera k Vypichu, to je také na 10 minut a 10 minut se jede v koloně i v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Říčany. A na Pražském okruhu silný provoz směrem z D1 na letiště je silný transitní provoz po víkendu. Kolony kamionů tak jsou od Jesenice přes tunely až ke sjezdu na Barrandov, osobní auta ale projíždí rychleji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 14. hodině. S vámi Rádio Praha a také Anne-Marie a Shania Twain. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn, 'cause even if it kills me, I'll always take your hand. Po obědové menu pro nás bude mít Jakub Ondra. A přijde i Olivia Rodrigo. Taková je společnost, ve které můžete být s námi, ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Unhealthy na Rádiu Praha teď spojili své hlasy Anne-Marie a Shania Twain. Je 14 hodin a 15 minut a hlavně jeden dětí je 1. června. No a kam pozvat děti? Proč ne třeba do zoologické zahrady? Navíc v zoologické zahradě to nemusí začínat jen u brány, protože do zoologické zahrady se můžete dostat po Vltavě. Plavba pravidelnou lodní linkou je dokonce zážitkem sama o sobě. Vyjíždí se z Rašínova nábřeží třikrát denně a dopluje se až do přístaviště Troja. Pokud chcete znát podrobnosti, jak třeba spolu lodě na Vltavě komunikují a další věci, určitě se podívejte na naše stránky. Tam o tom máme veliký článek. praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Z dálky vypadá majestátně, zblízka impozantně. Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově patří mezi největší sochy svého druhu ve střední Evropě. Váží přes 16 tun, měří 9 metrů na výšku a dohlíží na celé město. Žižka, husitský vojevůdce a legenda české historie tady stojí jako symbol odvahy a síly. Přímo pod ním najdete národní památník, který ukrývá nemalý kus dramatických dějin 20. století. Autorem je akademický sochař Bohumil Kafka, který na díle začal pracovat už v roce 1931. Slavnostního odhalení, které se uskutečnilo v den výročí bitvy na Vítkově, a to v roce 1950, se už ale autor bohužel nedožil. Praha je nej. Rádio
0: Praha. V Praze zůstává klidnější provoz. Nehodu řeší teď ale v Průmyslové směrem na Hostivař před křižovatkou s Černokostelickou. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a pomalu se jede od Fashion Areny. Silný provoz a nárazové kolony jsou i na jižní spojce a štěrbolské spojce obou směrně právě před sjezdem do Průmyslové. Zdržení je na magistrále, a to na Nuselském mostě do centra. Na příjezdu do Legerovy je zdržení asi na 10 minut. 5 až 10 minut se jede v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a vázne provozy v Bělohorské z centra od kláštera k Vypichu a také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Říčany. V obou případech je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 14.30, máme tady zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili protestní jednodenní stávku. Andrej Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Česko má podle předsedy Senátu vlastní politiku jedné Číny. Miloš Vystrčil z ODS to řekl po jednání s předsedou tajvanského parlamentu. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého Miloš Vystrčil svojí cestou na Tajvan zasahuje do vnitřních záležitostí Číny a narušuje její územní celistvost. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Pracovníci správy Národního parku odstraňují z turistických cest a cyklotras vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom tamní ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Hokejista Michal Hrádek přestoupil v extralize z mistrovských Pardubic do Olomouce. 24-letý obránce už v minulé sezóně v hanáckém klubu hostoval, a to od loňského září do letošního ledna. Olomouc o jeho příchodu informovala na svém webu. Po zbytek odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, které budou k večeru ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno.

0: Večer bude oblačnosti přibývat. Naměříme až mezi 24 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A je tu čas také na aktuální dopravu a pohled na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte spíše poklidnější provoz bez zásadních komplikací. Lepší situace je v Průmyslové ulici do Hostivaře. Před křižovatkou s Černokostoleckou už nehodu odklidili, kolona se rozjela. Silnější provoz je nárazové kolony, ale čekejte tradičně na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomaleji se jede jak od sjezdu na Štěrboholy, tak také v opačném směru od sjezdu na Zahradní město. Pomalý provoz je pak na magistrále, konkrétně na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Čekejte 10 minut navíc, 10 minut se jede i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. 5 až 10 minut pak se zdržíte i v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich, anebo také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směrem do Říčan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den ve 14.35 na Mezinárodní den dětí. Ano, je tady první červnový den a Petr Jungmann nám už za chviličku řekne, co se událo v historii.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Boothia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: V Praze je klidnější provoz, silný provoz a nárazové kolony čekejte i na jižní spojce a štěrboholské spojce obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Pomaleji se jede od sjezdu na Štěrboholy a také od sjezdu na Zahradní město. Obou směrně je to na 5 minut. Zdržení je na magistrále, a to na Nuselském mostě do centra. Na příjezdu do Legodovy je zdržení 10 minut. 5 až 10 minut se jede v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Vázne provoz z Bělohorské z centra od Kláštera k Vypichu a také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Říčany. V obou případech je to asi na 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Hasič dál odstraňují následky včerejších bouřek. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Noční ruské útoky na Ukrajinu za sebou nechaly desítky zraněných. A zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a naměříme až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hasiči ve středních Čechách dál odstraňují následky včerejších bouřek a vydatného deště. Hlavně uklízejí popadané stromy. Nejhorší situace byla na Kladensku a Příbramsku. Kvůli počasí výjížděli i pražští hasiči. Od včerejšího odpoledne měli zhruba 20 zásahů. Většinou řešili nalomené stromy, spadlé větve nebo odčerpávali vodu. Počet výjezdů je podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče vyšší, ale žádné vážné případy řešit nemuseli.
2: V 5 případech jsme byli čerpat vodu. Ve 2 z tady těch čerpáních se jednalo o v podstatě zatopené sklepy nebo vnikající vodu do sklepů nebo do domů. A ve 3 případech se jednalo o nějaké laguny, které byly vytvářeny na silnici.
0: Autobusy městské hromadné dopravy ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždějí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově, provoz tam řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje taky uzavřená silnice na Pražskou Zbraslav, takzvané Břežanské údolí. Opravy potrvají do konce roku. Maximální ceny pohonných hmot v Česku zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 640 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Rusko v noci útočilo ze vzduchu na několik ukrajinských měst a oblastí. Dronové údery způsobily podle místních úřadů zranění desítek lidí.
3: Na Oděsu a její okolí ruské nepilotované letouny zaútočily ve 2 velkých vlnách. Několik dronů se proti vzdušné obraně nepodařilo včas sestřelit a zasáhly vysokopodlažní bytový dům a budovu ve Starém městě. Podle oblastní vojenské zprávy byly poškozeny také sklady pšenice, administrativní objekt, auta a průmyslová infrastruktura. Zraněno bylo nejméně 6 lidí. 8 zraněných, z toho 3 děti, hlásí úřady v Černihivské oblasti. 9 lidí utrpělo zranění při útocích na Charkov, uvedl náčelník tamní vojenské zprávy Oleh Synehubov. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Národní tým odehraje 2 ze 3 zápasů skupiny ve vyšší nadmořské výšce v Mexiku. Češi se na to chystali ještě před odletem do dějiště šampionátu, řekl radiožurnálu Sport místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
4: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak sauně, a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
0: Národní tým odehraje generálku na mistrovství světa v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak náš národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, kránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A Lukáš Miller nám řekne, jak je to teď s dopravou. Hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov. Za sjezdem na Letnou do ulice Milady Horákové je nehoda, osobní auto se srazilo s nákladním, blokují aktuálně připojovací pruh, průjezd tunely tak musí regulovat kvůli tomu a kolony jsou v Holešovičkách, stojí se de facto od Bulovky. Ucpávají se i příjezdy na do centra po magistrále, jak ve Velzonově od Florence k muzeu, to je na 15 minut, tak 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra, plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony čekejte také na jižní a štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od sjezdu na Zahradní město, také od Běchovic, je to na 10 minut. 10 minut se popojíždí také na jižní spojice směr Smíchov před Barandovským mostem. A vázne provoz také na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice, teda obou směrně před Ořechem. Pomalu se jede od Lochkovského tunelu a také od plzeňské dálnice D5. Zdržení vždy k Ořechu asi 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pěkné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 6 minut a také 1. června. Jsme téměř v půlce letošního roku, dnes je 182. den, no a do konce roku nám zbývá 183 dnů. Takže takhle je to s dneškem. No a jak to bude v následující chvíli hudebně, s námi na Rádiu Praha jsem Fender a Olivia Dean. Taky Lady Gaga. Ezra je George Ezra. Ať se vám daří a máte skvělý den.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 15 hodin 17 minut a vzhledem k tomu, že je pondělí, tak už je dohlasováno na pondělní vinilový večer. A co myslíte, kdo vyhrál? Pink Floyd nebo Queen? Tak pro tentokrát to byly Pink Floyd a docela i s náskokem. Po 21. hodině si dáme desku A Moment Relapse of Reason z roku 1987. No a teď je tady aktuální doprava a s aktuální dopravou se vydáme za komplikacemi v tunelu Blanka směrem Stroji na Břevnov za sjezdem na Letnou do ulice Milady Horákové. Je tam nehoda osobního auta, které se srazilo s nákladním, blokují tedy připojovací pruh, průjezd tunely musí regulovat a kolony jsou v Holešovičkách od Bulovky. Kolony čekejte taky na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, dál u Běchovic od Spořilovské vždy na 15 minut pomalu pojedete po jižní spojce směr Smíchov před Barandovským mostem. Ucpávají se příjezdy do centra po magistrále Vyvolzonově od Florence k muzeu. Na 15 minut a 10 minut naberete i na Nuselském mostě do centra. 10 minut se popojíždí i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Vázne provoz i na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem. Pomalu se jede do Odlohkovského tunelu a také od plzeňské D5. Zdržení vždy 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: George Ezra nás přivedl ke zprávám v 15:30 na rádiu Praha s Mirkem Kasanem.
1: Přeji hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, zítra oproti dnešku znovu klesnou. Benzín zlevní o 1,50 haléřů, nafta o 37 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 46 haléřů. Nafta smí stát nejvýš 39 korun a 35 haléřů za litr. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení daně z nemovitosti hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. Benešovští policisté dnes odpoledne úspěšně ukončili pátrání po 14-letém chlapci z Týnce nad Sázavou, který včera zmizel z domova a nechal tam mobilní telefon. Školáka se podařilo vypátrat v obci Bukovany. Je v pořádku. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 000 000 000 korun do vzniku datacenter. Potvrdila to při 9. ročníku investičního summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron. Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronzové medaile se hraje na dva vítězné zápasy. Zítra má být v Praze polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 24 a 26 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi na silnicích, abychom vyzvěděli, kde to vázne. Lukáš Millertový.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevno. Za sjezdem na Letnou už nehodu odklidili, stále ale dobíhá regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Holešovičkách od Blovky a také v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské od Klamovky směr tunely. Kolony pak čekejte tradičně na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak od Spořilovské, je to vždy na 10 až 15 minut. Pomalu se pak jede po jižní spojice i směr Smíchov, a to před Barandovským mostem. Ucpávají se příjezdy do centra po magistrále ve Velzenově, to od Florence k muzeu na 15 minut, 10 minut naberete i na Nuselském mostě do centra. Kolony na 10 minut pak čekejte v Praze i v Průmyslové, a to od Malešické spalovny k jižní spojice a také ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. A vázne provoz také na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Lhokovského tunelu, také od plzeňské D5, a to zdržení vždy k Ořechu asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Pondělní odpoledne, 1. červnové roku 2026. No a teď vrcholí také 10. ročník festivalu ZUŠ Open, co všechno na

Přijdou žáci základních uměleckých škol z celé republiky a kde vystoupí, přesně to vám řekneme už za chvilku, za 10 minut.

0: Fine Young Cannibals, She Drive Me Crazy, asi jejich úplně největší hit. Je 15 hodin 46 minut s vámi Rádio Praha. Vrcholí 10. celostátní ročník festivalu základních uměleckých škol. Program dnes završí série společných vystoupení žáků. Ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky v Praze máme proto naší letající redaktorku Sabinu Voseckou, kterou teď zdravím do vysílání. Vítej, Sabino.
1: Hezké odpoledne, také tě zdravím odsud do studia.
0: Jak tedy program v zahradě teď probíhá, kam vede a kam bude vést?
1: 10. ročník festivalu začal symbolicky ve španělském sále Pražského hradu. To zakončení se koná tady v areálu Pražského hradu, ale pro změnu venku právě tady ve Valdštejnské zahradě, kde se během odpoledne vystřídá řada základních uměleckých škol. Celkem to jsou desítky hudebních a tanečních vystoupení nejrůznějších žánrů, od klasiky přes pop a jazz až po folklor. Ten program tady začal už v 1 hodinu a potrvá až do samotného večera. Jinak kromě vystoupení akci doplňují taky třeba výtvarné dílny, na kterých si můžou děti vyzkoušet nejrůznější koláže nebo vytvořit originální pohlednice. Vypadá to, že i počasí se povedlo. Není příliš velké horko a ani neprší, tedy alespoň zatím, tak doufejme, že to tak i vydrží nadále.
0: No, budeme držet palce, ty už jsi to naznačila, celý program vrcholí večerním koncertem. Máš třeba o něm podrobnosti, jak bude vypadat, co se bude hrát a podobně?
1: Ano, ten dnešní odpolední program směřuje právě ke zmíněnému večeru, kdy festival uzavře koncert letošního festivalu ZUŠ Open. Zazní třeba díla Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Ten samotný koncert vyvrcholí vokálně instrumentálním dílem s názvem Slavnosti jara od Mara Máchy v provedení 350 sboristů z celé České republiky pod vedením sbormistra profesora Jiřího Chvály. Nebude chybět taky taneční doprovod v podobě choreografií Živany Vajsarové, připojí se taky Kýnův dětský sbor. Zkrátka ten program je skutečně kulturně nabitý. Výhodou je, že tím, že jsme v centru, nebo téměř v centru pod Pražským hradem, tak sem do zahrady míří pochopitelně i turisté, lidé, kteří si jdou prohlédnout to okolí Pražského hradu a narazí tu právě na tuhle událost, na tuhle akci, kterou tedy s obdivem sledují, takže je tu hodně lidí. Ten koncert, o kterém jsme teď mluvili, který všechno vlastně završí, tak dnes začne v 8 hodin večer a jste pochopitelně všichni srdečně zváni.
0: Díky za pozvánku, letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, měj se hezky a hezký umělecký zážitek.
1: Naslyšenou.
0: A my jdeme na silnice s Lukášem Millerem, který je nás bude varovat před silným provozem.
2: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz, nicméně projíždí se aktuálně bez nehod, ty kolony jsou opravdu pouze jenom vinou odpolední špičky, probíhá tak regulace tunelu Blanka, kolony čekejte v Holešovičkách od Bulovky, také v Radlické od Motorletu, plní se i Plzeňská od Klamovky a kolony před vjezdy do tunelů jsou třeba i v Patočkové na Břevnově nebo také ve Svatovícké ulici směrem z Davids. Kolony pak čekejte také na jižní a na Štěrboholské spojice na příjezdech k Průmyslové obou směrně od Běchovic i od Spořilovské. To vždy asi na 10-15 minut a 10 minut naberete v koloně i na jižní spojice směr Smíchova, to před Barandovským mostem. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Velzenově, tam je to od Florence k muzeu na 15 minut, tak 10 minut se jede v koloně i na Nuselském mostě do centra. 10 minut naberete i v Průmyslové od Malešické spalovny k jižní spojice nebo také ve Kbelské z Hloubětí nad Letňan. A pomalý provoz je na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, pomalu se jede od Lochkovského tunelu, také od plzeňské dálnice D5, to zdržení vždy k Ořechu asi 1/4 hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Jovi, s námi 16 hodin, tady je Rádio Praha 107.1 FM a také DAB+. A taky Mirek Kasan je tady, protože máme zprávy.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží. Zvýšení věkové hranice pro prodej kratomu je správné, říká končící protidrogový koordinátor BEM. Změnu navrhuje vláda. Norové našli ve vraku lodi z 18. století zachovalý čínský porcelán a lustry. Ráno má být přechodně jasno, jinak polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. K večeru bude oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Cestující vlakem z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí od dneška počítat s výlukou. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit už ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
3: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
1: Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. A to od dneška do pátku 5. června a taky příští pondělí, vždy od 15 do 18 hodin. Pokračuje mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
4: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
1: Kratom by si mohli lidé kupovat až od 21 let na rozdíl od současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce taky zavést spotřební daně. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
5: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
1: Pavel Bém dodává, že jak zvýšení věkové hranice, tak zatížení daní sám u kratomu navrhoval. Stále ale odmítá úplný zákaz prodeje, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle něj měla spíš zaměřit na potírání černého trhu. Norští archeologové objevili v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textílie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice zatím neznámého původu se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Paraguajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal na Roland Garros za sexistické vyjádření o rozhodčí pokutu 65 tisíc dolarů v přepočtu asi 1 milion 400 tisíc korun. Vallejo prohrál ve druhém kole pařížského Grand Slamu se 17-letým Francouzem Kuamem. Po utkání řekl na adresu brazilské rozhodčí Carvalhové, že podobné zápasy mají řídit muži, protože ženy nemají odvahu krotit hlučné publikum. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, kránu ojediněle s mlhami. Postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat na aktuální dopravu. Lukáš Miller všechno shrne, co je důležité po 16. hodině.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz, probíhá také regulace tunelu Blanka kvůli silnému provozu, takže kolony stále čekejte před vjezdy do nich, třeba v ulici Dobřížská, tam se pomalu jede už od Zlíchovského tunelu, plná je také Radlická od Motorletu nebo i Plzeňská na Smíchově, ucpává se i Patočkova na Břevnově, tam je to skoro na čtvrt hodiny, plná je třeba také oblast Davids a Letné směr tunely a stejně tak se popojíždí i v Povltavské ulici od mostu Barikádníků, tam je také kolona směr tunely Blanka. Zdržení pak čekejte i na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, jak od Běchovic, tak od Spořilova, to je asi na 15 minut. Ucpané jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Velzonově od Florence k muzeu zdržení 20 minut, 10 minut naberete i na Nuselské mostě nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Plní se třeba také Argentinská směrem z centra, kolona před ulicemi v Holešovičkách je asi na 10 minut už od ulice U Průhonu a ucpává se pak třeba i Kbelská ulice směr Letňany, zdržení asi 15 minut z Hubětína. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, odpoledne i když trošku podmračené, občas i deštivé, s vámi je Rádio Praha, no a je po 16. hodině. Já myslím, že děti můžou mít radost, protože mají svůj svátek a určitě nějaký ten dárek už dostali. Od nás hudebně třeba Beyoncé. Taky Avenue. A právě teď Maneskin, ať se vám daří, přeje od mikrofonu Oda Burda.

0: Texas Hold'em, Beyoncé je s námi na rádiu Praha, 16 hodin a 17 minut. Dnešek je skvělý den, obzvláště pro děti, protože je 1. června, do prázdnin už zbývá jen jeden celý měsíc a navíc dneska je svátek všech dětí. No a v centrálním parku Prahy 13 dnes koná Den dětí. Na program plný her se jela podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová. No a já už se ptám, jak to tam vypadá. Hezké odpoledne, Moniko.
1: Pěkné odpoledne. Akce začala před hodinou, no a už teď je tady spousta rodičů s dětmi. Téma dnešního dne dětí tady v parku na Lužinách je cesta do vesmíru. Já zrovna procházím takovou bránou do základny, kde nafouklá raketa. Jsou tu obří nafouklé postavy robotů, no a stánky s aktivitami jsou nazvané podle planet. Takže třeba tady u Pluta si můžete zahrát s letadlem, u planety Merkur se hází míčky do rakety, no a kousek ode mě mohou návštěvníci koulet velké míče přes takové překážky. Děti dostanou kartičky, kde musí splnit všech 10 stanovišť a v centrálním mozku, v takové hlavě, pak za splnění všech úkolů dostanou svačinu a v 5 hodin se tu losují ceny.
0: No a Moniko, pověz, co ty děti tak jako nejvíc baví dneska?
1: Tak co jsem se koukala, tak největší fronty jsou na skládačky u planety Jupiter a pak samozřejmě na střílení z vodních pistolí na takové příšerky. To je vidět, že si ty děti nejvíce užívají. Je to také hudební program, na pódiu vystupovala zpěvačka, děti nadšeně tančily třeba na písničky od Aby nebo Decibely lásky. Pak jsem slyšela, že i zpívali Bella Ciao. No a teď je tu divadelko Paleček, takže děti sedí pod pódiem, sledují pohádku. Koukám, že se to prodávají i hranolky, balónky, takže děti nadšené. Viděla jsem i holčičku a ta běžela tak šťastná, že dostala za splněné úkoly odměnu. A řekla bych, že o tom to je, o těch šťastných úsměvech. No a tady na Lužinách jich je teda opravdu hodně.
0: Monika Doležalová, díky a užij si také Den dětí. Měj se hezky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my jdeme na silnice, jak to vypadá. Právě tam nám řekne teď Lukáš Miller.
2: Hezkou odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz, byť jezdí se bez zásadních nehod. Všechny ty kolony jsou pouze prostě vinou silného provozu a třeba na jižní a štěrboholské spojice, tam se pomalu jede obou směrně na příjezdu Průmyslové. Kolona směr Černý most je o něco delší od magistrály, asi na 20 minut. Pomalý provoz je také ve Kbelské ulici, a to obou směrně mezi Letňany a mezi sjezdem na Novopatskou. Zdržení do Letňany je také o něco delší, asi na 4 hodiny. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Dobříšské ulici od Barandovského mostu v Radlické, tam se stojí už od metra Radlická, plní se třeba i Duškova, respektive Plzeňská na Smíchově, stejně tak i Patočkova na Břevnově, a kolony čekejte i v Povltavské ulici na vjezdu do tunelu Blanka směrem Stroje. Kolony pak jsou tradičně na magistrále ve Vilzonově, 15 minut od Florence k muzeu, 10 minut se zdržíte na Nuselské mostě, anebo také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu jsou teď kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, poměrně výrazné, a to od plzeňské D5 a také od Lokovského tunelu. Je to vždy asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hit týdne. Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
5: Hit týdne.
4: Jak vypadá top 5? 5. místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS a Swim, jsou ale po 8. Už pro ně nehlasujte. Stříbro patří Tame Impala, Jenny, Drákula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasek na praharozhlas.cz.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
5: Hit týdne.

0: Hity, doprava, informace. Máme pro vás zprávy v 16.30 na Rádiu Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Andrej Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Do protestů proti přesunu agendy závislostí z úřadu vlády do 4 ministerstev se dnes na řadě míst v Česku zapojili poskytovatelé adiktologických služeb. Například v pražském kontaktním centru organizace Sananim na Smíchově měla stávka jen symbolickou podobu a klientům poskytovali služby bez přerušení. Česko má podle předsedy Senátu vlastní politiku jedné Číny. Miloš Vystrčil z ODS to řekl po jednání s předsedou tajvanského parlamentu. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého Miloš Vystrčil svojí cestou na Tajvan, zasahuje do vnitřních záležitostí Číny a narušuje její územní celistvost. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom tamní ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Fotbalisté pražské Slavie si v uplynulé sezóně vytvářeli tolik velkých šancí jako nejlepší kluby v Evropě. Viktoria Plzeň měla z 10 elitních evropských lig druhou nejvyšší úspěšnost v soubojích a její stoper David Krčík byl pak dokonce nejgólovějším obráncem. Vyplývá to z dat společnosti Stats Perform, která spolupracuje s Ligovou fotbalovou asociací. V Praze má být zítra polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den v 16.34. Jak je to teď na silnicích, nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz, odpolední špička, kolony čekejte třeba na Jižní a Štrbohorské spojice, na příjezdech k Průmyslové ulici obousměrně, pomalu se jede jak od Běchovic, tak také od Spořilovské a právě zdržení směr Černý most je delší asi na 20 minut. Stále jsou plné příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově z fronta od Florence k muzeu na čtvrt hodiny, 10 minut naberete na Nusilské mostě do Legerovy i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Dobříšské od Barandovského mostu, v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské od Klamovky. 15 minut se pak jede v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem, tam ty kolony jsou od Kláštera, pomalý provoz je v Novopatské, pak i Vekbelské směr Letňany, kolony jsou od Satalic do Cínovecké celkově na 20 minut. A pomalý provoz je na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak od plzeňské dálnice D5 a čekejte vždy 20 minut navíc. Šťastnou cestu.

0: Doprava každých 15 minut.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne, s námi Lenny nebo Dick Saus, už za chviličku, tady je Radio Praha. No a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: tedy svým, se s námi na rádiu Praha 16 hodin 45 minut. A to je přesně čas, kdy nahlédneme do kulturních a hlavně pražských typů s Jirkou Šteflem.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi pohyb a divadlo, tak byste neměli chybět na festivalu Tanec Praha. Ten představuje a do metropole přiváží významné osobnosti světového tance. Po celý měsíc se můžete těšit na akrobatická vystoupení, poznáte současné taneční trendy a nebudou chybět ani speciální workshopy. Zajímavá a netradiční divadelní taneční představení nabízejí Jatka 78 nebo Divadlo Ponec. A kompletní program najdete na webu tanecpraha.cz. A dětský den s celou rodinou můžete oslavit v Toulcově dvoře. Jak sami organizátoři říkají, nenajdete tam žádné pouťové atrakce ani skákací hrad. Přírodní areál nabídne několik herních stanovišť, kde na chvíli můžete zapomenout, že jste ve velkoměstě. Otevřená tam bude i keramická dílna, a to od 14 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
0: A Lukáš Miller nám ještě řekne, kde si dát dopravě pozor.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz a kolony na obvyklých místech, třeba na jižní a štěrboholské spojice, tam se pomalu jede obou směrně před Průmyslovou, je to teď asi na 15 minut jak od Spořilovské, tak také od Běchovic. Stále jsou plné příjezdy do centra Prahy po magistrále, asi 15 minut se popojíždí ve Vilzonově od Florence k muzeu, 10-minutové zdržení čekejte na Nuselském mostě do Legerovy, anebo také Věčné ulici od Štěpánské k IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu, tak stále čekejte třeba v Dobřížské ulici, de facto od Barandovského mostu, také v Radlické, tam se popojíždí od Motorletu, plná je třeba i Plzeňská ulice, kolona je tam od Kavalírky až do tunelů, stejně tak kolony třeba čekejte i v Troji, v Povltavské ulici od mostu Barikádníků. Pomalý provoz je pak třeba také v Bělohorské z centra před Vypichem, kolony jsou i v Novopatské a následně ve Kbelské, od sjezdu na Satalice do Letňan čekejte čtvrt hodiny navíc a kolony asi na 20 minut jsou také na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od sjezdu na Zbraslav, tak také od plzeňské D5-ky. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.

0: 17 hodin je právě teď, jsou tady další dnešní zprávy, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezké pondělní odpoledne.
1: Hezké odpoledne, už je tu Petr Zajíček, Olda Burda míří domů, šťastnou cestu, hezké odpoledne všem. Hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek. Městská knihovna v Praze otevřela u metra na Černém mostě svou 47. pobočku. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. A zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a naměříme až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasiči ve středních Čechách dál odstraňují následky včerejších bouřek a vydatného deště. Uklízejí hlavně popadané stromy. Nejhorší situace byla na Kladensku a Příbramsku. Kvůli počasí výjížděli i pražští hasiči. Od včerejšího odpoledne měli zhruba 20 zásahů. Většinou řešili nalomené stromy, spadlé větve nebo odčerpávali vodu. Počet výjezdů je podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče vyšší, ale žádné vážné případy řešit nemuseli.
3: V 5 případech jsme byli čerpat vodu. Ve dvou tady těch čerpáních se jednalo o v podstatě zatopené sklepy nebo vnikající vodu do sklepů nebo do domů. A ve 3 případech se jednalo o nějaké laguny, které byly vytvářeny na silnici.
1: Svou už 47. pobočku dnes otevřela městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má 2 patra a kromě místa pro čtení, studium nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit také k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
4: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší a spoustu místa na program.
1: Náklady na projekt a zařízení pobočky činily 9,5 milionu korun. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 46 haléřů. To je o 51 haléř méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Iránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura Tasnim s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hezbollah. Hlavní iránský vyjednávač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy porušují klid zbraní. Tenista Jakub Menšík se připravuje na čtvrtfinálový zápas singlu na Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant zítra utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspera Ruda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A Fonseku baví i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů.
5: The next generation is doing pretty well, not only Chodar and Menšík.
6: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodar a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
5: I mean pushing me for sure.
1: V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, kránu ojediněle s mlhami, ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na hlavních tazích, pomalu se třeba jede po jižní a štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou, ty kolony jsou jak od Spořilovské, tak také od Běchovic je to vždy na 15 minut. 10 minut naberete i v samotné Průmyslové před nájezdem na jižní spojku, kolona je od Malešické spalovny. Komplikace jsou ve Kbelské ulici směrem do Letňan v nájezdu na Cínoveckou, na dálnici D8 řeší nehodu, je už mimo jízdní pruhy, ale kolony i tak kvůli tomu jsou velké, jak se hloubětí na 20 minut a plní se i Novopatská. Od sjezdu na Satelice do Kbelské to je dalších asi 15 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Dobřížské ulici, de facto od Barandovského mostu do Mrázovky, také v Radlické se stojí od Motorletu, plní se pak i Plzeňská od Klamovky do tunelu nebo také Poltavská ulice před vjezdem do tunelu Blanka. Kolonu pak čekejte i v Bělohorské z centra před Vypichem na 15 minut nebo také ve Vlzenově od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Vesce, také od plzeňské D5, je to vždy asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tak po 17. hodině nám bude zpívat Pink. Pak třeba Tayo Cruz. A budou tady berlínský DJ Ale Farben s ním Kiddo. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné první červnové pondělí.

0: A pojďme se po čtvrt na šest opět věnovat dopravě, jak to momentálně vypadá, nám prozradí Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích, třeba jižní Štěrboholská spojka, tam se pomalu jede obou směrně před Průmyslovou, ty kolony jsou teď od ulice v Korytech a také od sjezdu na Štěrboholi, je to vždy asi na 15 minut. 15 minut se jede v koloně také ve Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňan před sjezdem na Cínoveckou a plná je třeba i Novopatská ulice od sjezdu na Satalice do Kbelské před právě plnou Kbelskou. Probíhá ještě regulace tunelu Blanka, kolony jsou tak do Břížské, de facto od Barandovského mostu, v Radlické od Motorletu, plná je třeba i Plzeňská ulice od Klamovky, nebo také Patočkova ulice na Břevnově a plní se i Povltavská ulice v Troji směr tunely. Kolony asi na 15 minut zůstávají ve Vlzenově od Florence k muzeu nebo také na Nuselském mostě do centra, stejně tak 15 minut se popojíždí i v Bělohorské přes centra před křižovatkou Vypich. A na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od Vesce, tak také od Plzeňské D5, zdržení vždy asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, zítra oproti dnešku znovu klesnou. Benzín zlevní o 1,50 haléřů, nafta o 7,30 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 42 korun 640 haléřů. Nafta smí stát nejvýš 39 korun a 35 haléřů za litr. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení daně z nemovitosti hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. Schodek státního rozpočtu se v květnu skokově prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 miliard korun do vzniku datacenter. Potvrdila to při 9. ročníku investičního summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron. Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání začne za necelé půl hodiny v Brně. Série o bronzové medaile se hraje na dva vítězné zápasy. Noc bude v Praze polojasná až jasná, večer bude zpočátku i oblačno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech metropole až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na hlavních tazích, pomalu se stále jede třeba po jižní, také po Štěrboholské spojce, ty kolony jsou obousměrně před sjezdem do Průmyslové, pomalej se jede od sjezdu na Zahradní město, také od Štěrbohol, je to vždy na 15 minut. 15 minut se pak jede v koloně také ve Kbelské ulici a to z Hloubětí na směrem do Letňan. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, 15 minut se jede v koloně od ve Velzenově od Florence k muzeu, 10 minut se zdržíte na Nuselském mostě do centra nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují stále průjezd tunely, takže kolony jsou stále kvůli tomu třeba v Radlické ulici od Motorletu nebo v Dobříšské od Barandovského mostu. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede směr letiště od sjezdu na Jesenici, navíc za Vescem je hlášená i nehoda. Směrem na D1 se pomalu jede od plzeňské D5, zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Radio Praha.
7: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, pokud vlastníte nemovitost, dnes je poslední šance zaplatit daň. Už za chvilku vás vezmeme konkrétně do Říčan, kde se letos poplatek výrazně navýšil, a to kvůli chybě radnice.

0: Do dnešního dne musí lidé zaplatit daň z nemovitosti. Majitelé bytu v Říčanech u Prahy letos mají hradit výrazně vyšší částky než v předchozích letech. Město jim omylem zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat více peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4 plus 1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě, ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Město ale takový nárůst neplánovalo. Přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a podle Vlnařové připravuje kompenzace.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí. Navíc jsme pro občany, kteří by měli problém navýšenou daň uhradit, připravili vzor smlouvy o bezúročné půjčce.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitostí řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Ředitelka kanceláře Svazu měst a obcí Radka Vladiková proto doporučuje, aby své vyhlášky předem zkontrolovali.
5: Obecně závazné vyhlášky může předtím zkontrolovat ministerstvo vnitra, a to ne pouze z hlediska, zda je nebo není v souladu se zákonem, ale zda ta vyhláška naplní účel, který tím ta obec nebo město sledují.
2: Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou ji poplatníci rozdělit do dvou splátek. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A pojďme se vrátit do Prahy, jak to vypadá v dopravě, nám řekne Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích, a to třeba na Jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. Je to vždy asi na 10-15 minut. Směr Černý most je teď to zdržení o něco delší. Probíhá také regulace průjezdu tunely Blanka, takže kolony jsou v Dobřížské ulici od Barandovského mostu. Menší zdržení je pak třeba také v Radlické ulici od Motorletu, nebo plní se i Povltavská ulice na Vtroj. Směr tunely Blanka. Na magistrále stále čekejte kolony ve Vilzonově od Florence k muzeu, to je na 15 minut. 10-minutové zdržení je pak na Nuselském mostě do centra nebo i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu je silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu. Čekejte vždy asi 15 minut navíc. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly OMD na Rádiu Praha. Připomínám, že opět přijedou do Prahy v létě 22. srpna, budou v pražských Holešovicích. Teď je tady 18. hodina, další zprávy a Mirek Kassan, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, někdo už má podvečer. Pojďte na to. Odbory agentury pro sociální začleňování varují před dopady přesunů agent i změn ve státní správě. Dnes kvůli tomu stávkovali. Vláda dál počítá s odpouštěním poplatků některým skupinám obyvatel. Ze systému by se museli odhlásit sami. Žalobkyně Lastovecká odvolaná z vyšetřování bitcoinové kauzy podala rezignaci. A zítra ráno má být přechodně jasno, jinak polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. K večeru bude oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování dnes stávkovaly. Společně s dalšími odbory chtějí upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
3: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
5: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
3: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Vládní koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat některých firem a seniorů starších 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl podle Patrika Nachera postupný.
6: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
1: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala zavítku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
7: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Dagmar Lastoveckou co nejdřív setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že ho překvapila rezignace Lastovecké i její odůvodnění. Nikdy mu prý nezdělila žádné konkrétní výhrady. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží letecké palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinérie, informovala o tom agentura Reuters. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na WTA Tour. Příští týden nastoupí ve čtyřhře v Queen's Clubu, informovali o tom organizátoři londýnského travnatého turnaje. Vítězka 23 Grand Slamových titulů dostala pro start v něm divokou kartu. V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, k ránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po 18. hodině, popíše Lukáš Miller.
8: Hezký podvečer, tak v Praze postupně vrcholí odpolední špička, stále ještě silný provoz čekejte třeba na Pražském okruhu, a to zejména z D1 na letiště, ty kolony jsou teď od Vesce, přesouva tunely až ke sjezdu na Barandov, zdržení celkově 15 minut. V Praze pak provoz postupně polevuje, teď už jen asi 10 minut se zdrží teda ve Vlzonově od Bulhara k muzeu, stejně tak asi 5 minut se popojíždí na z poloviny Nuselského mostu do Legerovy a plnější je Ječná ulice, tam se pomalu jede od Karlova náměstí na IP Pavlova. Čekejte asi 10 minut navíc. Kolony asi na 10 minut jsou pak také v Bělohorské z centra, a to před křižovatkou Vypich a pak také o kus dál před Bílou horou. A silnější provoz zůstává na Jižní a Štěrbohorské spojice, obou směrně před Průmyslovou, a také ve Kbelské ulici, tam jsou nárazové kolony směrem do Letňan. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu se s naší letající redaktorkou vypravíme do Lobkovického paláce na Pražský hrad. Už za chvilku připomeneme novou vlakovou výluku, která ovlivňuje cestující, kteří cestují do Prahy z Karlova nad Vltavou a Kladna. No a nebude chybět pravidelný perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký první červnový večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Vlaky od Kladna a Karlov nad Vltavou dočasně v Praze končí na nádraží Bubny. Kvůli postupu prací nezajíždějí na Masarykovo nádraží. Lidé při cestě do centra metropole tak musí přesednout na metro nebo tramvaje.
1: Tohle hlášení nově slyší někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na bubnech musí vystupovat taky paní Alena.
2: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
1: Výluku vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele pokračující opravou Masarykova nádraží.
3: Zatímco doteď dělníci pracovali především na výstavbě nových nástupišť, která v budoucnu budou fungovat pro vlaky ve směru od Kladna a od letiště, tak nyní se soustředí na tu střední, doposud nezrekonstruovanou část nástupišť a kolejiště.
1: Dodal, že místo taky čeká podrobný archeologický výzkum.
3: V tuto chvíli na místě už také pracují archeologové, kteří odkrývají zbytky původního pražského opevnění.
1: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky zase jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID, která hromadnou dopravu v metropoli a okolí organizuje, Filip Drápal.
4: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlí ty a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
1: Kvůli postupu prací na Masarykově nádraží končí jinde i vybrané spoje linky R42 z Lysé nad Labem a Kolína. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. A jak to ve 7:15 vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz je nadále slábne, největší zdržení je teď na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, kolony jsou od Vestce přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, zdržení celkově 15 minut. 10 minut naberete v kolonách také na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Pomalejší provoz je pak také ve Kbelské ulici, tam jsou ty kolony spíše nesouvislé, ale začínají v Hloubětíně a pokračují až do Letňan k nájezdu do Cínovecké ulice. A ještě Bělohorská z centra, pomalu se jede jak před křižovatkou Vypich, tak také na příjezdu na Bílou horu, celkově zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
0: Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: V Lobkovickém paláci na Pražském hradě běžně můžete vidět vzácný obraz od malíře Canaletta. Momentálně ale místo něj je velká obrazovka. Létající redaktorka Monika Doležalová zjišťovala víc.
2: Byla domluvená zápůjčka toho obrazu do Vídně. Tak jsme se domluvili s partnery, jakým způsobem ozvláštnit ten moment, kdy tady ten obraz nebude. Díky té spolupráci tady visí specifická televize, která je vlastně určená na promítání i uměleckých děl. To vlastně dalo možnost třeba tomu návštěvníkovi jít do nějakého většího detailu. To rozpohybování je taková jako hračička, aby bylo ozvláštněno.
3: Vysvětlil mi důvod umístění té největší obrazovky do Lobkovického paláce PR manažer Jakub Fajnor. Obraz se jmenuje Londýn, primátorská slavnost na Temži. Co je na něm vyobrazeno, to mi objasnila ředitelka lobkovických sbírek Dita Baker.
4: Ten pohled na Londýn, který vyobrazuje takovou občanskou ceremonii, kdy vlastně nově zvolený primátor Londýna, což se tady volilo každý rok nový, se vydává na slavnostní procesí tedy po té řece Temži až do Westminsterského paláce, kde tedy skládá přísahu králi. Vlastně zajímavé na tom je to, že to je oslava té občanskosti, to znamená vlastně ten primátor toho Londýna byl jediný a oficiální titul, který mohl zastávat i člověk nešlechtického původu, takže pro ty Londýňany to mělo obrovskou hodnotu a že vlastně nemuseli spadat jenom pod toho krále. Je to vlastně strašně zajímavý obraz, tam je spoustu detailů. Jenom když se podíváte na tu architekturu a vzadu a za tou řekou Temží, úplná animace na tom plátně. Ta veslice a toho primátora je tato zde, tam měla jediná 18 veslic a on je vlastně následován těmi veslicemi cechu.
3: Canaletto tento obraz namaloval v polovině 18. století v Londýně, kde se potkal s českým knížetem Ferdinandem Filipem z Lobkovic. A právě on si obraz objednal jako vzpomínku na toto město, které tehdy patřilo k nejmodernějším městům světa. Před 14 lety obraz putoval na zapůjčení do Londýna, kde ho obdivovala i samotná královna.
2: Ten společenský přesah, který ten obraz má, tak i z toho důvodu si ten obraz objednala královna Alžběta II. Pro příležitost 60. výročí své vlády a byl takový hezký oblouk toho obrazu, kde se vlastně dostal zpátky tam, kde vzniknul.
3: I vy můžete tento obraz obdivovat, a to v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update s datem 1. června a je tady pravidelný souhrn pražských zpráv s dnešním datem, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti byly dnes dočasně zavřené. Pracovníci výstražnou stávkou reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. K protestu se symbolicky připojili i pražské organizace Sananim a Drop-in. Měli otevřeno a klienty informovali o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí od dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravám Masarykova nádraží budou spoje končit už ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Jako náhradní dopravu je možné využít metro nebo tramvajové linky 6 a 34. Vedení Prahy 10 chce víc zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou nově nosit do infostánku představit.

0: nové rozmanitosti. Projekt vyjde na 165 tisíc korun, magistrát na něj poskytl dotaci. V pražské Valštejnské zahradě dnes vrcholí festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídl kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zaznějí skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského. V Praze bude v noci polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, k ránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A pražskou dopravu stále sleduje Lukáš Miller.
3: Hezký provečer, tak v Praze už je převážně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, pouze menší kolony jsou na magistrále ve Vilzunově od Bulhara k muzeu asi na 10 minut. Do 10 minut naberete v koloně také na Nuselském mostě do centra. Kolony jsou i v Bělohorské, pro změnu směrem z centra před Vypichem čekejte asi 10 minut navíc. Silnější provoz pak čekejte ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan asi 5 minut naberete před Cínoveckou a komplikace jsou v Českobrodské ulici směrem z centra na jezdu do Běchovic je hlášená nehoda. Kolona je od Štěrboholské spojky asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Máme 1. června, na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungman, hezký den. Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Boothia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Vrcholí 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Ten spojuje talentované žáky a žačky, a to napříč celou republikou. Závěr společného programu, do kterého se zapojily stovky vystupujících, sledovala ve Valdštejnské zahradě v Praze i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Programu, který je součástí vyvrcholení festivalu, se podílí celkem 800 dětí ze 40 škol z celé republiky.
2: Majda a Sofie, holky, vy máte na sobě krásné červené kostýmy taneční. Teď máte za sebou i vystoupení, tak odkud jste vlastně přijeli sem na ZUŠ Open?
3: My jsme přijeli z Jablonce nad Nisou.
2: Dobře, a jak dlouho tančíte? Protože bylo vidět, že jste skoro profesionální tanečnice. Tak jak se teď po tom výkonu cítíte? A druhá otázka, jestli v tom třeba chcete pokračovat, Majdo?
3: Já tančím 10. rokem a určitě v tom chci dále pokračovat.
2: A když se teda podívám do úplně vašeho dětství, protože už jste mladé slečny, tak kdo vás vlastně k tomu tanci přivedl? Kdo to byl? Byla to paní učitelka nebo rodiče?
4: U mě určitě rodiče, protože chtěli, abych se věnovala nějakým způsobem umění, a přijala se mě právě do ZUŠky jak na zpěv, tak na klavír, tak na tanec, a u toho tance jsem právě zůstala.
2: A mají do na tebe stejná otázka?
3: No, mě k tomu dovedli rodiče, protože já jsem odmala říkala, že budu baletka. A vlastně to byl můj sen, vlastně tančit, a mamka mě pak přihlásila sem na tancování a i se věnuju jako na hudební nástroje hraju, ale tanec je pro mě nejvíc.
1: Jak moc se festival ZUŠ Open, který dává možnost dětem ukázat svůj talent, za dobu fungování proměnil, vysvětluje ředitelka Irena Pol Houkalová.
5: Ta základní myšlenka zpropagovat, upozornit na ten systém základních uměleckých škol tam zůstává, ale daleko už se posunula k tomu nejpodstatnějšímu, a to je opravdu ta podpora všech těch aspektů, které základní umělecké školy mají v potenciálu, a to napojení i na tu špičkovou kulturu na straně jedné a na straně druhé. A ta hodnotová stránka věci, ta podpora vlastně těch malých hrdinů dětských v roli interpretů.
1: 10. ročník festivalu završí společný večerní koncert, na kterém zazní skladby Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Doprovodí ho taky víc než 300členný sbor pod vedením Jiřího Chvály. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
6: Pražský update na Rádio Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz je víceméně klidný, pouze kratší kolony, tradičně čekejte na magistrále, na příjezdech do centra, a to jak ve Vilzonově, tam je to teď od hlavního nádraží k muzeu asi na 5 minut, tak 5 minut se stojí v koloně také z poloviny Nuselského mostu do Legerovy a 5 minut se zdržíte i Věčné ulici od Štěpánské nahoru na IP Pavlova. Silnější provoz pak stále čekejte ve Kbelské ulici, a tentokrát od sjezdu na Kbely až k nájezdu do Veselské ulice na Letňany, to zdržení je tam asi 5 minut směr dálnice D8. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte pomalejší provoz okolo sjezdu na Barrandov mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení asi 10 minut. A ještě Českobrodská ulice směrem z centra na příjezdu do Běchovic je tam hlášená nehoda, kolona je od Štěrboholské spojky asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Tři novinky jste poslali do hry o

0: hitem pro City Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know-it-all. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: a vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In The Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: A pojďme se ještě v pražském updateu podívat na počasí. Tak v Praze v noci i zítra bude většinou polojasno až oblačno. Teploty v noci poklesnou na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra, tedy v úterý 2. června, vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Jsou tady zprávy na 19. hodinu, které připravil Mirek Kasan. Mirku, teď už příjemný pondělní večer.
1: Hezký večer přeji. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Norští archeologové našli hluboko na dně oceánu ve vraku lodi z 18. století zachovalý čínský porcelán nebo lustry. A zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, naměříme až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle ministra Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
1: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Valná hromada skupiny ČES dnes v Kongresovém centru Praha schválila výsledky hospodaření a vyplacení dividendy akcionářům. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti, změnu stanov a volbu nových členů dozorčí rady. Valnou hromadu sleduje reportér Tomáš Jeník.
4: Na valné hromadě byla letos větší účast než v minulých letech. Přesto akcionáři schválili dividendu 42 korun na akcii už před čtvrtou hodinou odpoledne. Větší debatu vyvolalo plánované rozdělení firmy. Menšinový akcionář Michal Šnobr k tomu řekl.
5: Akcionáři teď potřebují připravované restrukturalizaci. Mnohem více informací.
4: Ještě před projednáním tohoto bodu na valné hromadě nastínil možný další vývoj Českému rozhlasu generální ředitel ČES Daniel Beneš.
6: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
4: Vyčlenění a prodej zákaznické části souvisí s plánem současné vlády zestátnit výrobní část ČES. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 46 haléřů. To je o 51 haléř míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Norští archeologové našli v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice zatím neznámého původu se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak leží v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros po výhře nad Rusem Andrejem Rubljovem 6-3 v rozhodující páté sadě. V boji o účast v semifinále v Paříži se Jakub Menšík utká zítra s Brazilcem Joaem Fonsecou. V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
8: Hezký hezký večer, tak vypadá to docela dobře. V Praze se projíždí de facto plynule, na nehodu ale pozor, v Poděbradské ulici na cestě z Černého mostu do Hloubětína za odbočkou do Kolbenovy za rozdvojením se srazila dvě osobní auta, kolony se ale netvoří. A stále pozor, v Českobrodské ulici směrem z centra na příjezdu do Běchovic, tam dořešují dřívější nehodu, na místě jsou policisté, pomalej se jede od Štěrboholské spojky, je to z centra asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Ray Dalton. Pak třeba Zayn a Sia. A bude tady Rag & Bone Man. A já jsem Petr Zajíček a ze studia Rádia Praha přeji hezký večer.

0: Tak tolik na Rádiu Praha Manic Street Preachers, kapela, která přijede už tento měsíc na festival Metronom Prague do pražských Letňan. Nové ortopedické operační sály slavnostně otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Stály přes 60 milionů korun. Díky novému zázemí bude moci slánská nemocnice ošetřit ročně více pacientů než doposud. Dříve lékaři využívali k ortopedickým zákrokům gynekologické sály.
1: Velký sál je určen hlavně pro totální endoprotézy, jak kolene, tak kyčle, samozřejmě i nějakou traumatologii.
2: Vysvětluje vrchní sestra Helena Šváchová.
1: Ten malý sáleček ten slouží vlastně jenom pro artroskopický výkon. Lokální výkony, jako jsou ruka, noha.
2: A dodala, že kromě operačních sálů mají lékaři a sestry ve slánské nemocnici taky nové zázemí.
1: Personál se tady zuje, přechází sem do této místnosti, tady jsou dvě šatny, dámská, pánská, kde se převlečou, tady budou mít prostě do sálového oblečení. A než se pokračuje dál, tady je důležitý umyvadlo, bude tady mejdlo dezinfekce, takže umejt, odezinfikovat a pokračovat. Denní místnost slouží jako odpočívárna. Krom toho tady budou počítače, aby mohli lékaři si zapsat zprávu.
2: Díky novým prostorům budou moci zdejší lékaři ošetřit dvakrát více pacientů než dosud. Například u výměny kloubů tak půjde o zhruba 700 operací ročně. Oceňuje to ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček.
3: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
2: Město za vybudování operačních sálů a zázemí podle starosty Martina Hrabánka z ODS zaplatilo přes 60 milionů korun.
4: Pro město je to samozřejmě velmi významná investice, nejenom do té výše. My jsme zvyklí v poslední době velmi investovat jak do nemocnice, tak do dalších oblastí. Ta naše investiční činnost města je někde kolem 40% celkově rozpočtu.
2: První pacienti podstoupí zákroky na nových ortopedických operačních sálech v červenci. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Alicia Keys a takzvaná hymna New Yorku na rádiu Praha. Pojďme si připomenout, jaké nás čeká počasí. V noci i zítra bude většinou polojasno až oblačno, teploty v noci poklesnou na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech Prahy na 9 stupňů. No a zítra během dne vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia.

0: Dospíval Ed Sheeran, teď už jsou tady pravidelné pražské tipy s Jirkou Štefflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi pohyb a divadlo, tak byste neměli chybět na festivalu Tanec Praha. Ten představuje a do Metropole přiváží významné osobnosti světového tance. Po celý měsíc se můžete těšit na akrobatická vystoupení, poznáte současné taneční trendy a nebudou chybět ani speciální workshopy. Zajímavá a netradiční divadelní taneční představení nabízejí Jatka 78 nebo divadlo Ponec. A kompletní program najdete na webu tanecpraha.cz. A dětský den s celou rodinou můžete oslavit v Toulcově dvoře. Jak sami organizátoři říkají, nenajdete tam žádné pouťové atrakce ani skákací hrad. Přírodní areál nabídne několik herních stanovišť, kde na chvíli můžete zapomenout, že jste ve velkoměstě. Otevřená tam bude i keramická dílna, a to od 14 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou od dneška končí už v pražských Bubnech. Česká centra jsou podle ministra zahraničí Macinky v ohrožení. Francie zakázala Izraelcům vystavovat útočné zbraně na veletrhu Eurosatory. Zítra ráno má být přechodně jasno, jinak polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. K večeru bude oblačnosti přibývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některé vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou od dneška nezajíždějí na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci pokračují v jeho rekonstrukci. Spoje kvůli tomu končí ve stanici Praha Bubny.
2: Praha Bubny, konečná stanice.
3: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na Bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
4: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
3: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
5: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
3: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Autobusy MHD od dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravě a stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždějí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově, provoz tam řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje taky uzavřená silnice na Pražskou Zbraslav, takzvané Břežanské údolí. Opravy potrvají do konce roku. Česká centra v zahraničí by mohla skončit. Dnes to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojena, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
6: Ministerstvo zadalo audity a podalo dvě trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
7: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
6: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
8: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných vlády.
6: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Francie zakázala izraelským představitelům účast na letošním veletrhu zbraní Eurosatory v Paříži. Informovali o tom organizátoři akce a izraelské ministerstvo obrany. Každoroční výstava obranného průmyslu navíc nedovolí izraelským zbrojovkám prezentaci jejich útočných zbraní. Vystavit budou moci pouze systémy protivzdušné obrany. Izraelský rezort rozhodnutí odsoudil s tím, že jde o politický a komerční kalkul. Francie od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu. Izraelská armáda tam útočí na cíle spojené s militantním proiránským hnutím Hezbollah. Včera Paříž požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN poté, co izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po roční mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour na pražské Julisce si triumf zajistila hned prvním hodem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Soutěž dálkařů vyhrál český rekordman Radek Juška skokem dlouhým 787 centimetrů. Koulař Tomáš Staněk se po zimní operaci lokte vrátil druhým místem za výkon 20,32 metrů a druhý skončil oštěpař Martin Konečný hodem 81 metrů a 12 centimetrů. V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, kránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: A ještě krátce doprava, tak momentálně už nemáme hlášené žádné větší komplikace v Praze a okolí. Dávejte ale pozor, pokud jedete po Pražském okruhu, a to ve směru z D1 na Ruzeň, na D7, tak tam by měla být kolem 13. kilometru překážka na vozovce, měla by to být ráčna mezi levým a prostředním jízdním pruhem. Tak velký pozor tady v tomto směru, tedy D1 až D7 na Pražském okruhu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: A to už je nabídka muziky. Po 20. hodině zaspívá Kylie Minogue. Budou tady Clock Clock. A třeba Luis Capaldi. A já jsem Petr Zajíček, přeji hezký večer.

0: Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června, měsíce reprodukčního zdraví.
1: Mám jizvu po císaři, plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila, je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil. Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu.
4: Poprosím zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
4: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
4: Tohle je zdravá tkáň. Dobrý, nehybat teď.
3: Tak.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
5: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě. Teď mi je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
4: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, která tam nepatří.
2: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Teď to sešijeme zase zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojilo předtím.
2: Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Tak to byly na Rádiu Praha Rihanna a Calvin Harris, druhý jmenovaný Calvin Harris, jeden z nejzásadnějších producentů a DJů současnosti, dorazí už za měsíc začátkem července do Ostravy na stále se rozpínající festival Beats for Love. No a teď pojďme k tomu, co vám nabídneme u nás na Rádiu Praha po 21. hodině po zprávách, takže zhruba za 35 minut, tak bude tady samozřejmě pravidelný pondělní speciál Vinyl, který jako jediný speciál za celý týden ovlivňujete vy svými hlasy, naši posluchači. A vy jste do dnešního poledne hlasovali na Facebooku Rádia Praha, jestli si budeme hrát album The Game skupiny Queen z 80. a nebo Pink Floydy Momentary Lapse of Reason z roku 87 konkrétně. No poprvé myslím, že se stalo, že Queeni v nějakém hlasování nevyhráli. Tentokrát tedy Pink Floydy měli navrh, takže Momentary Lapse of Reason, pojďme si o tomto 13. albu legendární art rockové formace něco málo říct. Tak jak už jsem řekl, vyšel v roce 87 a v britském i americkém žebříčku se umístilo schodně na třetím místě. Je to první album vydané po odchodu baskytaristy a zpěváka Rogera Waterse. Zbylí dva členové, kytarista a zpěvák David Gilmour a bubeník Nick Mason, se tímto albem snažili o obnovení značky Pink Floyd. Bývalý čtvrtý člen skupiny, klávesista Rick Wright, se mohl se skupinou spojit jenom jako externí, placený hudebník, protože po dokončení nahrávání alba The Wall v roce 79 byl Watersem ze skupiny vyloučen. Ačkoliv se Wright tedy podílel i na albu Momentary Lapse of Reason, z právních důvodů je tady jako

jak je to vidět na obalu desky. Tak se zaposlouchejte do skvělé Pink Floydovské klasiky, kterou jsme taky z velké části vlastně mohli slyšet při jejich koncertu na Strahově v první polovině 90. let. Po 21. hodině.

0: Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna potom dokáže vyrobit přes 500 tun této chemické látky za den. To by bylo nejvíce v Česku.
1: Obrovská válcovitá nádoba, já bych tipnul, možná má nějakých 30 metrů.
2: Ano, přibližně 30 metrů.
1: Jsou v ní takové velké otvory, takové příruby. Co to je za nádobu?
2: Tohle je vlastně srdce technologie výroby kyseliny sírové.
1: Vedoucí závodu kyseliny sírové Aleš Patočka z firmy Spolana.
2: Říká se tomu kontaktní reaktor a uvnitř tohoto reaktoru se nachází desítky tun speciálního katalyzátoru.
1: Teď jsem viděl, že tam pán vykouknul, kolem je postavené lešení, technici jsou asi uvnitř.
2: Ano, tam jsou zejména montážní pracovníci, včetně techniků, a vlastně se tam dělají vnitřní vestavby, které budou potom nést ten katalyzátor.
1: Ta kyselina sírová v té nádobě tedy pak bude, když se bude vyrábět?
2: V této nádobě je plyn, který vzniká ze spalování síry, oxid siřičitý, a na tomto speciálním katalyzátoru z něho vznikne potom oxid sírový.
1: V jaké jste fázi? Jste už za polovinou?
2: Aparáty jsou již ze 100% dodány a z 90% instalovány.
1: Kdy budete finišovat?
2: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku.
1: Kolik tun nebo litrů kyseliny sírové vyrobíte?
2: Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den.
1: Je nějaká továrna v Česku, která bude vyrábět takovýto objem kyseliny? Máte nějaké srovnání?
2: Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
1: Staré provozy na výrobu PVC a kaprolaktamu už dělníci z továrny odstranili. Firma začala vloni propouštět zaměstnance i kvůli ztrátám v hospodaření a kvůli nízké poptávce po produktech. Pokračuje manažerka marketingu Spolany Martina Lehká.
3: V průběhu roku 2025 upustilo Spolanu zhruba 70% zaměstnanců, tedy přibližně 500 necelých 700. Nyní v areálu pracuje zhruba 170 zaměstnanců, kteří se věnují pokračující výrobě kyseliny sírové.
1: Jestli bude firma další lidi propouštět, nebo jestli naopak se spuštěním provozu výroby kyseliny sírové někoho přibere, o tom bude v příštích měsících rozhodovat vedení společnosti. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak to byla Lady Gaga na rádiu Praha, teďka zprávy na 21. hodinu, které připravil Mirek Kasan. Mirku, příjemný pondělní večer.
1: Hezký večer, Petře.
2: Vláda dál počítá s odpouštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Ze systému by se museli odhlásit sami. Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z vyšetřování bitcoinové kauzy, podala rezignaci. Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku tanker z takzvané ruské stínové flotily. A zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a naměříme až 26 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vládní koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat některých firm a seniorů starších 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl podle Patrika Nachera postupný.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
2: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
5: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za Hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Dagmar Lastoveckou co nejdřív setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že ho překvapila rezignace Lastovecké i její odůvodnění. Nikdy mu prý nezdělila žádné konkrétní výhrady. Dnešní a včerejší deště zmírnili v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude, říká koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
6: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
2: Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce a porušovaly právo. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Francie v uplynulých měsících přispěla k zadržení několika lodí z takzvané ruské stínové flotily v severním i středozemním moři. Rusko tyto lodě využívá k obcházení mezinárodních sankcí a financování války na Ukrajině. Evropská unie některá z těchto plavidel zařadila na sankční seznam. První letní posilou fotbalových Bohemian z Praha 1905 se stal Ladislav Almáši z ostravského Baníku. 27-letý slovenský útočník podepsal ve vršovickém Dělíčku kontrakt do léta 2029. Slovenskou posilu mají taky fotbalisté z Lína. Jako volný hráč po angažmá ve Skalici přišel 23-letý krajní záložník nebo obránce Adam Gaži. I on podepsal smlouvu do roku 2029. Kluby o přestupech informovali na svých webech. V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, k ránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Rádio Praha.
7: Vinyl. Pondělní večerní speciál na Praze. To je album přehrané z vinylu do našeho vysílacího systému pěkně analogově. A dnes jste měli těžkou volbu a dvě legendy, které nikdy svoje hlasování neprohrály. Queen a Pink Floyd. Už to neplatí. Queeni mají porážku s albem Game. Dnes budou Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason z roku 1987. Krásné album, které vzniklo v těžké, turbulentní době. První album skupiny po odchodu Rogera Waterse vzniklo v době, kdy se členové hádali, kdo vlastně smí nosit slavnou značku Pink Floyd. Jestli je to spíš Waters nebo zbylí tři, vlastně tehdy jen dva. Waters během nahrávání legendárního alba The Wall vyhodil klávesistu Ricka Wrighta a ten na tomto albu nesměl být členem skupiny, jen hostujícím muzikantem, takže vlastně album nahráli Pink Floydi dva, Nick Mason a David Gilmour. Za přispění mnoha vynikajících muzikantů vytvořili zvukově naprosto jedinečné dílo, kterému se samozřejmě Waters a šiky jeho věrných fandů posmívali, pochopitelně. Odpůrci Waterse se naopak tetelili blahem, že despotický člen skupiny už v ní není. Doba to musela být velmi těžká, ale obě frakce pak nakonec ukázaly, že mají právo na život a že jsou schopny vytvořit spoustu nádherné muziky, což dokázali i v dalších letech. Dnes si dáme album se stovkami postelí na pobřeží moře na obalu. Pozor, nejedná se o fotomontáž, ty postele byly na pláže v Devonu z Londýna opravdu dovezeny a rozestaveny. Na některých obalech nad nimi ještě létá rogalo, symbolizující song Learning to Fly. To se pak objevilo i na nové verzi desky, kdy David Gilmour v roce 2019 opět zasedl do svého studia v Houseboatu na Temži jménem Astoria a disku přemíchal a nechal některé pasáže i přehrát, protože tehdy byl přesvědčen, že jak Wright, tak Mason byli tahanicemi natolik poznamenáni, že nebyli schopni ani pořádně hrát. Rozhodně obě verze desky jsou vynikající. Dnes si dáme tu originální z roku 1987 na Rádiu Praha. Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason. A díky za všechny vaše hlasy.

childlike view of the world went, nothing would exist.

mixtures bridge.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 22 hodin. Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Vládu chce upozorňovat na rizika chystaných změn ve státní správě. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží. Irán kvůli izraelským úderům v Libanonu hrozí ukončením příměří a blokádou dalšího průlivu. A zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. K večeru bude oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty vystoupí k 26 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování založily platformu odborů ve veřejném sektoru. Společně s odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií chtějí hájit nezávislost státní správy a bránit změnám, které by je podle nich mohly oslabit. Například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi chtějí podle předsedy Václava Nykla poslat dopis, ve kterém upozorní na rizika změn.
2: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi nepřijatelné.
0: Premiér Babiš dnes oznámil, že rozhodnutí o přesunu agent je definitivní. Nový model bude podle něj efektivnější. Cestující vlakem z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit už ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, uvedl mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
3: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
0: Vedení Prahy 10 chce víc zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická, a to ode dneška do pátku 5. června a taky příští pondělí, vždy od 15 do 18 hodin. Pokračuje mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
4: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
0: Pokud bude Izrael dál útočit na Libanon, příměří mezi Íránem a Spojenými státy podle iránské státní televize pravděpodobně skončí. Tamní tisková agentura TASNIM předtím informovala o přerušení nepřímého dialogu mezi Teheránem a Washingtonem. Důvodem jsou pokračující útoky izraelské armády na Libanon, které cílí především na militantní hnutí Hezbollah. Podle agentury byl klid zbraní v Libanonu jednou z podmínek při vyjednávání o příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Teherán hodlá zcela zablokovat Hormuzský průliv. Blokádu chce zároveň rozšířit i na další námořní trasy, včetně úžiny Bab al-Mandab mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, která je strategickým uzlem pro obchodní plavbu mezi Evropou a Asií. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště světového šampionátu ve Spojených státech. Po příletu do New Yorku se přesunuli do sousedního New Jersey, kde v pátek ráno našeho času sehrají generálku na šampionát proti Guatemale. O dlouhém cestování mluví záložník Lukáš Provod.
5: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Těšili jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vykupne.
0: Po pátečním zápase se národní tým přesune do své základny v Dallasu. Do šampionátu Češi vstoupí příští pátek ráno našeho času v mexické Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. V noci bude v Praze polojasno až jasno, večer zpočátku i oblačno, k ránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia, v okrajových částech města až na 9 stupňů. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
6: Vítejte u dalšího vydání Hitparády Rádia Praha. Já jsem Honza Chlaň a i tentokrát pro vás máme 10 songů ve hře o body a 5 novinek. Tak se pohodlně usaďte, začíná Hit týdne na Rádiu Praha. Nejprve ty novinky.
7: Hit týdne.
8: Nasazená novinka.
6: Harry Styles se po delší době připomíná novým singlem American Girls. Skladba navazuje na jeho současnou tvorbu a fanoušci okamžitě začali probírat na sociálních sítích. Harry Styles, American Girls.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Skupina Botox, tedy Jan Kopečný a Petr Ryšavý, přichází s novinkou Pyžamo. Lehce nadsazený název ukrývá song o vztazích a každodenních situacích, které dobře známe úplně všichni. Tady je Botox a Pyžamo.

0: Hit týdne. Nasazená
1: novinka. Německé producentské duo Two Colors spojilo síly se švédským zpěvákem Sandrem Cavazzou. Výsledkem je nová verze známého hitu Mad World. Two Colors a Sandro Cavazza, Mad World. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Nasazená novinka.
1: Lana Del Rey otevírá další kapitolu své kariéry skladbou First Light. Fanoušci si v ní našli typickou atmosféru, která ji provází už řadu let. Lana Del Rey, First Light.

A pátou novinkou je česká zpěvačka Tera se singlem Do You See. Je to osobní intimní skladba o vnitřní bolesti, o chvílích, kdy člověk navenek funguje, ale uvnitř bojuje s něčím, co není vidět. Tera, Do You See.

při pohledu do britského singlového žebříčku mě pobavil jeden nezničitelný song The Killers a jejich Mr. Brightside. Jsou aktuálně na 53. místě, stejně jako minulý týden. Nejvýš byli v britském žebříčku 10. Poprvé se tam objevili 5. června 2004 a teď už mají neuvěřitelných 507 týdnů v Top 100. Novinky známe, do zahraničí jsme nakoukli, takže jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste ho sestavili svými hlasy. Desítka patří novince, kterou jste poslali rovnou do hry o body. Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: vracíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Číslo 6.
1: A šestka, tam jsou po pádu z prvního místa Bebe Rexha Faithless, New Religion. Jsou ale osmý týden, už pro ně nehlasujte.

0: Type.
1: Hit týdne.
2: S Honzou Chlaněm.
0: Honzou Chlaněm.
3: Tři novinky znamenají také tři odchody. Z 8. místa a po 2 týdnech v pořadí nás opouští

Ze šesté příčky po čtyřech týdnech vypadává Taylor Swift a její Elizabeth Taylor. Já jsem tvůj dealer, emocí a citů, asi jsem v tom dobrej, baby, možná proto si tu. A nejrychlejší rozloučení potkalo skladbu Dealer od René Dunk. Loučí se po jediném týdnu a odešla z druhého místa. Číslo dvě. Jsme na stříbrné příčce. O stupínek výš se posouvají Tame Impala a Jenny Dracula.

0: Hit týdne. S Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme vítěze 22. kola hitu týdne v roce 2026. Teď ale rekapitulace. Desítka, Miles Smith, Hold Me in the Dark. Deváté místo, Temper City, Self-Aware. Osmá příčka, Holly Humberston, Cool World. Sedmé místo, Eva Farna, Perpetuum Mobile. Šestá příčka, BB Rexa, Faithless, New Religion. Pětka, Teddy Swims, Mr. Know It All. Čtvrté místo, Olivia Rodrigo.

Troika, BTS, Swim. A druhé místo Tame Impala, Jenny, Dracula. A kdo ovládl aktuální vydání hitparády Rádia Praha? Ze 7. místa až na samotný vrchol vystoupali The Rolling Stones, In the Stars.

0: To je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste poslouchali Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz. Mějte se krásně.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.
3: Na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Lenky Váhalové.
4: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tímhle s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: uvidíme. Budete studovat nebo pracovat?
2: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckým trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení, agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie a zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor. Tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, který by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusě se mu prostě přešaltují úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
1: sledujete pomohla. Seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většina obsahu vlastně v mém životě je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, které jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. Hmm. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsuvka i pro naše diváky a posluchače, byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pán. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
3: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit, nebo vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Irském národním divadle. Velký režisér.
2: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
3: Anglicky.
2: Takže režíroval v angličtině.
3: Režíroval v angličtině a tak.
2: Příprava na Londýn.
3: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spadnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Melíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový jako náhradní tety. Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
2: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
3: Jirka Havelka mě oslovil, no.
2: Ale vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
3: Mm-hmm.
2: Zažil jste je všechny?
3: Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, tak vlastně já jsem zažil čtyři.
2: Čtyři?
3: No, Mirek Krobot pak byl na, nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
2: Na dva roky, myslím. Mm-hmm.
3: A pak byl Martin Myšička, Vajdíčka Myšička a teď máme Jirku Havelku.
2: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
3: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
0: Radio Praha 107,1

Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: These beautiful things that I've got.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
3: Takhle.
2: Přesně takhle, teď nemůžu.
3: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
2: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
3: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
2: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
3: Jo.
2: Odmítl.
3: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
2: Ale zase šetříte na Londýn.
3: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
2: A kdy řeknete ne?
3: No když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
2: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
3: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo, takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
2: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
3: Mm-mm. Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale...
2: Takže zpětně nelitujete?
3: Ne.
2: Ne.
3: Ne, nelituju a musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: reprízu pořadu Host Lenky Bahalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondřej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
3: Mám udělat takové jako, že tak jako wikipedický jako úvod, protože...
2: Šla bych víc do hloubky.
3: Tak já nevím vlastně, kde je Ondřej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
2: Krasobruslař, tak to je fenomenální.
3: Tak to je ten wikipedický úvod, ale, že jo?
2: Jasně.
3: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověk, jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, ano. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař mimořádný,

0: životě.
1: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
0: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle eterického hodného kluka stal na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou, no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
1: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
0: Nepracoval,
1: takže to potlačoval.
0: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebyl v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo tak kdy nemohl být otevřeně, opravdu otevřeně jako homosexuál.
1: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
0: Do toho bych se hrozně nerad pouštěl.
1: Dobře.
0: Já vlastně nevím.
1: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
0: Jo.
1: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
0: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl být jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak, no.
2: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Jmenuji se stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce byla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo,
1: nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal?
2: To jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to se dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký, jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako, to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už v pohodě, to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France. Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A že? Toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako nablízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho, románů a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo to? Jestli to zafungovalo.
2: Už to ani nevím. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako, jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako, jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou, takže ona to teď vlastně říkala a těch důvodů bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, tak jí vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, tak jí velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byl jako tak nablízku skrze ty knihy.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Jmenuji stále herec Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
3: Ano.
2: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
3: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, nějakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a rizí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat zásadně.
2: Prostě tak to je. A úplně poslední otázka musím položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
3: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
2: Takže pro vás škola skončila v 15?
3: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, už to už je věc, to bych se k tomu znova vracel a vracel. Prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
2: Ne, je to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
3: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, který bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák A pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu, aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
2: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
3: Tam já jsem srdcem.
2: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
3: Taky děkuju.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: dokud budu jenom trochu ním. Rádio Praha.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho neměl, řekl Andrej Babiš.
3: Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který...
4: Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem.
5: Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství dál proplácí dotace Agrofertu.
6: Premiér předpokládá, že další odpověď českých úřadů celou věc uzavře.
1: Babiš možná narazil. Evropská komise poslala do Česka další dopis. Má stále pochybnosti o tom, jak český premiér vyřešil svůj střet zájmu. Týká se to 100 milionů pro Agrofert. Co s tím a nemůže na to Česko doplatit? Ptám se Terezy Čemusové, redaktorky i rozhlasu, pokrývající dotační kauzy. Dnes je pondělí 1. června. Ahoj Terezo, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
7: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
1: A budeme řešit spolu zase střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Evropská komise totiž nepovažuje problém možného střetu zájmu premiéra za vyřešený v tuhle chvíli. Vyplývá to z oficiálního dopisu, který dostali do rukou české úřady. Kdo komu ten dopis poslal?
7: Ten dopis tentokrát byl adresovaný velvyslanci při Evropské unii Vladimíru Bertlovi, ale pak samozřejmě putoval na Ministerstvo pro místní rozvoj. A pod dopisem je podepsaný Hugo Sobral, což je vysoce postavený úředník z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise. To je spíš známý pod tou zkratkou DG Regio. Toto ředitelství spravuje několik evropských fondů, ze kterých vlastně Česká republika čerpá dotace. Je to třeba operační program Doprava, je to IROP, je to operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde právě žádají velmi často firmy z holdingu Agrofert, ale tento úředník v tom dopise uvádí, že píše jménem dalších generálních ředitelství, včetně DG Agri, pod které spadá zemědělství.
1: Tak bychom tomu mohli říkat DJ Agri, tak tomu říká Radim Fiala z SPD.
2: DJ Agri celou věc prozatím jen vnitřně monitoruje. To je ten...
8: Dobrá zpráva, že to monitoruje DJ, ale...
1: Slyšel jsem ho v 360 na CNN Prima News.
8: Kdy jako koaliční partner byste vzali za ruční brzdu? Když zjistíte, co?
2: Když nám například Evropský soud řekne, že je to špatně...
1: Ty máš ten dopis k dispozici. Co se komisi teda nezdá?
7: Já asi jenom připomenu, že je to druhý dopis, že ten první dopis dorazil do Česka v první půlce února a že to bylo v době, kdy ještě akcie Agrofertu stále držel premiér Andrej Babiš. A už tehdy v tom únoru chtěla Evropská komise ujištění, že nejsou vypláceny žádné finance z unijního rozpočtu, žádné dotace, takže ta dotační stopka, o které se teď psalo v médiích, podle mě nebyla nic nového, byla popsaná už v tom prvním dopise. A české úřady, zastoupené tedy Ministerstvem pro místní rozvoj, na to odpověděli dle mého spíš jako obecně, že ta prevence střetu funguje, že je dobře nastavená už v návaznosti vlastně na ten první audit ke střetu zájmu. Ale chybilo tam právní posouzení toho nového RVSVP trustu, do kterého v mezidobí Andrej Babiš přivedl akcie Agrofertu, a dalo se vlastně čekat, že ta odpověď nebude úplně jako uspokojivá pro Evropskou komisi. No a ten poslední dopis, který přišel 20. května, mluví o dalších 5 bodech, které je třeba vyjasnit, a stěžejní je právě to posouzení RVSVP trustu.
9: Žádám vás o úřední kopii statutu a jakékoliv další právně relevantní informace týkající se zřízení a správy nového svěřenského fondu. Kromě toho vás žádám o komplexní právní posouzení stávající majetkové struktury a správy majetku.
1: Od té chvíle, co Babiš ale vložil Agrofert do RSVP trustu, tak uplynulo hodně vody, dost týdnů. Proč to řeší Evropská komise tím dalším dopisem až teď?
7: Ona jako čekala podle mě, jestli české úřady rovnou nějakým způsobem se budou k tomu RSVP trustu vyjadřovat, a vzhledem k tomu, že ty české úřady napsaly do té své odpovědi, že oni ho posoudí až v momentu, kdy přijde nějaká žádost, kdy budou muset rozhodovat o nějaké žádosti,
1: aha,
7: tak jako nevím, neměli co poslat. Nevím, jestli to byla taktika těch úřadů, že nechtěli, jestli je to zdržovací taktika, jo, ale prostě to posouzení RVSVP Trustu v ten moment české úřady neměly, nebo většina českých úřadů ho neměla.
1: A ta žádost o dotace teda teď nějaká přišla, že to řeší i Evropská komise právě v tuto chvíli?
7: Tam v tom dopise je zmíněná žádost o dotaci od Kosteleckých uzenin, což byla nová informace. Já jsem se snažila k tomu zjistit víc. A je to dotace z loňského září, která byla podaná právě na Ministerstvo průmyslu v rámci toho operačního programu Technologie aplikace pro konkurenceschopnost na nějaká úsporná energetická řešení a jde o 3,7 milionů korun zhruba. Ta žádost je vlastně ve fázi administrace, ona se zpracovává, takže ten úřad o ní dosud nerozhodl a ještě ji neschválil a mluvčí úřadu Štěpánka Filipová mi k tomu řekla teď aktuálně, že se bude muset prostě posoudit ten střet zájmu, takže předpokládám, že v rámci toho se prostě bude muset rozebrat ten RVSVP Trust, bude muset proběhnout nějaká asi analýza toho trustu.
1: Agrofertu už podle Seznam zpráv letos přišlo 200 milionů korun na zemědělských dotacích, respektive od té doby, co je Andrej Babiš premiérem. Nicméně to jsou peníze, které vyplatili české úřady. To znamená, že my o ty peníze teprve budeme žádat Evropskou unii a za tebe není jisté, nebo je tu určité riziko, že ty peníze nemusíme dostat zpátky v momentě, kdy má Evropská komise pochybnosti o tom, jestli teda stále platí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, nebo už to tak není?
7: Tohle bude trošičku složitější odpověď. Tady je několik jakoby balíků dotací a ty zemědělské dotace stojí trošku zvlášť. Podle mých informací od toho jmenování Andreje Babiše premiérem nepřišla žádná nová žádost, nebylo nic schváleno, nebylo nic vyplaceno, co se týče třeba těch dotací právě z ministerstva, průmyslu, z fondu životního prostředí. Co se týče zemědělských dotací, to je prostě samostatná kapitola. On ten první dopis, který do Česka přišel, o kterém jsem už umluvila, se těch zemědělských dotací vůbec netýkal. Státní zemědělský intervenční fond, přes který vlastně do Česka teče veškerá ta zemědělská podpora, on postupoval trošku jinak než ostatní úřady, které rozdělují dotace. On si hned po tom 20. únoru, kdy Andrej Babiš převedl akcie, zadal analýzy na posouzení právě toho RVSVP trustu a souladu s tou protistřetovou legislativou. Za prvé, on byl v největším zájmu médií kvůli dotacím pro Agrofert a za druhé, on věděl, že mu začnou chodit žádosti o ty přímé platby, o ty nárokové dotace a že oni prostě budou muset ten střet zájmu řešit, nebo možný střet zájmu, ať jsem korektní, mnohem dřív než ostatní úřady a že se k tomu budou muset nějak postavit. Ty analýzy, o tom už se psalo, vyšly zjednodušeně ve prospěch Agrofertu. Podle nich fond vyhovuje českému i unijnímu zákonu nebo té legislativě a i když se objevily nějaké hlasy, které ty expertízy zpochybňují, tak prostě vedení fondu je bere jako dostatečný podklad pro to, aby se rozhodlo, že bude vyplácet dál dotace. Ještě je potřeba říct, že se vyplácí právě ty přímé platby. Nevyplácí se momentálně, to jsem si ověřovala znovu u mluvčí fondu, nemají na stole žádnou žádost o nějakou tu investiční dotaci. Jo, a ty přímé platby, to je prostě balík dotací, nad kterými je pořád strašně moc otazníků.
1: Rozumím.
7: Já musím přiznat, že když ten dopis jsem dostala do ruky a viděla jsem, že ta dotační stopka by se měla týkat i těch zemědělských dotací, které se vyplácejí a vlastně i přímých platech, tak mi v hlavě vystalo jako několik otázek a byla jsem hodně opatrná. A moje první otázka právě byla: za prvé, týká se ta stopka i přímých plateb? Protože ačkoliv vám jako experti řeknou, že ten článek 60 na evropského nařízení, který upravuje ten střet zájmu na Evropské unii, se týká všech dotací, i těch přímých plateb, tak během toho prvního auditu, kdy už ten článek 61 platil, se prostě přímé platby neřešily. V té závěrečné zprávě k zemědělskému auditu, kterou já jsem získala relativně nedávno před možná rokem a která nebyla nikdy veřejná, se kolem nich spíš našlapuje, ale Evropská komise nikdy nechtěla zpět. Já jsem se na to znova ptala obratem Evropské komise a stejně jako před lety i teď jsou ty jejich odpovědi jako vágní. Před lety mi vlastně mimo záznam většinou jako říkali, že riziko střetu zájmu u přímých plateb je nižší, takže se to jako neřeší. A to samý vlastně, ta komunikace probíhá stejně, když se jich zeptáte napřímo na citaci, týká se tohle omezení i přímých plateb, tak nechtějí vlastně to jako napřímo říct. Jo? Ty přímý platby jsou takový citlivý a může v tom sehrát roli i to, že Andrej Babiš rozhodně není jediný jako evropský veřejný funkcionář, který je čerpá, nebo jehož firmy je čerpaly, jo, nebo kde je to riziko.
1: Chápu, ale dobře, v tom dopise se nicméně píše, že Česko by nemělo Evropské unii žádné dotace pro Agrofert a skutečně tam je žádné dotace fakturovat vlastně do doby, než se vyjasní všechny ty otázky, na které se Evropská komise ptá. K tomu teda má své vyjádření i ministr zemědělství pan Šebestián, který teda vedl v minulosti státní zemědělský intervenční fond a čelil v kritice ve sporu o střet zájmu Andreje Babiše, že vystupoval ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše, čelil takové kritice.
10: Dopis DG Regio tak je vykládán, a to tak, že Evropská komise rozhodla, že došlo k pozastavení plateb, tak takový výklad je však nesprávný.
1: Tak teď říká, že ten výklad toho dopisu, že by Evropská unie zastavila vyplácení dotací, není správný.
10: A je právně nezávazný pro nás.
1: Že se to dělá jiným rozhodnutím, které by pak navíc bylo přezkoumatelné soudním dvorem Evropské unie.
10: Dle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie.
7: Jako musím přiznat, že to, že vlastně do tohohle dopisu bylo zařazeno i DG Agri a že se to týká i těch zemědělských dotací, pro mě bylo trošku překvapením, protože státní zemědělský intervenční fond dostal někdy v polovině března svůj vlastní dopis, kde se měl řešit právě ten soulad s protistřetovou legislativou. A ten fond je trošičku jako v jiné pozici, protože už tady v ruce má nějaké analýzy.
1: A samostatně a komunikuje vlastně s jedním z těch ředitelství.
7: A vlastně komunikovali samostatně a mně to přišlo, že vlastně najednou se tady rozjíždí komunikace jako na dvou kolejích a úplně stejně mi to řekla mluvčí toho fondu Eva Češpiva, která mi říkala, my teď vlastně komunikujeme dvojkolejně, protože tady máme jednu komunikaci na ten dopis, který přišel nám a zároveň po nás Ministerstvo pro místní rozvoj chce, abychom jim dodali nějaké informace. Udělají to tak, ale je to trošku jako matoucí, protože on i ten postup vždycky byl u těch zemědělských dotací jiný v té komunikaci, zatímco u toho prvního auditu jsme vždycky jako o těch dotacích právě třeba z ministerstva průmyslu, které zmiňuji, že vždycky jich bylo jako nejvíc, tak jsme je nejvíc sledovali, tak tam jsme jako v průběhu věděli, co se kolem toho děje, zatímco u toho zemědělských dotací se to hodně jako drželo pod pokličkou, probíhala tam nějaká jednání, než vůbec byla vydaná nějaká závěrečná zpráva, takže byly to vlastně jako kdyby dva samostatné audity a teď najednou ta komunikace probíhá jako na dvou linkách, tak rozumím možná i tomu, že je to matoucí pro vedení toho fondu, že teď si potřebují vyjasnit, jaká ta komunikace je teda pro ně.
1: A kdo s čím má teda problém.
7: Ano, a jenom se chci jako zpátky vrátit k tomu, že vlastně v médiích zaznělo, že nám už teď prostě Evropská komise něco nechce proplatit. Ono, to proplácení z Bruselu prostě nefunguje tak, že v okamžiku, kdy my vyplatíme něco z českého rozpočtu, což mimochodem je naprosto standardní postup, že se to předfinancovává z českého rozpočtu, to tak prostě je vždycky, jo. Takže by okamžitě jsme to nedostali prostě z toho unijního.
1: No, dobře, ale to riziko tu je, ne? Opozice varuje, že to riziko tu skutečně je, že by jsme ty peníze nemuseli dostat zpátky.
7: Jo, to riziko tu je, ale zároveň týká se teďkon jako momentálně těch přímých plateb, nad kterými prostě jsou ty otazníky, jestli teda se na ně ten střet zájmů vztahuje nebo nevztahuje a jestli je ta komise měla nebo neměla na mysli. Já samozřejmě neznám přesný termíny, kdy se jakoby vykazují v uvozovkách ty faktury do Evropské komise. Vím, že to může probíhat třeba čtvrtletně, ale já mám dokonce pocit, že u těch přímých plateb je to třeba až jednou za rok a není vyloučený, že třeba se v té komunikaci dostane ten úřad na nějakou jako jinou úroveň. Že se třeba podaří nějakým způsobem si to vyjasnit do toho roka. No. Jo? Ta Evropská komise je vlastně opatrná, ona prostě postupuje takovým jako s tím svým klasickým opatrným způsobem, dokud si neověříme, že je všechno v pořádku, tak prostě vám říkáme, nechceme tady mít na stole žádný platby. Jo?
1: Velké téma to bylo při interpelacích na členy vlády ve sněmovně.
11: Já jsem střet zájmu vyřešil velice nadstandardně.
1: Babiš při interpelacích odmítal, že by řešení střetu zájmu bylo nedostatečné.
11: Bavil jsem se akcí a nikdy už je nebudu mít. Nikdy.
1: Říká, že jsou to naopak udání opozice, která mohou poškodit zájmy Česka, udání tedy do Bruselu.
11: Takže proč ta komise píše? No protože vy stále udáváte. Vy tady stále píšete, jo, a Piráti v tom byli nejlepší.
1: Ivan Bartoš s Piráty podali trestní oznámení k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi.
12: Trestní oznámení, které čítá zhruba 100 příloh, k evropskému žalobci i podnět k Evropské komisi. A
1: hnutí STAN taky poslalo trestní oznámení
13: pro podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s vyplácením dotací společnostem z holdingu Agrofert,
1: aby se prověřil postup vyplácení dotací v Česku. K tomu šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že Babiš lže ohledně toho, jak vyřešil střet zájmu, protože nezveřejnil status svěřenského fondu a část firem do něj nezahrnul. Čímž se dostávám k důležité otázce, totiž jestli v tom dopise je věnován prostor dalším společnostem Andreje Babiše, které v tom RSVP Trustu nejsou a které ale neberou evropské dotace, byť třeba koncern Hartenberg bere velké peníze z veřejného zdravotního pojištění.
7: Jo, já ti na to odpovím, ale neodpustím si poznámku, že to, co se děje ve sněmovně, je prostě politika a mně to přijde trochu úsměvný, protože já jsem několikrát už říkala a psala jsem na to články, že současná opozice, minulá vláda měla možnost třeba mnohem líp nastavit tu protistřetovou legislativu, upravit pořádně zákon o střetu zájmu, o kterém teď víme, že je prostě napsaný mizerně. Musím teda z toho vyjmout Piráty, kteří se fakt jako snažili, to je teda čest výjimkám. A takže mně to přijde vlastně úsměvné, že to téma, které je hrozně trápilo před volbama v roce 2021, je pak příliš netrápilo během jejich vlády. A teď už je to zase jako trápí. Ale
1: teď se taky řeší, pardon, jestli se k tomu nesvolá znovu mimořádná schůze sněmovny a tak dále, takže ta politická rovina určitě bude pokračovat. Ale zpátky, Sindel Hartenberg.
7: Ano, to, že Andrej Babiš nevloží do RSVP Trustu tuhle tu část svého biznesu, že tam převede jenom akcie Agrofertu, on opakoval od začátku. Moje interpretace je ta, že právě tím, že Sindel ani Hartenberg nečerpají dotace, ani většinou nežádají o veřejné zakázky, já jsem si dost jako hlídala po tom 9. prosinci, jestli státní podniky, firmy, úřady nezadávají veřejné zakázky některým firmám z Agrofertu nebo právě ze Symbion nebo Hartenbergu, takže jako vím, že se to dělo, ale tady tyhle ten Symbion vůbec, Hartenberg, jako oni nečerpají prostě veřejné peníze v tom smyslu dotace nebo veřejné zakázky. Takže podle mě pro Andreje Babiše nebylo důležité řešit tuhle rovinu a odstřihnout se od nich. A ano, komise se na ten Babišův biznis ptá, je to zase docela logické, protože když se řešil ten střet zájmu před lety, tak Andrej Babiš měl ve svěřenských fondech uklizeno úplně kompletně všechno. Takže prostě Evropská komise posuzovala dva fondy a nemusela to řešit zvlášť, teď je to jinak. Oni stojí odděleně a Evropská komise chce prostě ujištění, že tyhle firmy nebo tenhle holding, prostě to, co pod ně spadá, nečerpá žádné evropské peníze.
1: Současně už teď, kdykoliv jakákoliv firma o ty dotace žádá, tak Česko musí poslat potvrzení, že ty peníze pak nejdou bývalým Babišovým firmám. Je to tak?
7: Je to tak. Je to takové opatření, o kterém já jsem právě psala už před těmi 7 lety a už tehdy mi třeba ministerstvo financí, právě pod které spadá třeba ta platební agentura, která to jakoby certifikuje, říkala, že je to jako běžné opatření, že se to prostě čas od času používá, pokud jsou nějaké jako sporné dotace nebo prostě problémy, tak máme tady spoustu dotačních kauz, kde vlastně byly zneužity evropské peníze, takže je to asi nějaké klasické opatření, které se používá a rozhodli se ho i teď jakoby uvalit na Českou republiku, aby prostě měli v uvozovkách jistotu, jo, že se nebudou vykazovat žádné peníze Agrofertu.
1: No já se na to ptám z toho důvodu, že Seznam zprávy v minulosti upozornili, že Babiš zamlčel, že jakmile nebude premiér, dostanou Agrofert jeho děti a ty, že ho můžou vybrat do funkce správce toho RSVP Trustu, toho fondu jako takového. A když teď Evropská komise už preventivně přistupuje k tomu tak, že už Česko musí hlásit, komu ty dotace jdou a ne, i když nejde vůbec o Babišovy bývalé firmy, združené teda v rámci Agrofertu, který je teď v tom fondu jako takovém a požaduje po Česku Evropská komise důvěryhodné řešení toho potenciálního střetu zájmu. Co tím má na mysli?
7: Já si myslím, že Andrej Babiš už teď nic víc neudělá. Na jednu stranu zákon o střetu zájmu požaduje, aby to ten veřejný funkcionář nějakým způsobem vyřešil po dobu, kdy prostě bude vládnout a nikdo zas nemůže jakoby úplně po něm chtít, aby se toho biznisu třeba zbavil úplně. A my se tady furt dostáváme k tomu, že prostě osoba Andreje Babiše a jeho biznis je v politice jako specifický. Ty jsi tady měl několikrát ve Vinohradské 12 Marii Zámečníkovou, ústavní právničku, která prostě opakovala, že u Andreje Babiše ten střet zájmu bude vždycky klepat na dveře, ano. Protože prostě my všichni víme, co je Agrofert, jaké to je odvětví, jaké jsou tam firmy a taky víme, že to dřív nebo později dostanou jeho děti. Jo. Takže zrovna Andrej Babiš je podle mě unikát a opravdu jakoby řešení toho jeho střetu by skutečně bylo jen to, že by ten Agrofert prodal, ale k tomu ho opravdu jako nikdo nemůže nutit, a nebo odešel z politiky. Že jo?
1: Dobře, a kolik teda ale času na řešení teďka Česko má, aby odpovědělo Evropské komisi? Nebo já jsem totiž rozpoznal v tvé odpovědi takovou možnou tezi, že se to nevyřeší, že to prostě nakonec možná skončí tak, že si Česko bude s Evropskou komisí dopisovat.
7: Tady je zase stanovený v tom dopisu nějaká měsíční lhůta, což je standardní, ale je běžné, že členské státy si vyžadují třeba nějaké prodloužení, když se třeba blížily prázdniny, dělá se to tak před těmi 7 lety, nebo když třeba nejsou schopní tak rychle odpovědět na jednu otázku, typicky posoudit ten RVSVP Trust, pokud by si zadávali nějaké nové analýzy, se asi během 3 týdnů úplně nestihne. Takže je běžné, že se odpoví třeba na část dotazů s tím, že zbytek si žádá jakoby víc času. Takže já předpokládám, že ta komunikace dál ještě poběží a je otázka, jak bude Evropská komise spokojená a jestli si nebude chtít ten fond posoudit nakonec sama, tak jako vlastně to udělala před těmi 7 lety. V ten moment si prostě myslím, že tu máme komunikaci v řádu nejen jakoby měsíců, ale třeba i let, protože když jenom připomenu, jak to bylo před těmi 7 lety, tam audit tady fyzicky proběhl na začátku roku 2019, nějaké předběžné závěry sice byly zhruba do půl roku, finální závěrečná zpráva byla po roce, ale byla to až Fialova vláda na začátku roku 2022, která to jakoby finálně uzavřela, ten audit, jo. Takže může to samozřejmě zase trvat roky.
1: No, ale před těmi 7 lety to problém byl, tak co když to bude velký problém i teď? Co když Evropskou komisi neuspokojí odpověď českých úřadů?
7: Tak můžeme se dostat do stejné situace jako tehdy, že české úřady nebudou souhlasit se závěry Evropské komise, protože Evropská komise, není to nějaký nezávislý soud, ty její závěry nejsou právně vymahatelné a bude se to zase muset řešit před nějakým českým nebo evropským soudem.
1: Podobný scénář teda odhaduje, že může přijít i teď?
7: Klidně může. Já samozřejmě netuším, jestli se nějak jako změnilo to nahlížení na ty přímé platby, jestli se tady otevře ta Pandořina skřínka a opravdu se to bude týkat toho největšího balíku peněz, a nebo jestli se pořád budeme bavit o těch investičních dotacích, které v tuhle chvíli ty úřady podle všeho na stole nemají, nevyplácí je. Bude to ještě zajímavé sledovat. Mám pocit, že jsme se fakt vrátili 7 let zpátky, protože ten postup je velmi podobný jako tehdy. A jsem sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
7: Já taky děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska spojili s Terezou Čemusovou, mou kolegyní z webu irozhlas.cz, která dlouhodobě pokrývá a analyzuje dotační kauzy, té Babišově se věnuje dlouhé roky. Naslyšenou zítra.

0: Až 450 divadelních křesel v těchto dnech svlékli z kůže jevištní technici Nové scény Národního divadla. Budova je komplet v rekonstrukci a tak se vedení první české scény rozhodlo, že modro-zelené sedačky od Karla Pragera částečně zachová a vytvoří z nich propagační předměty. Byli jsme se na toto svlékání kůže také podívat. Nabídneme vám rozhovor se známým slovenským spisovatelem Josefem Karikou. Byl na letošním světu knihy a představoval tam svou nejnovější detektivku Černý kruh. A také vám představíme podobu divadelního zpracování známého seriálu Hříšní lidé města Pražského. Ve světové premiéře jej uvádí divadlo ABC a přidáme samozřejmě i další kulturní typy. Dobrý den od Michaly Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Letos mu je už 100 let, přesto zůstává stále malým uličníkem. Nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, prestižního ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodiči David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka na slavnostním zahájení Zlín Film Festivalu. A tamní dění sleduje náš kolega Tomáš Maleček. Ostatně tady je jeho reportáž.
2: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
3: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
4: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
3: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
4: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
2: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
5: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
2: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
3: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
4: Ne, to si zeptejte Hurvajze.
3: Ne, taťuldy.
4: Hurvajze.
3: Říkal jsem, no prostě takhle.
2: A jak to vnímá Martin Trecha?
6: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
2: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
6: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
2: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady.
0: A kulturní magazín pokračuje dalšími tématy. V posledních 4

0: mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat, a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát.
1: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
0: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali. Ona totiž blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
1: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
0: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme. Ještě jsem tam nechal postavit výtah.
1: V inscenaci se představí 5 herců, mezi nimi třeba Saša Rašilov, Sabina Remundová nebo Marika Šoposka.
2: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat.
1: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2, a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice.
3: V pražském Stavovském divadle byla tento týden premiéra komedie Williama Shakespearea Večer tří králový. Divadelní hra od režiséra Jana Nebeského o dvojnicích se na scénu Národního divadla vrátila po 25 letech.
4: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
5: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal William Shakespeare na zakázku už před 400 lety. Vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
4: Všichni známe tyhle obrovské porivy, do kterých nás láska dostane, a někdy to není úplně to, co si myslíme, že se za tím druhým skrývá, a ta odhalení potom samozřejmě na jevišti bývají lehčí než v životě samotném.
5: V hlavních rolích se představí Denisa Barešová, Vladimír Javorský nebo David Prachař. První reprízu bude mít Večer tří králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Nebeský Shakespeareův text uchopil výrazně autorsky. Hra se může odehrávat během masopustního veselí letos v únoru, v baroku, v 80. letech minulého století nebo také v blízké budoucnosti. Důležitá je tam hudba a pěvecké výkony herců, a Nebeský boří svým pojetím zažité nejenom divadelní tradice. Národní divadlo do programu nasadilo výrazný kus s velmi výraznými hereckými výkony. Rada Vacátko, Jedová chýše a hříšní lidé města pražského se nově objeví také v programu městských divadel pražských, konkrétně v divadle ABC. Kriminalisté z Pražské čtyřky, tedy ze 4. bezpečnostního oddělení, vyšetřovali pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze. A proslavil je hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města pražského. I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
6: Tak nás inspiroval ten fenomén, protože asi není nikdo, kdo by se nesetkal s tím seriálem nebo s tím názvem nebo s jeho volným pokračováním. Ale my jsme se teda vrátili k zdrojovému materiálu a vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání, jaké máme spojené právě s těmi slavnými herci, kteří v tom seriálu hráli, a naopak to uchopit po svém a vlastně napsat úplně novou dramatizaci.
3: Inscenace Mariana Amslera je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
6: Jsou to teda příběhy, které určitě znáte z toho seriálu, ale my jsme se snažili je právě ukázat trošku jinak, vymyslet trošku jiné poenty, dovést je ještě někam dál.
7: Jaké 4 příběhy jste si vybrali?
6: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena. To je jedna z povídek, která teda sfilmovaná nebyla, ale je to vlastně reálná osoba věštce, kouzelníka nebo média, který byl v té době velmi známý a utekl vlastně z Čech do Německa a umřel pár dnů po požáru Říšského sněmu. A pak tam máme příběh z dovolené, máme tam příběh Lichého střevíce a

0: poslední je případ ztracené aktovky.
1: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady 20. Je dobromyslný, tolerantní, chápe lidi, možná chápe i ty zločince v uvozovkách, i ve vašem pojetí.
0: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska. Byli jsme i v policejním muzeu a měli jsme o něm docela hodně materiálu a inspirací.
1: Pro režiséra Mariana Amslera je také důležité, že děj se odehrává v předválečném období. K moci se derou nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady 20. spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu 20. představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš elegantního světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
2: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
1: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady 20. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
2: To právě myslím moc hezky napsaný, že tam všichni máme co hrát, že tam všechny postavy mají nějaký docela zajímavý oblouk, nějaký tajemství, napětí, takže to je dobrý. A moje první reakce, já jsem měl maličko strach z určitého třeba jako sentimentu nebo přikrášlování nějakých věcí, protože jak jako vzpomínáme na ty věci, jak si tu první republiku trošičku idealizujeme, tak jsem se bál nějaké líbivé smířlivosti nebo něčeho takového a nic takového, myslím, ani v té předloze nebo v té dramatizaci, ani v té inscenaci nenajdete. Je to, myslím, opravdu docela ta inspirace tím noir světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví a těší a pamatuju si už při té první čtení zkoušce, že jsem byl překvapený, jak rychle mě to vtáhlo a musím říct, že když jsme si dali pauzu během čtení tam, kde teda teď je pauza, tak jsem se vyloženě těšil, až už pauza skončí, až se dozvím, jak to dopadne, je to opravdu napínavý.
1: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Divadelní adaptaci uvádí Pražské divadlo ABC jako první na světě.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Účast Josefa Kariky na nedávném světě knihy provázela úctyhodná fronta zájemců. Jeden z nejprodávanějších slovenských spisovatelů u nás představil finále své mafiánské trilogie Černý kruh v českém překladu Jiřího Popěloka. Děj se odehrává v létě roku 2003 a jeho vypravěčem je Milan Ostrý, syn mafiána z předchozích svazků. Nastupuje do státní správy a je nucen se vyrovnat se skorumpovaným systémem a také s dědictvím svého otce. Uzavření série bývá autorsky náročné, protože musí protnout všechny linie a uspokojit očekávání čtenářů. Kolegyně Denisa Novotná Josefa Kariku potkala na světu knihy a zeptala se ho, co bylo při strukturování Černého kruhu vlastně tou největší výzvou.
4: Táto trilógia má ešte jednu predchádzajúcu trilógiu, čiže dokopy je to 6 kníh, je to približne 2500 strán a rozsah, čas, chronologický rozsah takmer 30 rokov. A tento oblúk dejový som chcel uzavrieť do kruhu, pretože aj tá posledná kniha sa volá Čierny kruh, zároveň pre mňa celý ten cyklus románov ho nazývam Čierny kruh. Čiže musel som vymyslieť spôsob, ako ten dej uzavrieť do kruhu a myslím, že sa mi to celkom podarilo. Výsledok je taký, že týchto 6 kníh sa dá čítať v troch rôznych poradiach. A za každým vyskladajú trochu iný zmysel. Čiže to bola asi najväčšia výzva, pretože pri tom rozsahu 2500 strán, asi 7 hlavných dejových línií a rozsah 30 rokov, to dokázať ako uzavrieť do toho kruhu, tak to bola dosť veľká výzva.
5: Vaše knihy často skúmají, jak hluboko môže človek klesnúť a podlehnúť zlu. Kam až v tomto ohledu zachází záverečný díl?
4: V tomto poslednom dieli trilógie som chcel ukázať určitý rozdiel medzi tzv. Mafiou v 90. rokoch na Slovensku, na ktorú sa zameriavali tie predchádzajúce časti tejto trilógie. Oproti tej mafii, ktorá nastúpila potom a na Slovensku ju máme dodnes, ktorá vlastne splynula so štátom. A tento nový druh mafie je už niečo iné, je to už to nie je založené tak na fyzickom násilí, takže ani táto posledná kniha trilógie nie je tak výrazne o fyzickom násilí, skôr je o morálnom rozklade, o psychologickom násilí a o tom čiernom kruhu, v ktorom sa na Slovensku vlastne stále motáme, stále sme v ňom zakliatí ako spoločnosť.
5: Odráží se někdejší černý kruh moci a zločinu i v současnosti?
4: Ano, táto moja trilógia vlastně nie je ani tak o mafii alebo o tých kriminálnych skupinách, ale snaží sa ukázať, že tak ako majú ľudia svoj charakter, tak majú aj národy alebo možno krajiny svoj charakter a ten charakter v rôznych situáciách generuje vlastne niečo veľmi podobné. Tak ako keď niekoho poznáte dlhé roky a už viete odhadnúť, že ten jeho charakter sa znova prejaví tak, ako sa už veľakrát prejavil. A v novom kontexte to bude niečo nové, ale zároveň v niečom to bude stále to isté.
5: Do jaké míry čerpáte z konkrétnych, skutečných, mafiánskych či politických kaus a nakolik kde o literárne licence?
4: Nechcem vo svojich knihách robiť doslovnú nejakú snímku konkrétnych ľudí alebo konkrétnych udalostí. Skôr sa snažím zachytiť tú archetypálnu podstatu tých vzorcov, ktoré sa opakujú. Takže do istej miery tam samozrejme inšpirácia z reality je, ale snažím sa svoje knihy písať tak, aby neboli založené vyložene na týchto svojich predlohách v realite. Aby to ich centrum, alebo to jadro, ten základ, na ktorom stoja, bol ten hlbší archetypálny vzorec, ktorý sa opakuje v tomto prípade aj v dejinách Slovenska. A nie konkrétne manifestácie v konkrétnych osobách a v konkrétnych skupinách a skutkoch, ktoré sa odohrali. Ale akože určite z toho vychádzam, ale nie je to tam to hlavné.
5: Vy ste v jednom rozhovoru, kde sa hovořil o jakési periférnosti Slovenska nebo Slováku. Kde sa to vôbec podľa vás bere?
4: To je nejaká charakteristika, ktorá nechcem vykresliť Slovákov a Slovensko vyloženie v negatívnom svetle. Ja ukazujem ten charakter aj v pozitívnych, aj v negatívnych črtách, pretože v realite nič nie je úplne biele alebo úplne čierne. To, že Slovensko ako priestor bol periférny, takzvaný prahový priestor, liminálny priestor, ktorý je tak nejak vždy medzi a tak vždy na okraji, myslím, že to do veľkej miery súvisí práve s povahou týchto javov, ktoré sa tam dejú. Keby možno Slovensko bolo viac umiestnené bližšie k centru, alebo nejak nie na tej periférii historickej, tak verím, že tie sily sociálne, kultúrne, ekonomické, možno aj nejaké kolektívne nevedomie, neviem to pomenovať presne, verím, že by sa rozohrávali iným spôsobom, ako sa rozohrávajú práve keď Slovensko leží v tom prahovom liminálnom priestore. A mimochodom, myslím si, že keď je v takomto priestore, že to nebude ani nejako ukončené, že ten kruh, to nebude, že raz sa to zlepší a už to bude lepšie. Nie, to ten kruh, sa verím tomu, že on sa tam bude opakovať vlastne navždy.
5: Název Černý kruh evokuje uzavřenost, past, ze které není úniku. Je pro vaše postavy v tomto finále vůbec možné dosáhnout nějaké formy vykoupení nebo jsou odsouzeny k tomu, aby je kruh pohltil?
4: No já si myslím, že vlastně všetci jsme pohltěni v určitom kruhu, že například filozofer Arthur Schopenhauer rozpísal celé hlboké eseje a knihy o tom, že náš charakter, ktorý máme ako jednotlivci, ten úplne základný charakter, nás vlastne odsudzuje k neustálemu opakovaniu určitých vzorcov v živote. A to si myslím, že sa týka aj národov do veľkej miery. A takže ja nečakám, že je nejaké, ani neverím nejak veľmi v to východisko z toho kruhu. Jediné, čo vidím zmysel, je, že my ten kruh môžeme, že ten kruh môže slúžiť na to, aby sme neprestajne rástli, mocneli, rozvíjali sa, zdokonalovali sa, alebo naopak, aby sme degenerovali. A vlastne tieto dve možnosti sú dané. My z toho kruhu neunikneme, iba smrťou. A možno ani to nie, kto vie. Avšak skôr mi ide o to, že čo ten kruh s nami spraví. Že nesnažím sa nájsť východisko z toho kruhu, lebo neverím, že sa to dá. Nie som presvedčením buddhista, že by som veril, že je nejaký únik z tej samsáry.
1: Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už teď minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili úplně nové věci.
6: Je to těžké?
7: Docela. Klidně si to zkuste.
6: Ne, děkuju.
7: Jo, není to sranda. Ale hlavně proto, že je tady už vypnutá klimatizace.
6: Vidím, že jsme spocení všichni.
7: Decháme teď práh, takže namáhavý to je, no.
8: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a odtrhávají.
1: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
8: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
1: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
8: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
1: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské Damu Doubravka Svobodová.
9: No, ta první premiéra byl Švanda Dudák a bylo to uděláno v aréně. Bylo jedinkrát, kdy se použila tady aréna, pak se zjistilo, že ta přestavba na tohleto frontální uspořádání trvá asi 5 dnů, takže se od toho ustoupilo. Ta premiéra byla taková trošku rozpačitá a jestli si dobře vzpomínám, tak pro tu arénu se tyhle ty křesla nepoužívaly, ale já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, a myslím si, že to divadlo je, že se sejdou diváci a měli by mít nějaký společný zážitek, ale takhle to je taková vlastně takový televizní křeslo, takže já jsem k něm nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
1: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
10: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního, příjemného. Člověk sem chodil rád. A pak ono to vypadalo hrozně moderně. Dneska už jsme zvyklí, že jako pod tím slovem moderní vidíme jiný prostory a představujeme si to úplně jinak. Ale pro mě tehdy to bylo jako hrozně moderní sál. Takže já mám ty křesla ráda. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
11: Nebudou pohodlný.
12: Byl strašně pohodlný.
11: Nebudou už pohodlný. Víš, kolik se tady krásně...
1: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže, která byla původně modrozelená, jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
13: Vlastně já jsem vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM, takže jsou to naši studenti primárně, kteří ten experiment začnou, pokud se nám objeví, že by tam byl větší potenciál na nějaký větší projekt nebo tak, tak ho třeba rozšíříme, ale v tuhle chvíli tu ambici nechci otvírat, protože i tohle je velký úkol a uvidíme, co nám z toho vyjde a budeme pak dál pokračovat. Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku nebo Edwinku, něco takového, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
1: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky, ale dokonce i bundy.
14: Tenhle nápad vlastně vznesla už před 2 lety, když jsme vůbec řešili, co s novou scénou bude. Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně nově způsobem. A ona bude mít celý semestr na to se studenty vyvíjet nejenom jako oděvní design, to znamená opravdu kožené bundy, měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne, ale měly by využít úplně do posledního decimetru všechny ty kůže, které zbydou pro náš budoucí obchůd, který bude tady na nové scéně.
1: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. V pražských Bohnicích je o víkendu tradiční multikulturní festival Mezi ploty. Příští týden se v Liberci koná také už tradiční festival dětského čtenářství. Kultura Plus je ve finále. Mějte se hezky a naslyšenou za týden.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
15: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13:30. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
15: Pražský update.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady po skončení klubové fotbalové sezony a těsně před mistrovstvím světa, na které se všichni těšíme, které budete moci slyšet taky na radiožurnálu Sport. Glosovat ho pravidelně bude i náš fotbalový expert a pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého vítám.
2: Dobrý den.
1: A je tady s námi dnes také Pavel Tilšar. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak Pavle, gratuluju, Pavle Horváte, k tomu, že jste vyhráli v Kolíně 2-0 s Baníkem Ostrouš, takže předposlední zápas sezony vítězný. Je to tak?
2: Je to tak, přesně to řekl Honzo, nádherně. Bojujeme stále o třetí příčku s Hradcem Králové B a doufám, že ji uhájíme v příštím kole ve Velvarech.
1: Do Velvarech, jsem už jednou říkal, tam jsme jezdili dřív pro Kruty. Vy tam možná projedete pro bronz? Dostávají se bronzové medaile?
2: Nevím, ale je to dobrá myšlenka, možná, že už to nebylo takové překvapení. I včera jsem o tom přemýšlel, že bych koupil nějaký medaile v nějakém shopu, že bych je klukům rozdal, protože přeci jen pro nás by to úspěch byl.
1: Ano, tak držíme palce Baníku Mostsouš, aby na dálku tedy předčil Bčko Hradce Králové, i když jsme tady nestraní, tak přece jenom ale Pavlu Horvátovi rádi.
2: Si můžeme trošku zafandit.
1: Trošku takhle straníme, ano. Tak jdeme na témata, budeme si povídat o fotbalové repre, také o fotbalové lize mistrů a také pochopitelně se vrátíme k fotbalové baráži, takže všechna tahle témata i pro vás, abyste zavolali na radiožurnál Sport na naší číslo 221 552 222. Desítka začíná, jdeme na to.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Česko-Kosovo 2-1, poslední vlastně jediná domácí příprava před fotbalovým šampionátem, na který Češi odcestovali, ještě se utkají s Guatemalou. Pak tedy následovala ta nominačka, ale celkově ten zápas, Pavle, sestava taková hodně kombinovaná.
2: No, tak byl to zápas, já nechci říct pro to, aby se odehrál, ale určitě, aby třeba zrovna, určitě budeme zmiňovat jméno Adam Hložek, to je bez debat, třeba aby zrovna trenéři viděli opravdu naživo toho Adama takhle zblízka a aby ty kluci, který v té nominaci jsou, aby to tak nějak jako trošku potvrdili na tom hřišti a to si myslím, že ten účel splnilo a pak samozřejmě určitě se dostaneme i k té tiskovce a k nominaci. Je to prostě nepříjemný, bohužel pro celý to mužstvo, jo, já předešlu to, že vlastně všichni to vědí, že ty tři hráči bohužel se tam nedostanou a vlastně je to nepříjemný všem, no.
3: Bylo to avizované už delší dobu od Miroslava Koupka, že v tom zápase s Kosovem dostanou prostor hlavně ti, kteří ještě bojují o tu účast na mistrovství světa, že prostě ta skupina, která je oskoušená v čele s Tomášem Součkem, Tomášem Holešem, tak tihle borci budou spíš odpočívat a právě ti mladší třeba i debitanti dostanou prostor, aby se prostě a jednoduše ukázali.
1: V brance Lukáš Horníček, který chytá za portugalskou Bragu, exceloval s čistými konty i v evropské lize. Když jsme tady mluvili před nějakým časem s Martinem Schejbalem, který byl sportovním ředitelem v Pardubicích, trenérem brankářů, pamatuje ho, a mluvil o tom, že dlouho nebo potřebuje trošku delší čas na aklimatizaci v tom daném týmu. Tohle mi přijde jako jednoznačná příprava prostě zas do budoucna pro Horníčka.
2: No jasně, tak asi nebudu výjimka, ale jak ve fotbale, tak v hokeji prostě máme v podstatě skoro nejlepší brankaře, troufnu si říct minimálně v Evropě, evidentně i na světě a tam nás určitě nic nepálí. Naopak jsme, řekl bych, takovou jako brankařskou velmocí v těchto dvou sportech 100%.
3: Myslím si, že Lukáš Horníček šel za ten poslední rok extrémně nahoru, byť on už tu sezonu vlastně skoro před minulou, měl taky výbornou a pak se dostal tedy do reprezentace do 21 let, no byl tam už, myslím, delší dobu a chytal to Euro na Slovensku, které se mu pravda úplně nevydařilo, ale teď znovu o něm vlastně v průběhu celého ročníku šly skvělé zprávy z Portugalska, byť asi ne každý z nás portugalskou nejvyšší soutěž sleduje každý víkend, ale prostě ta čísla hovoří jasně a myslím si, že si zaslouží být na mistrovství světa i dospělých, ale asi bude dělat spíš dvojku.
2: No, tak to si myslím, že tam jsou, jak se říká, karty rozdaný, jasně. I vzhledem k tomu, že bylo zveřejněný, že Jindra Staněk, který jako trojka, tak logicky,
3: už to vychází,
2: logicky to vychází. Takhle to i já jako fotbalista spočítám.
1: No, volno dostali opory jako Souček, Šik, nehrál ani Pavel Šulc nebo Vladimír Coufal, ale nicméně především šlo o to tedy určit ta tři jména, která na šampionát nepojedou a uslyšíte trenéra Kopka, který to glosoval.
4: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honziku, který je taky příznivý, rozhodí si slovně lékaři a ty se potom podepsali.
1: No, tohle byla slova na Jana Kuchtu, který v 19. minutě podstoupil jeden ze soubojů a musel střídat. Otázkou bylo, zda nakonec bude v té nominaci, ale jak jste slyšeli, tak měl by být fit. Nakonec se tedy nevešli do té nominace jiný útočník Kabongo a dva středopolaři, záložníci Ladra a...
3: Bucha.
1: A Bucha. Tak Pavle, co na to říkáš?
2: No, tak někdo to musel, někdo to, jak se říká, Černýho Petra musel dostat. Já si myslím, že tam úplně velký výběr nebyl. Myslím si a souhlasím se spoustou jak fanoušků, posluchačů, tak i odborníků, že vlastně už to bylo rozhodnutý předtím. Nemyslím si, že tam možná tam mohlo být o jedno jméno. A to si myslím, že byl Ladra, tak tam možná byla nějaká diskuze, ale víceméně to bylo asi jasný. Jsem rád, že jede Saša Sojka, samozřejmě Sochůrek je obrovská naděje, vlastně oba dva tyhle ty hráči čerpají z toho, že měli výbornou aktuální formu a myslím si, že přesto, že v tom týmu nebyli při tom postupu, tak prostě jedou zaslouženě a ten turnaj není na půl roku, ale je to prostě chvilka, jsou to tři zápasy. Doufejme, že jich bude víc, samozřejmě jsou to minimálně tři zápasy, které běží rychle za sebou a ty potřebuješ hráče, který mají dobrou formu, teď mají chvilku ještě na to, aby potrénovali. Viděl jsem i záběry z různých jiných reprezentačních srazů a moc balónů tam nebylo. Bylo tam hodně běhání a kondice a nějaká síla, takže ty kluci se připravují opravdu svědomitě všichni. To je logický, ale čerpá se z té aktuální formy, to je tady zrovna u těchto dvou hráčů, je to jasně transparentní.
3: Myslím si, že se trenéři nebo vedení reprezentace prostě rozhodlo pro mládí, když porovnáte Ladru 29 let, Bucha 28 let, tak když si vezmeme ty posty, tak Pavel Bucha hodně si chodí pro balonu k obráncům, Hugo Sochůrek je podobným typem středního záložníka, tak tady prostě vyhrálo to, že může nazbírat ty zkušenosti z mistrovství světa, byť třeba...
2: A ani jeden by asi úplně nehrál od začátku, prostě může se to stát v průběhu, ale ani jeden není hráč, který určitě bude tam v prvních minutách toho prvního zápasu.
3: A Alexandr Sojka, ještě abych to doplnil, mu Tomáš Ladrovi, tak taky si myslím, že se asi rozhodovalo mezi těmito dvěma hráči a pro Sojku asi možná rozhodlo to, že dokáže být v nějakých těch situacích třeba kreativnější než Tomáš Ladra, ale to je můj názor.
1: A vlastně trenér bych to glosoval, že je využitelný na více pozicích, ano, což tedy
2: jsou vlastně. Já jsem to chtěl doplnit teďka, když to Honzo doplnil výborně, takže není potřeba v tom pokračovat. Prostě ta flexibilita těch hráčů taky, jo, ty můžeš v určitým momentu reagovat nějakým posunem teď plásnu a Saša Sojka to prostě dokázal v lize, že dokáže odehrát, ač je to pro mě neskutečný pravýho obránce, vlastně konstruktivně a dozadu velmi dobře, takže i tohle to rozhoduje o tom, jestli se vejdeš do těch men nebo ne.
1: I tak to byl ten nejtěžší okamžik trenérské kariéry Miroslava Koupka, jeho slovy řečeno. Na druhou stranu, když to vezmeme, tak opravdu třeba to, jak se dneska prezentují ti mladíci a jak rychle se dokážou dostat na tu vrcholnou úroveň, nejen příklad Sochůrka, ale Sojky předloni hrál za Táborsko baráž o první ligu a můžeme říct, že teď má za sebou teprve první kompletní sezonu a to navíc ještě ve dvou klubech, v Hradci hostoval a v Plzni hrál na jaře.
2: Ne, je to skvělý, no, já se těším, až tyhle ty kluky sem pozveme, protože opravdu každý čtvrtek tady máme někoho, kdo má nějaký příběh, někdo to prolítne, Sochůrek to prolítne, prostě je v lize v nároďáku, nazdar bazár a příští rok může být v Bundeslize třeba. Jo, a někdo se trápí, má zranění, chodí po hostováních, viz Saša Sojka před dvouma rokama si troufnu říct, že hrál za Táborsko, za Bčko proti Domažlicím ještě ČFL, takže jako to jsou příběhy, které prostě jsou super a zase je to vlastně motivace pro ty ostatní hráče, obzvlášť ty mladý hráče, že jako samozřejmě můžeš to prolítnout, ale taky tam budou zatáčky, budou tam pády, musíš se zvednout, musíš se oklepat, možná někde budeš bydlet na ubytovně půl roku, rok, ale jestli chceš hrát ten fotbal tam, kde to všichni jako chtějí v té nejbližtivější sféře té ligy nebo nároďáků, tak prostě musíš tomu obětovat všechno a bolí to a stojí to spoustu úsilí.
1: U příkladu Sochůrka zase určitá ta chvíle, kdy ty vycítíš teď musím využít příležitost. Mluvil o tom Tomáš Rosický v rozhovoru pro Spartu před nedávnem, že vlastně začal trošku dřív, než si představovali na Spartě, ale že věděli, že to zvládne. A navíc on tehdy využil vlastně toho slabšího období Sparty, když měla to těžké, když prohrála v čtvrtfinále poháru v Boleslavi, pak v derby a pak po odvetě vlastně, nebo do odvety s Alkmaarem už hrál. A od té doby vlastně se dá říct, že se zapojil velmi stabilně.
2: Já bych možná jako k tomuhle řekl, že možná to bylo trošku populistický, aby se trošku stáhnul ten tlak na to mužstvo, protože samozřejmě, když se ti nedaří, tak hledáš různý důvody, jak se z toho dostat. To, že najednou začneš nasazovat mladý hráče, tak se může říkat přesně to, co teďka se říká, jako že mládí vpřed dali jsme jim šanci a oni se toho chytli. Jo, Spartě to vyšlo dokonale, protože on fakt od té doby, co tam vlez, tak byl lepší, až úplně v topu. A vlastně tím, že trošku nám i nahrál, nebo mě osobně, já nejsem úplně příznivec toho, aby v těch klubech prostě hráli jenom cizinci a měla Sparta 9 cizinců v základní sestavě. Hrozně hezky se mi kouká na to, že v základní sestavě je takovýhle talent a jde to. Takže jenom těm klukům prostě dá šanci i možná v těžším období, možná trošku populisticky, ale ty kluci je vidět, že to utáhnou, no.
1: Je pravda, že on dostal už předčasný dárek plnoletosti, protože bude mu 7. června 18 let. Dostal tu nominaci a možná si zahraje asi v tom generálce nebo v té generálce proti Guatemale. Hugo Sochůrek zatím 17 let, včera se stal proti Kosovu nejmladším reprezentantem historie. Obral o ten rekord jiného muže, který včera dost zazářil v prvním poločase. Už jsme ho také zmiňovali. Adam Hložek, byť skoro celou tu soutěžní sezonu nehrál, tak se nakonec do repre dostal. Můžeme si pustit jeho ohlas po tom zápase, kdy Češi porazili Kosovo 2-1.
5: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
1: Takhle mluvil Adam Hložek, tedy pro vysílatele toho utkání ČT Sport. Nicméně, jako za 45 minut ukázal, že ve formě evidentně. On se prý od pondělí individuálně už chystal, byla o něj teda velká péče v reprezentaci. Tak je, ne
2: to,
1: na darmo.
2: Je to logický. Myslím si, že všichni ví, co Adam Hložek dovede. Od těch 16 let, kdy začal hrát ligu, prostě ušel spoustu těžkých zápasů. Bohužel i v té kariéře spoustu zranění nebo takových jako výraznějších zranění, který ho určitě přibrzdili, ale všichni víme, jaký potenciál má, umí vystřelit levou, umí vystřelit pravou, je důrazný, je rychlej, je silný jeden na jedno, takže takovýhle hráče prostě chceš mít v týmu a myslím si, že byla jenom otázka toho, aby byl 100% připravený zdravotně a fyzicky a to, že fotbal umí, nebo jaký to je typ hráče, tak to všichni víme.
3: Byla na něm znát obrovská chuť, že mu ten fotbal jako velmi chybí, myslím za ten rok, ty soutěžní zápasy, by tohle byl přípravný a nikam se to moc nepočítá. Na druhou stranu, když si vezmete to, jak prostě vyřešil i s tou malou herní praxí v téhle sezóně třeba tu situaci gólovou, když to prostě napál na zadní tyč, jako by to dělal prostě každý den, každý zápas, takže si myslím, že ještě může být hodně klíčovým mužem pro národní tým na tom šampionátu, byť je otázka, a on o tom sám Adam Hložek mluvil, že byl zafoukaný, takže ta fyzička asi nebude úplně v topu.
2: Je to logický, nemáš odehraný ty zápasy, zápasová zátěž je prostě nejlepší trénink a já jsem chtěl říct, že ono to vypadalo, jako kdyby to dělal pořád, on to dělá pořád, akorát když je zraněný, tak to nemůže dělat, ale kdykoliv je zdravý, tak tohle ty hráči trénují, v tom jsou silný. Jednu historku, byl jsem před x rokama u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu, když tam byl Ronaldo a vlastně jsem si říkal, že to není možný, kolik on toho nastřílí, jo, jako ještě vlastně i v průběhu tréninku, i po tréninku, takový ty, jako ono to vypadá hrozně jednoduše, takový ty střely trošku z úhlu pravou, levou nohou a vlastně dával jenom rány, aby trefoval bránu a spoustu takovýhle gólů dal, takže to je prostě drill denodenní a není to nic neoblíkýho, že to pak vypadá jako, že to dělá každý den.
1: Ve studiu ČT Sport při tom přenosu byli vlastně Karel Poborský a legendární fotbalista, který dokonce po tom poločase mluvil o tom, že si Adam Hložek tak nějak trošku říká i o základní sestavu. Mně spíš napadá to, že máme za sebou fakt extrémně dlouhou sezonu, pro některé hráče byla prodloužena i tím mistrovstvím světa klubu, které nevíme, jestli patřilo do té předminulé sezony nebo do té končící. A Adam Hložek vlastně ne, odpočíval, ale prostě nehrál. Může to být výhoda.
2: Ale vlastně to tak je, jako je to je odpočatej jednak fyzicky a jednak má obrovskou chuť to, co říkal Pavel, že někdy se tomu říká falešná forma, já doufám, že to takhle nebude, ale myslím si, že to může být ten jako, jak se říká teďka, game changer, jo, nebo může to být ta energie, kterou tomu mužstvu jako vdechneš, nevím jestli od začátku, protože opravdu je to hrozný rozdíl, ještě samozřejmě budeme se bavit o těch klimatických podmínkách, které tam budou prostě jiný. Takže může to být motor, který ti za půl hodiny ten zápas rozhodne a je dobrý, prostě je to skvělý, že ho vůbec jako můžeme mít k dispozici, protože v průběhu toho jara to vypadalo špatně. No,
1: No Adam Ložek si během zápasu přezouval kolíky a dával si lisovky, to nevím, jak ty jsi to měl takhle s kopačkama. On říkal, že to dělal kvůli tomu, že asi se čekalo po té bouřce, jak byla průktr žmračen, že bude ten povrch měkčí, než nakonec byla, ty kolíky mu tak nevyhovovaly.
2: No, je to tak, dřív, obzvlášť dřív, když nebyly ty hřiště takhle jako úplně se o ně takhle nepečovalo. Dneska už ty hřiště jsou propustný, že by ta voda se tam neměla držet dřív a Adam Ložek, bohužel nebo bohudík, začínal tak brzo, že ty hřiště ještě byly takový, že když pršelo, tak opravdu to bylo měkký, ale teď už jsou ty hřiště, že vlastně by měli zvládnout takovýhle nápor té vody a když mají ty kluci možnost a časy to přesou, tak je to celkem logický. Já osobně musím říct, že většinou jsem hrál v lisovkách, protože ty kolíky prostě jsou o malinko vyšší a úplně jsem se v tom necítil, ale je pravda, že teďka, když se dělají takový ty mixy, oni tomu říkají lisokolíky teda, že se dělají takový ty mixy, kde máš i ty špunty, tak ty kluci jsou na to zvyklí, některý v tom dokonce i trénují, což pro mě bylo prostě nepochopitelný, ale chápu to, ta bota už je tak vystavěná, že vlastně mají absolutní pohodlí, ale jsou vyšší, takže já jsem hrál v lisovkách, kde ty špunty byly dostatečně vysoký k tomu, aby si mohl zastavit s oblibou, říkám, nesmíš brzdit naplno, musíš prostě jako, aby si neuklouz, tak nesmíš brzdit naplno, musíš samozřejmě do toho dát rozum, ale je to o pocitu toho hráče.
3: Dřív byly ty kolíky jenom podle mě se šesti, že jo, šest těch kolíků.
2: A to začínalo úplně, no.
3: No, tak v tom se skoro nedal podebrat. Tam je strašně zvláštní jako pocit na podebrání balonu na dlouhou přihrávku. Myslím, že Pavel Horvát.
2: A ještě byly, tak když už jsme se do toho opřeli, ještě byly, dopředu se dávaly 14. Pak byly 16, ale byly i 18, jo, 18 mm, to už jsou jako...
3: To už bylo zakázané, ne, skoro?
2: No já nevím, ale to, někdo si to dával jenom dozadu, já jsem si dával, když to teda začínal, jsem měl 16 zadu, 14 vepředu, ale byly zápasy, kdy fakt bylo bláto a to si dával ty 16 i do toho prostředka, jako, protože tam vlastně na tom palci úplně nebrzdíš, tam vlastně v tom prostředku a to fakt ten balon se nedal podebrat, když náhodou to bylo jako tvrdší, tak jako to nešlo podebrat, tam si se logicky přes ten špunt pod ten balon nedostal. No.
1: Když jsme mluvili i o povrchu, tak teď obletilo sociální sítě video, jak senegalští fotbalisti vyhazují míč při nějaké rozcvičce nebo při tréninku, ten míč dopadl na zem a on se téměř neodrážel. Jak říkal jsem si, zda to je povrchem nebo balonem, který je tedy oficiální Trionda, což tedy na známku to, že tři státy hostí mistrovství světa, jsou tam vlastně ty barvy zelená, modrá a červená, jsou tam ty znaky hvězda, orel a kanadský ten javorový list, ale to asi bylo spíš povrchem, na který se možná netěší fotbalisti v Americe. To nebude prostě skákat moc.
2: Je to specifický, to byl opravdu stadion, kde se bude hrát teda?
1: No, myslím, že jeden z těch stadionů.
2: No, je to zajímavý. Kerry, hráč basketbalu, jestli jste viděli ty videa, některý hráči prostě mají takový cit, že vědí, jak se ten balon odrazí i na hřišti, i na parketách a prostě i malá nerovnost je jako rozhodí, protože zase to mají nadrilování v tom fotbale, to úplně takhle není, ale fakt jako samozřejmě rozdíl, jestli to hřiště je mokrý, jestli je tam hodně písku. Já jsem hrál v Japonsku, kde jsme měli domácí stadion Wing Stadium, kde vlastně fakt bylo hodně písku, že ten balon taky úplně neodskočil po výkopu golmana, prostě, který letí 20 metrů ve vzduchu, tak logicky ten balon se odrazí třeba 5 metrů do vzduchu, zase po tom dopadu a tady třeba jenom 3, takže je to i o tom navnímání toho prostředí. je to zajímavý, že to takhle bude, ale prostě to bude pro všechny stejný a musí se na to kluci připravit, no.
1: No bylo to v Charlotte, oni tam hráli včera přípravný zápas, Američané prohráli 2-3 Senegalci, ale tedy samozřejmě otázkou, jaké budou ty povrchy. No, když se ještě vrátíme k fotbalové reprezentaci, myslel jsem si, že třeba někdo by mohl zavolat 221-552-222, tak vás veme. Velký rozdíl oproti tomu předchozímu mundialu, na který jelo z České ligy vlastně počet hráčů pouze dva. A nevím, jestli si tam ještě počítá do toho Karel Poborský, který tam je z druhé ligy, tak to možná ne, z první ligy dva a Karel Poborský z druhé. A teď je to 17 playerů tedy z České nejvyšší šance ligy, je tam 9 hráčů z ciziny, Slavia má tedy 10 zástupců, Sparta z Plzní 3 reprezentanty, ale velký rozdíl, no.
2: No tak nemáme, tak je to logický, zase trošku paralela s tím hokejem, nemáme tolik zástupců v cizině, tak je logický, že těch hráčů z České ligy je víc. Já si myslím, že to je trošku odrazový můstek k tomu, aby ty hráči se malinko přesunuli do té ciziny zase, že by mohli ukázat na tom šampionátu nějakou kvalitu, díky který prostě zase trošku nastavíme světla k nám do ligy a budou sem ty skauti jezdit a budou ty naše hráče hledat a budeme je vídat v Bundeslize a ve Francii a ve Španělsku a v Itálii, no.
3: Je pravda, že ono to možná taky trochu souvisí s tím, že některým českým hráčům se úplně chce odcházet z šance ligy. Třeba teď Lukáš Provod podepsal novou 5letou smlouvu ve Slávii. Sám mluví o tom, že by tam rád vlastně dohrál kariéru s tím, že má víceméně každý rok jisté evropské poháry, než aby se v úvozovkách plácel třeba někde na spodku italské ligy. Takže s tím, jaké mají podmínky v současnosti fotbalisté v šance lize, s tím, jak přicházejí noví majitelé, tak prostě a jednoduše někteří jsou v úvozovkách, ať teď to nemyslím špatně, jako pohodlný na to jít do ciziny.
2: Jasný, já měl jsem téma Lukáše Provoda prostě v hlavě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho trénoval v Sokolově. Bohužel měl problémy s kolenem a vlastně ho to celou kariéru provází. Myslím si, že u něj ta pohodlnost úplně to slovo není na místě, protože on je obrovský dříč a myslím si, že spíš u něj je to zdravotní stav. Já si myslím, že má nějaký problém, třeba Filip Panák zase, trošku abych nahodil to podobno, že Filip Panák vlastně tohleto zažíval ve Spartě, že prostě nemusíš třeba absolvovat některé tréninky, hodně času trávíš individuálně, kouká se opravdu na tvůj aktuální zdravotní stav a tohle má hodně Lukáš Provod. Myslím si, že je to vlastně nejpoctivější hráč, kterýho já jsem jako tak nějak jako vnímal, co se týká svýho těla, přípravy, starání se o sebe v té době, myslím, a je vidět, že to dotáh až na tuhle úroveň, ale myslím si, že on sám ví, že pro něj by to bylo zdravotně venku daleko těžší než teďka ve Slávii, kde je prostě král. Mm-hmm.
1: Vítáme prvního z posluchačů, kteří se dovolali do dnešní desítky. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, zdravím Jura, já se opýtám experta Pavla, hlavně. Mají vůbec šancu uspět evropské mužstva, keď se hrá v takýchto nadmorských výškách, lebo mne príde ako, pokiaľ človek nevyrastá v tom prostredí, ako ťažko sa s tým vžíva. A druhá, skôr taká na Adama Hloška, ako ten chlapec na neho sa je radosť pozerať, ale skôr ma napadá, neubližil mu prestup zo Sparty do Leverkusenu, kde viac menej ako zbieral pár minút, ten Alonso mu snad nedal kopnúť ani za celý čas, čo bol v Leverkusene 90 minút. A čo mu hlavne toto neubližilo. Aj potom zranenia prestupu do Hoffenheimu, tam začala hrať trošku väčšie to vyťaženie, že či mu aj to neubližilo. Práve ten prestup do Leverkusenu, či nebolo pre neho lepšie mať ten medzikrok do nejakého priemerného mužstva. Nehovorím, že tam v Bundesliga sú slabé mužstva, ale nejaký ten priemer, ako teraz je napríklad Hoffenheim, alebo ja neviem, alebo keby to boli Prémy, alebo podobné. Díky, majte sa.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Já s tím Adamem, myslím si, že ne, že prostě to nemohl nikdo čekat. On odcházel ve velké formě a tu ambici měl. Myslím si, že takhle je to správně, když jdeš do většího klubu a pak prostě, když se ti to nějaký čas nedaří, takže uděláš malinký ten krok zpátky, udělal ho do Hoffenheimu, mohl ho udělat klidně do druhé Bundesligy, prostě tam se znova rozjet. Teď se mu to daří, tak mu držme palce, ať to vydrží znova. No a co se týká toho vzduchu, samozřejmě, že to bude to těžký pro všechny. Já tak furt sbírám informace, jak to kdo řeší a vlastně všichni to tak nějak jako tajej, všichni říkají, že nějak jako to dělají a že se na to jako připravují postupně a najíždějí na to. Já jsem zvědavej, co se dozvíme potom mistrovství, jak to opravdu bude fungovat, nebo jak to funguje v těch týmech, který to potřebují zvládnout.
1: Ono je pochopitelné, že mezi českými fanoušky rezonuje ta nadmořská výška, jak už Guadalajara, tak i Mexico City 1600 nebo 2200 metrů, to je velmi neobvyklá nadmořská výška, ale musíme taky zase připomenout, že většina těch vyřazovacích soubojů se bude hrát v Americe na stadionech, které jsou daleko níž položené vlastně v obvyklých výškách, protože myslím, že na Mexico City Stadium se hraje snad pouze jedno z těch osmifinálových klání, jinak se to pak všechno přesouvá do Miami, Kansasu a vlastně finálové souboje jsou už v rámci Miami a New Jersey, takže
2: ale
1: to je...
2: Musíš se tam dostat
1: a k tomu jsem chtěl říci, že tam bude možná daleko specifičtější to cestování, které už si Pavle asi vyzkoušeli někteří minulý rok na mistrovství světa klubu. V tomhle můžou s tou aklimatizací s posunem mít lepší výhodu.
2: Časový posun, že já bych jako to cestování samotný, když už budou v tom letadle, tak si myslím, že ty hráči umí veškerý komfort. Já jsem měl taky to štěstí, když jsem lítal do Japonska, že máš tu, teď já bych neřekl první třídu nebo business, kde máš opravdu jako v podstatě postel, kde můžeš opravdu spát regulérně, že to není lehátko jako spartakiádní, že jako se natáhneš a seš rozlámaný, ale je to regulérní postel, kde samozřejmě máš jídlo v nějaký kvalitě, nejsou to takový ty klasický plastový tácky, který vlastně známe všichni asi, že tam dostaneš kompot a trošku sejra a
3: malý pečivo.
2: A malou houstičku s máslíčkem a studený těstoviny s kuřecím prsem, to si myslím, že takhle kluci mít nebudou, nejenom naši, myslím si obecně všichni ty účastníci, ale samozřejmě ty transfery na to letí a tyhle ty přejezdy a samozřejmě časový pásma, to už problém může být.
3: Já ještě, když se vrátím k tomu Adamu Hloškovi, tak vlastně mě napadla k tomu jedna věc a to ta, že když šel Hložek do Leverkusenu, tak asi nikdo netušil, že Bayer bude hrát o titul v Bundeslize a to asi dost ovlivnilo tu jeho minutáž. Konec konců, kdyby Sparta letos nebo v téhle sezóně hrála o titul, tak Hugo Sochůrek asi taky nedostane tolik časoprostoru. Mm-hmm.
1: Češi tedy míří na fotbalový mundial po 20 letech. Nejbližší utkání příprava v noci na sobotu by to mělo být 4. června, tak to je možná noc na pátek spíš. Asi.
3: Na pátek,
1: dobře. Tak je to v New Jersey proti Guatemala. Na místě už budeme mít naše reportéry Lukáše Michalíka, Mirko Vasiče, cestuje tam taky Mikuláš Jáša.
2: Oni tam ještě nejsou, oni jeli autem, jo.
1: Teď myslím, že tam jsou 2 ze 3. Ale
3: Lukáš Michalík, Mirko Vasič už jsou v New Yorku, už tam. To trasují všechno.
1: Dobře, už to tam všechno akreditují. Každopádně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na bohatý servis. Jenom doplním to, že se hrají také další přípravné duely a čeští soupeři ve skupině Jihokorejci porazili Trinidad a Tobago v tom posledním zápase zatím 5-0 a Mexičani porazili Australany 1-0. Jedna taková specifická věc, Japonci hráli s Islanďany 1-0 a vzhledem k tomu, že se tam taky budou trošku inovovat pravidla, tak ten vítězný gol Japonců padl i po uplatnění toho pravidla. Když jeden z hráčů pomalu střídá, tak kolega počká minutku, možná trošku víc, tak ve chvíli, kdy Islanďani jako pročkali tu dobu na střídání, tak hráli v 10 a v tu chvíli jim Japonci dali gol. Takže i tohle možná pak bude hrát.
2: Na to se těším, na tyhle ty rodea.
1: Ano, bude to rodeo, každopádně těšíme se na fotbalové mistrovství světa a držíme palce české fotbalové repre, ať to tam co nejlépe zvládne.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Můžeme se teď vrátit krátce k tomu, že se hrálo finále fotbalové ligy mistrů. Je to taky velká věc. V lize mistrů se zase představil a představí jeden z pražských klubů. Byla to Slavia, kterou čeká i příští ročník. Sparta se porve v předkolech. Slavia narazila v ligové fázi taky na Arsenal, který porazil. Vyhrál tady v Edenu 3-0. Arsenal nastoupil v Budapešti, tedy ne tak daleko od Prahy, proti Paris Saint-Germain. A nakonec to dopadlo na penalty pro Paris Saint-Germain. Nevím, jestli jsi to viděl celé, Pavle, jaký jsi to měl dojem z toho finále?
2: To celé. Mám spoustu kamarádů, fanoušků Arsenalu, ale musím říct, že jsem fakt fandil jako tomu druhému týmu, protože samozřejmě Arsenal ved a vlastně vím, že Karel Poborský to řekl někde, že pokud Arsenal vyhraje anglickou ligu, že to bude nejnudnější vlastně vítěz Premier League, vy jste experti. Já s tím trošku jako souhlasím, vím, že ten fotbal prostě není o tom úplně, jak jako hraješ a jestli budeš hrát tiki-taku a nebo jestli budeš mít držení 80% míče, ale samozřejmě daleko líp se mi koukalo na Vitíňu a jeho parťáky, než na kluky z Arsenalu, který opravdu šli jako klobouk dolů, fantastický hráči, ale i přesto si myslím, že asi i fanoušci Arsenalu musí uznat, že Paříž prostě byla lepší, byla fotbalovější, ten tlak byl neskutečný, ta kvalita těch hráčů je fakt tak vysoká, že vlastně je to až jako neskutečný, co dokážou uhrát za balóny, co nestratějí za balóny. Já osobně vždycky beru hráče, jako tu kvalitu hodnotím podle toho, když je v těžké situaci, jak to uhraje. A tady vlastně nejsou chyby, to je neskutečný, co oni všechno zvládnou. A já si myslím, že byť to bylo na penalty, tak si myslím, že to bylo zasloužené.
3: Jednoznačná převaha Paris Saint-Germain na trávníku. Samozřejmě já jako hráč, který nikdy nebyl moc rychlý na trávníku, tak oceňuji ten bleskový přechod Pařížanů po zisku balónu, že jdou prostě v 6-7 v tahu a to, jak dokážou přeběhnout prostě během pár sekund hřiště, tak to je neuvěřitelné. U Arsenalu trochu doufám, že ten titul po 22 letech v Premier League Arsenalu trochu rozváže nohy, protože přece jen bylo to hodně vedené přes standardní situace, spoustu zápasů takhle v anglické lize Arsenal rozhodl a myslím si, že teď mají splněno, mají to odškrtnuté konečně po více než 2 dekádách a myslím si, že by už by zase mohli najet na ten styl, který myslím, že uchvátil spoustu fanoušků i v Česku, když tam byl Tomáš Rosický, Fabregas a tak dále, a že by to zase mohlo být koukatelnější od příští sezóny.
2: A přitom mají hráče, že jo, který umějí fotbal hrát, je to prostě zase, je to ten poměr toho, ten výsledek přizpůsobit prostě tu hru tomu výsledku. To jim to vyhovovalo, měli silný hráče, mají silný hráče na standardky, rozhodovali to, tak proč ne, no?
1: No je pravda, že Paris Saint-Germain za poslední 2 roky ve vyřazovací fázi Ligy mistrů porazil vlastně 6x anglického soupeře. Loni to bylo v 8. finále Liverpool, 4. finále Aston Villa, 7. finále Arsenal. Letos to bylo v 8. finále Chelsea, ve 4. finále Liverpool a teď ve finále Arsenal. A právě Gunners se prezentovali držení míče necelých 25% v tom utkání, mohla za to i ta brzká vedoucí branka Havertze, ale to vlastně za dobu měření za nějakých posledních 22 sezon nejméně, co kdy předvedl finalista Ligy mistrů a pod Artetou, to je vlastně v zápasech, kdy neměli vyloučeného hráče, taky vůbec nejméně, no.
2: Já bych jenom, to je ta kvalita jako
1: PSG. To potvrzuje tvoje slova.
2: To je jako, to je neskutečný, oni takhle hrajou každý zápas, je jim vlastně jedno, s kým hrajou, málo kdo je dostane pod nějaký tlak, málo kdo dokáže proti ním ten balon držet dlouho a je to logický, když se podíváš na to složení jako hráčů Paříže, z jakých situací i stopeři jsou schopní věc, prostě málo kdy tam ten balon jako odkopnou, je to fakt jako neskutečný v dnešním fotbale, viděli jsme třeba Raju, kolikrát mohl třeba rozehrát, ale nerozehrál, stejně to odkop a to prostě se na druhé straně úplně nedělo. Znovu tam byla ta situace, kdy Paříž při výkopu od brány prostě regulérně kopne balon do autů a chce bránit, chce presovat a...
1: Ještě než dáme prostor dalšímu z posluchačů, který si dovolal, tak jenom takový rozdíl v tom, co měli odehráno. Statistický server OptaJoe spočítal, že základní sestavy měly mezi sebou rozdíl odehraných minut těch soutěžních duelech sezony 6081 minut. Není to jako hráč, ale dohromady ta jedenáctka. Já jsem koukal, to je nějaký 6 zápasů rozdíl, co měli odehráno navíc hráči Arsenalu oproti Paris Saint-Germain. Ale dobře, v Anglii mají tu 4. soutěž navíc oproti Francii, kde zrušili ten ligový pohár před několika lety. Teď je další z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
7: Já vás zdravím, tady Pavel z Ostravy. Měl bych takový dotaz na vás všechny. Před chvilkou jste říkali, že kdyby Sparta hrála o titul, tak Hugo by nedostal šanci. Jak může takový hráč jedna mistrovství?
1: To je otázka do pranice, děkujeme. No
2: protože tu šanci dostal a předved, že prostě na to má, teďka se nebavíme o jeho kvalitách, tam se bavíme o tom, že ten mladý hráč prostě musí dostat tu šanci, aby mohl ty svoje kvality předvést. Mohlo se stát, že ve druhém zápase schoří a vrátí se zpátky do Bčka a bude hrát třeba za Bčko, bude trénovat s Ačkem, ale on prostě to předved. Nahrálo mu i to, že jeho jako ty kolegové, vlastně konkurenti v té sestavě Sparty v tu dobu třeba byli zranění nebo víceméně nemohli zasáhnout do hry a on to prostě chytnul za pačesy a udržel si to místo, takhle prostě ty kariéry probíhají.
1: Stačí vám takováhle odpověď?
7: No stačí.
1: Dobře, děkujeme. Možná se uvidíme, míříme s Pavlem dneska do Ostravy, do Vítkovic na finále McDonald's Cupu, tak pokud se stavíte, tak se můžete třeba s Pavlem pozdravit. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky. Tak ještě, co se týče toho finále, tak musíme se dostat k kutovým kopům, protože ty rozhodli, chudák Gabriel toho tam pak nešťastného, co překopil bránu, utěšoval jeho kolega z reprezentace Marquinhos, který teda slaví druhý triumf lize mistrů, ale ten rozebech Ezeho, ten mi přijde, že rezonuje hodně. Eze, Ebereči, Eze nedal penaltu.
2: Já bych použil Vlastu Buriana. Já jsem tajtrlík. Já prostě tohle nejsem příznivec. Já vím, že ty kluci to trénují.

0: si tu stránku máme teďka na léto připravených 7 míst, kde se bude hrát o penaltovýho krále. A nebude tam samozřejmě 60 tisíc lidí, ale myslím si, že před 300, 500, když už pak to jde do finále, tak třeba 700 diváků, který na vás koukají, vás dokáže dostat pod obrovský tlak. A bude to jenom někde u větších měst. Takže tady ve finále Ligy mistrů si... Já si to nedokážu představit, ten tlak je obrovský, jako myslím si, že nikdo z nás si to nedovede představit a to, že někdo cupitá, poskakuje, čeká na ten pohyb, to jsou jako nervy, to bys musel mít nervy, jak opravdu ocelový lana. Gabriel chtěl dát pod břevno, bohužel neproměnil noc. Těžká věta teďka, někdo nesměl dát.
1: Nebo někdo musel nedat.
0: Někdo musel nedat. Tak teď už to vím, dobrý.
2: Je vidět prostě, samozřejmě je to finále Ligy mistrů, ale obecně, když prostě ten hráč promění penaltu, tak i ta radost jako většinou bývá ohromná, akord v tom finále, prostě jak to prožijou ty hráči, že to si myslím, že je hlavně to, že to z nich prostě spadne, že to mají za sebou, že to dali a že to jako ještě probudí tu větší oslavu, no, v tom daném hráči. Třeba Martinelli, který tolik nenastupuje, tak když zavěsil skoro do šibenice, no, tak to jim propuklo.
0: Ne, ten tlak je fakt jako obrovský, jo. V tom rozstřelu to ještě jiný, vlastně tam nikdo jiný není. Takhle v tom zápase tam stojí kolem té 16 vlastně všech těch 20 hráčů a ty tam jako seš mezi nima, vezmeš si ten balon, uděláš těch 5 kroků k té penaltě, postavíš si to a kopeš, ale tady jdeš z toho půl kruhu, to je zhruba 30 metrů a je to hrozná doba, máš hrozně myšlenek od toho, že ti tam sedí rodina, od toho, že kopeš penaltu třeba, kterou musíš dát, nebo jdeš první, že to musíš, vlastně po každý musíš, ale ty důvody jsou trošku jiný, prostě ten tlak a těch myšlenek za těch 30 metrů je tolik, že je to teď samozřejmě si proti tobě stoupne golman. Já se ještě furt divím, že ty golmani jako nemluví na ty střelce, zase teďka to tak bylo, já kdybych chytal, tak prostě jako budu křičet, to není nikde zakázaný, já asi ne urážet, ale pojď, tak pojď, dej mi to doprava a já jdu doleva, pojď, co ty, jo? Nevím, tohle já bych jako všechno asi, fakt nevím, jestli to je v pravidlech, myslím si, že to tam není, že jako žádný verbální jako kontakt by tam neměl být, jako jsme se bavili o volejbale, že tam to nesmí být, ale tady to prostě jako je to válka a je tam spousta podnětů, které tě můžou odvíct od toho, jak chceš tu penaltu zahrát.
1: No. No je pravda, že asi spokojený opouštěl kolbiště finále Ligy mistrů i brankář Safonov, protože nějaká žena mu na sociálních sítích slíbila hodně hřejivých nocí za kolik zákroků dá, tolik s ním stráví nocí, tak on tedy nakonec potěšil svou manželku, protože neměl zákrok žádný v tom finále. A ještě jedna cestovatelská rada, až budete někam cestovat třeba na penaltového krále, tak si zkontrolujte, kam jedete, protože jeden fanoušek Paris Saint-Germain se spletl a místo do Budapešti cestoval do Bukurešti. Tak to měl to 800 km daleko, tak snad v Rumunsku vysílali finále Ligy mistrů.
2: Možná ještě jedna cestovatelská rada, když fotbalisté Paris Saint-Germain vyhrají Ligu mistrů, tak necestujte do Paříže, protože to, co se pak zase dělo v ulicích hlavního města Francie, to byla paráda.
0: To zneužije, no. Já jenom tadyhle to ještě připomenu, berou na Benešov, taky se to hodně plete, musím říct, že jsem už párkrát...
1: A Benešov jaký, u Prahy nebo u Opavy někde?
0: U Prahy. Že, no ono je to jiný výjezd z Prahy. No.
1: To je takže, dolní Benešov, pak bacha, to je
0: no, takže už jsem zažil pár lidí, kteří říkali, že už jsem tady a byli v Berouně.
1: Dobře, jsme hráli jednou rybovku v Mukařově a taky jsme jeli k tomu u Mnichova hradiště a bylo to jinde. No, nicméně pokračujeme dál, pojďme k baráži.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak, baráž se hrála letos po 6. ze 7 ročníků nadstavby. V roce 20 byla zrušena kvůli nedohrání skupiny o záchranu. A platí, že i po 24 zápasech, které se hrály týmy z druhé ligy s těmi z první ligy, tak nepostoupil nikdo z druhé ligy a ty týmy z druhé ligy vyhrály jeden jediný zápas. Byla to Ochrodi minulý rok nad Pardubicemi. Ale chci se zeptat, když se dostaneme teď k tomu prvnímu duelu, který skončil v sobotu, Baník Táborsko 8-0 a viděl si třeba i průběh těch obou zápasů, prostě Táborsko šlapalo do nějaké třeba 50. minuty, neproměňovalo šance.
0: Je to i o hlavě, no. Ty mluvíš o tom prvním zápase, já vlastně jako budu mluvit o obou, protože fakt jako jak Táborsko, tak Artis dokonce vedl. Jo, a myslím si, že měli šance, měli tu euforii, měli to nadšení v sobě a myslím si, že i kdyby Táborsko třeba, nebo ne, i kdyby Táborsko

0: a konkrétně Lukáš Matějka prostě proměnil jednu z těch dvou jako velkých šancí, který měl, tak ten zápas by takhle třeba jednoduše neprobíhal, ale logicky pak se ta kvalita ukáže, to tempo prostě toho fotbalu v první lize a ve druhé lize je prostě malinko jiný a je těžký si na to prostě během toho jednoho zápasu přivyknout. Jo. Je to vlastně stejný, jako když naskočíš do poháru, myslím si, že všichni teďka třeba v Olomouci nebo Jablonec, nebo ty, co to nehrajou jako pravidelně, tak by mi to potvrdili, že vlastně ten první zápas najednou je to prostě o malinko rychlejší. Je to druhá liga, první liga, pak jsou poháry, pak je nároďák a všechno je to ne o dvě vteřiny, ale o nějaký zlomky jako vteřin. Máš méně času, seš pod tlakem, i opticky ty hráči jsou jako malinko rychlejší, takže prostě tohleto všechno je to i o tom, jak ty hráči si na to přivyknou a vlastně druhá věc je, že třeba i ty ligový manšafty se připravou na ty druholigový, ale ta realita na tom hřišti, ty víš, že tadyhle Pavel je šikovnej křídelník, že prostě umí kličku doprava, ale pak v tom zápase to musíš navnímat a to obou těm ligistům chvilku trvalo, ale pak už to bylo víceméně jasný.
1: No na Pavla Tylšara by mi nestačilo ani studium, možná vysoké škole, aby ho na tom hřišti pak ubránil. No. Máme tady dalšího posluchače do desítky, který volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marek. Já jsem teda odpůrce nadstavby a co se týče baráže, tak já si myslím, že těch posledních 6 let ukazuje, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nějakým způsobem neomezit třeba po vzoru Bundesligy, aby to hrál jenom třetí tým a třeba první dva rovnou postup sestup, protože aby se zvýšila trošku propustnost těch lig. A myslím, že by to zvedlo i jakoby chuť těch majitelů těch druholigových klubů jakoby do toho dávat peníze a měli bychom víc jakoby kvalitnějších klubů obecně. Jo, že když si myslím, že ten majitel v té druhé lize, když nepostaví ten tým jakoby, nebo i když ho postaví na tu první ligu, ale rovnou nevyhraje, jako se to povedlo Zbrojovce třeba, jo, tak to má velmi těžký.
1: Děkujeme za zavolání, ostatně teď z Bundesligy padají 3 týmy, protože po 7 letech zvládl i ten třetí druholigista postoupit přes tu zmiňovanou baráž, takže Schalke a Elversberg doplnil Paderborn, který tedy nechal sestoupit Wolfsburg a ten padá společně s Heidenheimem a St. Pauli. To je zajímavá myšlenka, přece jenom, že ta propustnost by byla větší. Otázkou je, jak moc třeba druholigové týmy jsou připraveny na to, aby takhle pravidelně třeba prolínali ty prvoligisty.
0: No, je to i o podmínkách, samozřejmě teď se bavíme o tom, o licenci, kdo má vůbec k dispozici z druholigových týmů.
1: Teď se budou udělovat někdy v týdnu?
0: No, musí se udělit, protože on to vlastně jenom odběhnu do té třetí ligy, ono to zasahuje i do třetí ligy, kolik týmů bude padat vlastně podle toho, jak dopadne druhá liga, jako vlastně na papíře už teďka, jo, takže my úplně nemáme stadiony, jako má Schalke, jako má Paderborn, že by jako si louskli a hrajeme o postup, postoupili jsme, tak jdeme na to, tady Táborsko asi evidentně nemá stadion na ligu, Artis prostě by hrál v Brně, že jo, samozřejmě logicky, ale Opava, vidíme problémy zase teďka, co se týká
1: korupční kauzy.
0: Kauzy, takže úplně jako takhle čistý to není. Já si myslím, že prostě je to spravedlivý, jo? Že pro ty kluky prostě je to srovnání. Většinou v těch druhých ligách jsou hráči, kteří se neprosadili v první lize nebo začínají a mají to srovnání, jak se posunuli, můžou na sebe upozornit, protože třeba Lukáš Matějka prostě je spolehlivý střelec v druhé lize, už několikrát zkoušel první ligu a zatím se ještě neprosadil, možná, že zase ukázal, že po něm někdo sáhne a dostane šanci, třeba uvidíme, jo. Je to prostě zajímavý, zase, jestli můžu pana posluchače poprosit ještě tak klidně, ať zavolá do hokejového pořadu Martina Procházky na tu baráž, tam je to taky krásný.
1: No. Je to asi ještě specifičnější, no, jestli si chtěl něco doplnit k tomu?
3: Ne, podepsal bych slova Pavla, že opravdu v těch českých podmínkách postup ze druhé ligy do té první není automatismus, třeba jako zmiňovali jsme Německo nebo Anglie, kde prostě hraje 6 týmů vlastně o postup v úvozovkách, no, postupují 3.
1: Tak my pochopitelně musíme zmínit to, že s Pavlem jedeme tedy na svátek fotbalu McDonald's Cupu do Ostravy, kde by pro čtvrteční desítku měl být zítra hostem pro přetáčený pořad Michal Fridrich, a ten se hodně podepsal pod ten vlastně záchranářský nakonec výkon Baníku, protože dal vítěznou branku v prvním duelu 3-0 před 12 726 diváky a pak v sobotu v Táborsku vlastně tím dlouhým autem také podepsal se pod úvodní gol Karla Pojezdného, takže na Michala Fridricha se můžete těšit ve čtvrtek. Nicméně si můžeme poslechnout muže, který zvládnul dotáhnout Baník k té záchraně. Je to trenér ještě nedávno ostravského Bčka z druhé ligy, aktuálně ten trenér Ačka Josef Dvorník.
4: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize, a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče, a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: No já myslím, že tam je naděje, že bychom se mohli dočkat více těch mladých baníkovců, jako to bylo třeba při Olomouce. Příchodu Tomáše Janotky do Olomouce. Protože spousta z nich se najednou za rok dostala do Evropy. A teď tady máte třeba Havrandal, krásný gol. Pira už se tam taky začlenil. Spousta mladíků, jako je to naděje.
0: Jo, tak je to logický, a pro Baník to je výborná zpráva, že ty kluci už tu druhou ligu odehráli a teď třeba budou mít ten prostor, teď jsme se o tom bavili před chvilkou, prostě zvyknout si na to tempo, bude jich v tom Ačku daleko víc. Pro Baník i samozřejmě si troufnu říct, že to nebude tak finančně náročný, jako kdyby museli přivízt 4 hráče za teď plásnu 300 tisíc měsíčně, tak budou mít 3 hráče za 200 tisíc měsíčně, což prostě je samozřejmě velký rozdíl, ale další věc je, že ty kluci si fakt jako můžou zvyknout na to tempo, jak už v tréninku nebo v přípravných zápasech, a najednou uslyšíme nejenom tyhle ty jména, kterých si zmiňoval, ale daleko víc těch kluků.
1: Jenom pro dokreslení, v jaké situaci bylo i Táborsko před tou a během té baráže? Chyběly jim zranění Jiří Kateřiňák, Jakub Hora, velmi zkušení borci, zmátořil se Pavel Novák, ale ten před barážovou odvetou pro deník CZ mluvil o tom, že skončili druzí ve druhé lize, získali nejvíc bodů v historii, 53 byli na druhém místě, a vlastně se nechal, nebo on mluvil o tom, že trenéři stále nemají smlouvu a ani on, Pavel Novák a další hráči nemají smlouvu, že neví, na co majitelé čekají. A ostatně Radek Rondiák, který po utkání skončil, tak si taky úplně nebral servítky, tady jsou jeho slova po prohraném duelu, tedy tom druhém barážovém s Baníkem 0-5.
5: U baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený, a my jsme to neudělali z nějakých důvodů, a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: No jenom v jaké situaci jsou často ty druholigisti, a teď se můžeme plynule dostat k Artisu, který na papíře posiloval hodně, ale vlastně proti Slovácku ten rozdíl tedy ne 8-gólový, ale 6-gólový, ne myslím.
3: 6-gólový.
0: No, tak je to podobný, tak Radek to řekl správně, samozřejmě otázkou je, jaký ten klub, jaký ty kluby mají možnosti, jo. Já si myslím, že není jednoduchý ty hráče sehnat, to je první věc. A druhá věc je, jestli teda je to tak, že ty kluci ještě nemají smlouvy a trenér nemá smlouvu, no tak samozřejmě ty hráče, který oslovíš, tak oni se pídějí po informacích, jak to tam funguje. Je to takový srandovní, je to obvyklý, prostě 15. to pípne nebo nepípne, jo, aby si pak jako 3 měsíce řešil, že máš leasing na auto nebo hypotéku na byt a nemáš na něj peníze, to úplně jako není příjemný, a musím říct, že se to velmi často stává na této úrovni, ať už druholigový, jo, tak samozřejmě níž, ale v té druhé lize si myslím, že to není výjimka, a není to vůbec nic příjemného, a ty kluci pak nemají úplně ty myšlenky jako jenom na ten fotbal, ale když prostě nemáš na to hráče, tak logicky tě to trefí, a Táborsku prostě vypadli 2 kluci, Kuba Hora, obrovský respekt, ale už to není žádný mladík, a přesto ti vypadne takový hráč a nedokážeš ho nahradit, je to vlastně smutný, a pak už nemá šanci jako.
1: Co se týče Slovácka, tak to vyhrálo úvodní zápas v Brně, byť prohrávalo 4-1, a doma to bylo už po půl hodině 3-0, a před tím prvním gólem ještě na hřišti byl Mimochodem krásná až futsalová kombinace před brankou Kostadinova z Točevsku, už tam zvedal ruce, tak byl ještě na hřišti Vlastimil Daníček, který se ovšem zranil. On říkal Roman Skuravý, že si natáhl při rozcvičce hamstring, který zadní stehní sval, chtěl ještě hrát, přece jenom ale pak musel střídat a opouštěl hřiště jako král. On se loučil se svou kariérou, Vlastimil Daníček, s bilancí tedy 352 zápasů v první lize. Těch 20 gólů z penalt, tu 21. poslední v kariéře nedal, možná si vzpomenete ve třetím kole.
0: 21 vokobere, Jindra Staněk.
1: Jindra Staněk, po tom, co se tam stala ta věc ohledně rozkroku Milana Heči, ale za příčiny mimochodem taky to, když to nedal a Staněk to chytil, že Jindřich Trpišovský v tom zápase překonal rekord 100leté ligy v počtu trenérských vítězství Jaroslava Vejvody. Takže jenom takováhle stopa i Vlastimila Daníčka, který skončil a Roman Skuhravý o něm mluvil, že ho nechá v realizáku. Jenom mě občas se fascinuje, že některé ty rozlučky jsou takhle slavné. Vlastně pak tady máte hráče, který má ještě o víc než 200, ne, o téměř 200 zápasů víc, Milan Petržila 537 a ten jako nehraje vůbec, už se s ním nějak tak nepočítá, už spí, ani nechodí do kabiny a s tím se nikdo neloučil.
0: No tak teď já samozřejmě nevím úplně, jak ta přesně ta situace tam je, každopádně jsem přesvědčen, že Milan Petržila si zaslouží rozlučku v asi ještě většího kalibru. Byl v Plzni, byl na Slovácku, byl ve Spartě, byl v Jablonci, myslím si, že je to trošku jiný případ než Vlasta, ale jsem přesvědčen, že Milanovi někdo, abych řekl po jejich, někdo rozlučku vystrojí.
1: No ale myslím, že to nakonec byla rozlučka, která rozradostnila ochozy v Uherském Hradišti, protože Slovácko se tedy zachránilo mezi elitou a takhle mluvil právě i Vlastimil Daníček.
6: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si kdysi s taťkou řekli, že tady na Slováckou dvora radom první ligu. A tomu patří taky velké díky.
1: No ale hlavně je to unikát, celá kariéra ve Slovácku, Vlastimil Daníček, no, to se moc nevidí.
0: Už se to tolik nevídá, samozřejmě je jiná doba, to je bez debat, ale je to hezký, to jsou prostě skvělý příběhy, který jako chceš poslouchat a můžeme být rádi, že jsme jako u toho, no, že si to můžeme takhle poslechnout nebo to vidět vlastně. Některý, myslím si, že některý ty příběhy jsou na knížku, jako bez debat.
1: A nebo na to, aby třeba někdo přišel do desítky Pavla Horváta, to ťukám třeba, aby si sehnal číslo na Vlastu Daníčka.
0: Jestli Vlasta Daníček vůbec je ochotný přijet do Prahy, když chtěl být celou kariéru na Slovácku, tak uvidíme, třeba ho přemluvíme.
1: Každopádně gratulujeme i Romanu Skuhravému, který zachránil Slovácko v nejvyšší soutěži.
7: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň já doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít. Naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčnej.
1: Prý hráčům řekl, že pokračuje ve Slovácku, aniž by tu smlouvu měl, že se prý stále vyjednává, říkal na tiskovce, moje představa je rok smlouva, abych viděl, jak klub zareaguje a jejich představa je dlouholetý kontrakt, tak jestli se dohodnou, tak Roman Skuhravý bude pokračovat. Tak je velký svéráz.
0: No, tak takhle, teď si můžeš vyskakovat. To je jasný, prostě, myslím si, že i Pepa Dvorník tam má nějakou klauzuli, teď nemluvím jenom o penězích, ale prostě o podmínkách té smlouvy jako obecně. No.
1: Ano. Tak máme za sebou tu bohatou klubovou sezonu, která pro někoho začala už fotbalovým mistrovstvím světa klubu a nakonec tedy pouze Dukla opouští nejvyšší soutěž. Příští sezonu se můžeme těšit zase na zbrojováky v lize. A samozřejmě vy se můžete těšit na Pavla Horváta v našich desítkách. Teď se přeorientujeme trošku na to reprezentační téma. Moc děkuju Pavlu Tilšarovi, který to taky všechno bude sledovat s námi.
3: Budu, děkuju, nashledanou.
1: No a my s Pavlem Horvátem asi teda balíme. Za
0: protože
1: chvilku si dáme
0: vlak. Co?
1: Protože ti jede vlak. Ano, rychlík do Ostravy jede už zanedlouho a Pavel Horvát se tam přesune. Svátek fotbalu McDonald's Cupu, spousta osobností v úterý, přijďte se podívat Ostrava Vítkovice stadion. Budeš tam hrát fotbal taky, ne?
0: No, budu tam hrát fotbal, myslím, že to je nejtěžší fotbal v dějinách fotbalu, není žádná rozcvička a jdeš naplno, hrozí zranění. Děkuji za poslech a za pozvání ke mně.
1: Mějte se hezky, milí posluchači, a třeba v Ostravě Vítkovicích nebo jinde naslyšenou.

0: dne.
1: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me In The Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
0: Hit týdne.
1: Jak vypadá top 5? 5. místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS a Swim, jsou ale po 8. Už pro ně nehlasujte. Stříbro patří Tame Impala Jenny, Drákula. A vítězem aktuálního videa